けます。

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

blbem, ať se na hocelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípy najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

Dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Riti Pavone z roku 1964 Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Would See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jsme z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
6: Ano, Kateřina Macháčková, vítám, zdravím,
5: ano, to je
6: krásné odpoledne.
5: Když děláme docházku, ale je to tak?
6: Ano.
5: Můžeme začít, všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
6: Ano, humor, Ježíši Kriste, to zavazuje.
5: Jo.
6: Nejlepší je bezprostřední humor.
5: Bezprostřední humor.
6: Ano.
5: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
6: Ano.
0: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machančkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovody, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je kukrku?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraný.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost, že ano.
3: Ale to nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi pero, nebo jo, Hujer.
0: Už je čas,
1: jo, Hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážný,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22. Když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál Olbie Williams, Americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olby, dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další, jako
1: ne. No,
0: nejmenu,
1: ne,
0: to...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otomar Krejčák, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Nebo jsme to měli na vrátnici, na vrátnici. Jo? Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Krejči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemný k vás, Borozerovi.
1: Taky.
2: Děkujeme.
3: A chtěl
2: bych
3: paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, jo, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano,
5: koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir, monsieur.
6: A je, to je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: A?
6: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni ma gore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
6: Ja, kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znovu se i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Marastovia, Ruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak se přijatej.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako, jo? Jako co vyšacuju, jo? Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Lustvisihák. Jste přijat.
6: Děkuju, ocivě. Děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola. Cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by, tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, stýská se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme byli autobusem do nějaké kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, po 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali,
2: jo.
1: Že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Lučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě, kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostat. A to není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám, tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já vám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebyl mě, já půjdu k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pan, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurá vám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Z začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum Činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: ne, tak
0: nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: tak to je,
2: ano.
0: Většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky Humory Jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem Sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: A ještě jeden telefon.
7: Jíba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No jistě.
9: Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě
8: no.
9: Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádnej špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: No, tak měl vyjadřovat.
9: Kvůli mě?
8: No co mi do vás, čo?
9: No neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane. Bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás.
9: No ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někde někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou
9: Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!

0: je, co? Žáda je, chujda chulem vás, mléka nemaje.
1: Jo, no, kocouři obyčejně nemají majko, na to si musíte říkat.
0: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
1: No, tak, no. To tak vypadá asi, jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no, který chodí po ulici, no, s konvem a rozdává mlíko.
0: No, vidíte. No, vidíte, teď mi ho nedáte,
1: no, nedám, víte, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
0: Ale jsem člověk,
1: no,
0: pane, víte.
1: To tady zase člověk.
0: Člověk.
1: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
0: Já mám strach, aby vám neskysilo.
1: Tak dám, dám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luďkem Sobotou byste si užili výlet do zámoří ve své době.
4: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
3: To bylo tam, letadlem a ostatní pluli lodí.
4: Ano, který tam, ne, který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
3: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
4: Ne, ten film tam nepřišel.
3: Takže ho tam nikdo neviděl?
4: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo.
3: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
4: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
3: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
4: Vzpomínky.
3: To nám nezapomenutelné,
4: ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
3: Ano, a Havana jaká?
4: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
3: Ano.
4: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo, auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
3: ano,
4: v 80.
3: 80. let a pořád
4: a to byl stejný autopark.
3: Pořád je to tam stejný možná.
4: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
3: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
4: ale
3: souhlasím.
4: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
3: ano,
4: a květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce, nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
3: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tomolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon. Vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé, volím Bčko.
1: Volíte Bčko?
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No, polívka vřete, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků. Si vám.
8: Ten mi dá, ten mi dá.
7: To jíte, člověče, počkejte. Počkejte. Co je vám? Sedněte si.
6: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
7: No.
6: Lékař, doktor, rychle, je tady lékař někde, doktor.
7: Doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktor. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky.
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: To já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím, zase já,
7: pane doktore. Tak se zeptejte každá minuta, jak hoďte ho vám zobák na
6: roce. Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat, o doktora kuji vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky? No, kapce. Tak. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. No, tady jsou. No, tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
9: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co žvete vy bláte, byl to snad váš celasko,
6: nebo co? Já bych mu celaskom nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
6: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do ksoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuji delší dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celaskon, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu více, ale nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S mými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu a zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizovaný ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Soud zamítl stížnost muže na zákaz vstupu do některých lokalit na Šumavě. Jeho český fotbalový pohár Samson Cup vyhrála českobudějovická Slavia. Dnešek bude většinou oblačný, objevit se můžou přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
2: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
0: Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách Národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem. Ten zamítl kasační stížnost muže z Prahy, který tvrdil, že opatření porušuje jeho ústavní práva. Správa Národního parku vydala opatření v říjnu roku 2023 kvůli ochraně tetřeva hlušce a pak ho opakovaně prodloužila. Zákaz vstupu se týká pásu území při státní hranici přibližně od jezera Laka u Prášil po prameny Vltavy. Pelhřimov poskytne další byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice. Ta se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Nabídka ubytování by mohla podle starosty Ladislava Meda z ODS pomoct s řešením této situace.
3: Nemocnice požádala o přidělení 4 bytů pro nově příchozí lékaře, takže zastupitelstvo tomuhle požadavku vyhovělo a nemocnici Pelhřimov přidělilo 4 byty. Dohromady už se jedná o 33 bytů pro Pelhřimovskou nemocnici.
1: Sport.
0: Fotbalisti Třeboně prohráli ve finále Samson Cupu s českobudějovickou Slavií 0-1. Jediný gol zápasu vstřelil ve 2. poločase střelou z trestného kopu Tomáš Novák. Trenér poraženého týmu Karel Bicenc neskrýval zklamání, ale zároveň si užil atmosféru na stadionu na Střeleckém ostrově.
4: Dostali jsme gola ze standardní situace, zbytečně jsme faulovali, upozorňovali jsme na to kluky, aby vlastně nefaulovali kolem vápna, že to mají dobře nakopaný. Pro nás zážitek je jenom škoda, že jsme v 1. poločase neproměnili 3 šance, které jsme měli asi zakončit lepší a v 2. poločase už Slavie jako zkušeně si to uhrála.
1: Počasí.
0: Jih Čech je polojasný, během dne čekáme převážně oblačno s lokálními přehánkami, večer se pak bude nebe vyjasňovat. Maximální teploty budou dneska mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr je slabý, během dne bude přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstává na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jeho českých silnicích je aktuálně klidný a jezdí se bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve čtvrtek 21. května. Tak dobré ráno a hezký a pokud možno třeba i klidný den přeje ze studia Luboš Voráček.

Dalibor Janda dospívává 8 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je čtvrtek 21. května, ten dnešní den už je s tým 41. dnem roku a svátek dnes mají Moniky. Monika je jméno, které má původ v řeckém monos, což znamená jediná nebo také jedinečná, nebo také sama či osamělá. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, to je radit, nebo respektive poradit, přeneseně tedy rádkyně. Případně, že jméno tedy také pochází z fénického jazyka a znamená bohyně. V hinštině jméno Monika znamená poradkyně anebo také nejistá. Tak Monikám k svátku všechno nejlepší. 21. května roku 1881 došlo na první praktické použití telefonu v Praze. Majitel Vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel Prahy tehdy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. V roce 1898 automobilka Tatra sestrojila první automobil prezident ve střední Evropě, který vyjel na první dlouhou trasu z Kopřevnice do Vídně. Vzdálenost byla 328 km a ujeli za 14,5 hodiny. V roce 1946 byl K.H. Frank v Praze odsouzen k smrti. Ta byla vykonána následujícího dne na dvoře pankrácké věznice. A ještě vzpomeňme rok 1995, to papež Jan Pavel II. Během své návštěvy v Olomouci svatořečil Jana Sarkanda a také Zdislavu z Lemberka. 21. května roku 1911 zemřel v Deštné rodák z Velešína Bedřich Kamarít. To byl katolický kněz českobudějovické diecéze, monsignor, malíř, spisovatel, který vytvořil na 2100 většinou náboženských obrazů pro kostely a kaple. V roce 1930 zemřela ve věku 45 let táborská rodačka Marie Záhořová Němcová, pedagožka a významná představitelka sociální organizací v období první Československé republiky. Byla vnučkou spisovatelky Boženy Němcové. V roce 1974 zemřel ve věku 72 let herec Jaroslav Marvan. V roce 1993 zemřel rodák z Nových Hradů Jánuš Kubíček, to byl malíř a výtvarník, představitel generace 60. let. A ještě vzpomeňme rok 1996, to zemřela ve věku 83 let Ljuba Hermanová, herečka a zpěvačka. 21. května roku 1912 se v Milevsku narodil malíř Karel Stehlík. V roce 1923 se v počátkách narodil Jiří Mostecký, chemik, rektor Vysoké školy chemicko-technologické. 93. narozeniny by dnes měl Erazim Kohák, filozof a publicista. 83. narozeniny by dnes měl zpěvák Miki Volek. Rovné 80. narozeniny dnes má herec Ivan Vyskočil. 73. narozeniny dnes má kytarový virtuos Lubomír Brabec. 56. narozeniny má rodák ze Strakonic, hokejový brankář Roman Turek a 52. narozeniny má Martin Doktor, rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996. Vám, kteří také dnes, ve čtvrtek 21. května, máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale nejdůležitější je samozřejmě hlavně hodně zdraví.

0: Počasí.
1: Je 17:45, tak tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V první polovině noci byly přehánky, nebo respektive přehánky ustávaly a během noci pak postupně oblačnosti ubývalo na polojasno. Nejnižší teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolí při malé oblačnosti bylo kolem 6 a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Přes den nás čeká zvětšená oblačnost a lokální přehánky. Ráno bude polojasno, během dne pak převážně oblačno, v průběhu dne pak se také objeví lokální přehánky. Večer a v noci se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách pak 14 až 17 stupňů Celsia a vár by měl slabý, během dne pak přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je dnes stejně jako včera na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A podíváme se na SMSky, které nám už od brzkého rána posíláte. Ta první zpráva přišla z Vyššího Brodu, kde je skoro zataženo a 11 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den. Ale před malinkým okamžikem také přišla zpráva ještě z Prahy. Jasná obloha je nad Prahou a 12 stupňů. K tomu bezvětří. Klidný den přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme za SMSku a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Francouzská aukční síň dnes vydraží původní točité schodiště z Eiffelovy věže. Kdo se pro něm prošel, proč už není součástí té slavné památky a jaká je jeho cena v dražbě? I o tom všem uslyšíte za chvilku v našem vysílání, ještě předtím píseň, kterou zaspívá Naďa Urbánková společně s Karlem Černochem.

0: Paříži dnes vydraží schody, které vedly do nebe. Jde o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, která má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro této slavné památky.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcuriala. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu. Takže v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
3: New York, puis également le Canada.
1: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Do studia k mikrofonu usedla Petra Pitra, čekají nás zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Výstavba protihlukových stěn v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku je u konce. Nejpozději v sobotu bude silnice 1/3 opět bez omezení průjezdná. Skoro půl kilometru dlouhé stěny ředitelství silnic a dálnic instalovalo od března kvůli překračování hygienických hlukových limitů. Maximální povolené ceny paliv jsou dneska opět vyšší. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 45 korun a 8 haléřů. To je o 37 haléřů víc než včera. Nafta je dražší o 26 haléřů, její nejvyšší cena je 42 koruny a 43 haléře. Správa městských lesů v Jihlavě chystá od nového školního roku spuštění programu lesní pedagogiky. Zázemí vznikne na místě bývalé hájenky v místní části Zborná. Výuka bude určena především pro základní školy. Ze začátku se zaměří na jihlavské, výhledově se pak otevře i zájemcům z okolí. O víkendech by měl areál sloužit všem. Fotbalisti českobudějovického Bčka vyhráli ve 34. kole České ligy nad pražskou Admirou 6-3. Táborská akademie podlehla týmu Loko Praha 0-1 a Písek doma zdolal Králův dvůr 3-1. Jih Čech bude dneska většinou oblačný s lokálními přeháňkami, teploty vystoupí k 21 a na horách k 17 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez problémů, nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Pečetní prsten Petra Voka z Rožimberka měl být po jeho smrti zničen, ale naštěstí se tak nestalo a dochoval se do dnešních dnů. Tak podrobnosti právě o pečetním prstenu Petra Voka přidáme za chvilku, ale ještě předtím dáme po ránu trocha hudby. Teď je tu František Nedvěd, všechno nejlepší. Tak dobré ráno.

0: Jedna z největších vzácností uložených v Třeboňském oblastním archivu je pečetní prsten rožmberského vladaře Petra Voka. Stal se jedním ze symbolů archivu. Jeho snímek se objevil na plakátu a také v kalendáři. A redaktor Filip Černý ho v doprovodu ředitele archivu Václava Rameše viděl na vlastní oči.
1: Takže tohle, to je obrovská vzácnost, která je tady před námi teď. A to je pečetní prsten Petra Voka z Rožmberka, který se dochoval v našem archivu a je tvořen zlatem opravdu vysoké kvality a safírem, velmi vzácným. A v něm je vyryto je v tom heslo PVZR, Petr Vok z Rožmberka, a je v tom vlastně vyrytý ten poslední rožmberský znak, který známe z různých, tady z Třeboně třeba známe z toho průčelí zámku.
2: Řekněte mi, protože člověk má zafixované, jak jsou ty pečetě velké, a teď takhle malý pečetní prsten, skutečně se s ním pečetilo, anebo se mu jenom tak říkalo?
1: Pečetil s ním osobní korespondenci, což byly pečeti menší. On měl samozřejmě jezdeckou pečet, měl pečet vladařskou, se dá říci. A tímto prstenem zřejmě pečetil tu osobní korespondenci a měl být zničen po jeho smrti, což je také pravidlo, že se ten přebrousí a tak dále. Tenhle ten zřejmě už je také přebroušený. Původně zřejmě byl Vilémův, ale to nevíme určitě. Ale rozhodně ten safír je hodně starého data. A Petr Vok nebyl zas až tak bohatý, aby si to mohl dovolit. Takže tam byla pouze změněná ta nějaká ta změna v tom jméně. Jinak ten erb už zřejmě vynechal vytvořit Vilém z Rožmberka. Ale to jsou samozřejmě domněnky, stejně tak jsou domněnky, jak se k nám dostal.
2: Právě, jak to, že nebyl tedy zničen po smrti?
1: Dostal zřejmě ještě před úmrtím, ho dostala osoba, která mu byla velmi blízká, a ten ho uchoval do našich časů. Původně ve Slavatovském archivu, později v Černínském archivu a pak se dostal zpátky do Třeboně. To je taková historie, která je opravdu zvláštní, protože se dostal tam, kde byl. A přežil vlastně 30-letou válku, přežil všechny ty režimy, které byly následné, a jsme moc rádi, že ho tady máme. Vážíme si ho a chováme se k němu s velkou úctou.
0: Jak prsten vypadá, si můžete ověřit také z fotografie na našem webu. Na adrese budějovice.rozhlas.cz najdete jen povídání, ale také jak tu fotografii.

0: Noční teploty se pohybovaly kolem 11 až 8 stupňů Celsia. V údolích při menší oblačnosti mohlo být kolem 6 stupňů. Přes den nás čeká zvětšená oblačnost, lokální přehánky. Ráno bude polojasno, během dne pak převážně oblačno. V průběhu dne se také objeví lokální přehánky a večer a v noci se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a vád by měl slabý, během dne pak přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v pátek bude, respektive v noci a ráno, bude jasno až polojasno, pouze výjimečně se k ránu vytvoří mlha, během dne pak zítra bude oblačnosti přibývat až na odpolední oblačno, večer se pak bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty v noci 9 až 6 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 20 až 24 stupně Celsia. Zítra by měl vát slabý proměnlivý, během dne pak severní nebo severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno pak bude klidno od větru. To bude zítra. Teď se vrátíme k dnešnímu dni a podívám, já se dívám na SMSky a vidím, že přišla další zpráva. Tentokrát nám píše z Plané nad Lužnicí Marie, abychom se dozvěděli, jak pak mají u nich za oknem. 10 stupňů, oblačno a klid. Tlak 1024 hektopaskalu. Všem hezký den přeje Marie. Tak děkujeme za tu zprávu a do Plané nad Lužnicí přejeme také hezký čtvrtek.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. V městské knihovně v Písku od 17 hodin připravili podvečerní setkání na téma jarní migrace obojživelníků. Odborníci odpoví na dotazy ohledně výsledků letošního odchytu a také přenosu žab na Písecku. Dozvíte se také, jak se dělá biologický dohled a ochrana přírody během výstavby mostů, silnic a železnic. V Táborském divadle v 19 hodin začne představení Endemité. Příběhy zmizení s podtitulem Co očekávat od budoucnosti s herečkami Janou Kozubkovou, Terezou Hof a Halkou Třešňákovou. Historik umění Roman Lavička dnes bude přednášet o příběhu klášterního kostela svatého Jiljí v Třeboni. Začátek je v 17 hodin v Třeboňském domě Štěpánka Netolického. Spisovatelka Alena Winterová přijede do městské knihovny v Nové Bystřici na autorské čtení její knihy Za tichem Česká Kanada. Začíná v 18 hodin. Komunitní centrum ve Strunkovicích nad Blanicí pořádá od 18 hodin besedu s Terezou Millerovou na téma 10 let záchranných přenosů obojživelníků u Zeleného kříže. Ve Staré radnici v Soběslavi dnes zazní od 18 hodin absolventský koncert Zuzany Pejšové z tamní základní umělecké školy. Ve Vodňanech začínají oblíbené rybářské dny. První den tam věnovali školám, projekcím, soutěžím a mši za rybáře. Mimochodem v našem ranním vysílání se také rybářským dnům ještě budeme více věnovat. Klavírní koncert Pro čtyři ruce začne v 18 hodin v sále základní umělecké školy v Bechyni. Vystoupí na něm Anna Gálová a Matouš Zukal. V Písecké galerii Dragoun bude v 17 hodin vernisáž výstavy Oldřicha Smutného. Jarní koncert smyčcového orchestru konzervatoře zazní od 19 hodin v Českobudějovickém husově sboru Církve Československé husitské na Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Historik Pavel Koblasa, ten bude přednášet ve studovně na Staré radnici v Lomnici nad Lužnicí. Od 18 hodin připravil pořad na téma, jak se Lomnice rozrůstala. V Chýnově od 18 hodin bude besedovat spisovatel Pavel Kosatík, setkání je v prostorách Církve Bratrské. Ještě jedna pozvánka, v Jindřichorecké střelnici v 19 hodin vystoupí Lenka Filipová. Od zpěvačky a kytaristky, která excelovala v první desítce popularity českých zpěvaček, vlastně je to Zlatý Slavík, zazní oblíbené hity jako Zamilovaná a také Za všechno může čas a další, které také znáte z našeho vysílání.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Podle Kyjeva hrozí útok na Ukrajinu z Běloruska Brianské oblasti, řekl to prezident Zelenský. Energetici v jaderné elektrárně Temelín využívají speciální technologii na opravy bez svařování, plamene a vysokých teplot. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa po obratu Itálii 3-1. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 21 stupňům. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil na možnost útoku na Ukrajinu z území Běloruska z Brianské oblasti Ruské federace. Rusko tuto možnost podle Zelenského reálně zvažuje.
4: Je taková hrůza pro Ukrajinu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním hlášení uvedl, že na poradě s velením armády a zpravodajských služeb byla řeč o hrozbě velkého ruského útoku na severní ukrajinské oblasti ve směru na Černihiv a Kyjev. Zelenský proto rozhodl o posílení obrany v těchto regionech a nařídil ministerstvu zahraničí, aby o situaci informovalo západní partnery s cílem vyvinout tlak na Minsk. Nechá-li se Bělorusko zatáhnout do války, následky pro ně budou značné, varoval Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Jaderná elektrárna Temelín začala při opravách zařízení využívat moderní technologii cold spray. Metoda umožňuje nanášet kov bez tepelného namáhání materiálu a podle energetiků zvyšuje šetrnost i přesnost oprav. Odborníci metodu uplatnili třeba u turbíny nebo elektrického generátoru druhého bloku, popsal jí mluvčí elektrárny Marek Sviták.
6: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
3: Strážníci apelují na majitele psů v českobudějovické Stromovce. Měli by je mít na vodítku, aby neplašili a nenapadali březí srny. Těch je ve Stromovce asi 10. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové mají vyvést mláďata během června. Opatření je dočasné a má pomoct chránit volně žijící zvířata. Strážníci budou v lokalitě na pejskaře víc dohlížet.
7: Sport.
3: Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer. Nakonec rozhodující branku dal Fleck a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
8: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
3: V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko, Rakousko 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech.
2: Počasí.
3: Jih Čech je teď polojasný, během dne ale čekáme převážně oblačno s lokálními přeháňkami. Večer se pak bude nebe opět vyjasňovat. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 stupňů. Vítr je slabý, během dne bude přechodně mírný severozápadní a biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda komplikuje provoz mezi Čekanicemi a Dražicemi u Tábora. U odbočky na Klokoty se srazilo nákladní auto s dodávkou. Jezdí se tam kyvadlově. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Hokejová reprezentace musela na mistrovství světa otáčet zápas s Itálií. Nakonec ale tady vyhrála. Jestli si u toho hráči vybavili také nedávnou první historickou prohru se Slovenskem, tak o tom od nich přímo uslyšíte za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině, a to ve čtvrtek 21. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Výhra se ale nerodila lehce a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale vyhráli i přesto, že dlouho prohrávali.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovou blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naší hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou tři body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 4:07, máme pro vás informace o počasí. V noci postupně přehánky ustávaly, během noci se postupně také postupně ubývala oblačnost až na polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká zvětšená oblačnost a lokální přehánky. Ráno bude ještě polojasno, během dne pak převážně oblačno. V průběhu dne se také objeví lokální přehánky, ale večer a v noci pak se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A teď se ještě podíváme na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny a aktuálně nám přišla SMSka z Trhových Svinů, kde je oblačno, po dešti a 8 stupňů. Pěkný den všem, přeje a zdraví Boža z Trhových Svinů. Tak děkujeme do Svinů za SMSku a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Bezmála 400 případů kyberkriminality od začátku letošního roku až do konce dubna evidovali policisté na jihu Čech. Z toho bylo zhruba 226 podvodů. Co konkrétně podvodníci zkouší? Jsou to pořád falešní bankéři či policisté? Nebo se objevují i nové triky? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme jihočeské policejní mluvčí Lenky Krauzové. Nalaďte si nás ve čtvrtek 21. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jana Kirchner společně s Petrem Habkou dospívali píseň šest minut po 6:45 ráno. A až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát pozvala?
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá Superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spotřeba energií v Česku za první čtvrtletí letošního roku stoupla, vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Může za to hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3%, stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Jeho spotřeba stoupla o 4,5%. V prvním kole přijímacích řízení na střední školy v Jihočeském kraji uspělo necelých 8300 uchazečů ze zhruba 10 300. Některé školy připravují pro zájemce termíny pro druhé kolo přijímacích řízení. Největší zájem je opět o gymnázia. Kapacita 6letých a 8letých gymnázií se naplnila už v prvním kole. V Sušici dneska večer začínají městské slavnosti. Potrvají do neděle a konat se budou na několika lokalitách ve městě. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Od dnešní 17. hodiny do sobotní půlnoci bude zavřené náměstí Svobody. Házenkářky Písku prohrály v sérii o třetí místo v Interlize s Mostem 0-2 na zápasy. Ve druhém vzájemném duelu podlehly Jihočešky Mosteckému Baníku 32-38. Písek nezachránila ani nejlepší střelkyně zápasu Iveta Korešová, která dala 12 gólů. Jih Čech bude dneska většinou oblačný s lokálními přeháňkami, teploty vystoupí k 21 a na horách k 17 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením stále počítejte mezi Čekanicemi a Dražicemi. U Tábora u odbočky na Klokoty řeší policie srážku nákladního auta s dodávkou. Jezdí se tam kyvadlově. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30 a k tomu 2 1/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Roku 1869 hledalo vídeňské ministerstvo spravedlnosti dostatečně velký pozemek, na němž by bylo možné postavit novou státní věznici pro České království. Měla mít 400 až 450 vězeňských cel, také správní budovu, kasárna, ostrahy, nemocnici, kuchyni a vycházkový dvůr a další a další, to, co je potřeba k takové věznici. No a přihlásila se obec Otěvěk u Trhových svinů s nabídkou odprodat k tomu účelu pastvinu ve výměře asi přibližně 18,5 hektaru. Dnes ale víme, že žádná taková vězeňská budova v jižních Čechách u Otěvěka nestojí. A proč? Tak to se dozvíme v jihočeské vlastivědě, kterou pro dnešní den připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku tady se do Otěvka podíváme, ale ještě předtím trocha hudby po ránu a teď Karel Zich.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Velikou věznici na Plzeňských Borech znáte z doslechu asi všichni. A víte, že takové vězení mělo původně stát kousek od Trhových svinů? Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Otěvěk je dnes pěkná vesnice v pěkné krajině u Trhových svinů. Co na tom, že jazykovědci odvozují název od nějakého otěvěka, tedy člověka, který jinému odňal věk, neboli že někoho zabil. Ale moc nechybělo a jméno místa by nám znělo ještě v jiném ohledu daleko výstražněji. V roku 1869 totiž vídeňské ministerstvo spravedlnosti hledalo dostatečně velký pozemek, na němž by bylo možné postavit novou státní věznici pro České království. Měla mít 400 až 450 vězeňských cel, správní budovu, kasárna ostrahy, nemocnici, kuchyni, vycházkový dvůr a jiné. Přihlásila se tehdejší obec Otěvěk s nabídkou odprodat pastvinu ve výměře asi 18,5 hektaru. Nejspíše se jednalo o pozemek východně od vsi směrem k dnešnímu Trhosvinenskému hřbitovu. V té době byla dokončena železniční trať přes Borovany, takže lokalita získala i poměrně dosažitelné dopravní spojení. Ministerstvo spravedlnosti se ale tenkrát rozhodlo jinak a v roce 1870 zakoupilo pozemky na okraji Plzně v místě zvaném Bory. Tam potom vznikla proslulá věznice. Jak by asi znělo, kdyby kriminálníci místo "seděli jsme spolu na Borech" vzpomínali "seděli jsme spolu v Otěvěku". Posuď každý sám.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Fribauer, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme převážně oblačno až zataženo a místy se vyskytují přehánky, převážně tedy v jižní polovině kraje. Teploty se pohybují na jihu nejčastěji mezi 10 až 13 stupni Celsia, na Šumavě kolem 8 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila stanice Volary, Lužní potok, a to 1,2 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, bez srážek. Teplota je 11,4 stupně, vítr fouká slabý, východní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáň hlásí také oblačno, teplotu 8,2 stupně Celsia a vítr slabý západní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Od jihozápadu bude nad naše území postupovat tlaková výše. Zpočátku odpoledne bude tedy oblačno, ojediněle se slabými přehánkami, které budou postupně ustávat. Později odpoledne potom bude ubývat i oblačnosti a večer místy až do vyjasnění. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách potom kolem 15 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 21. květnu?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1932, a to 30,2 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1943, a to minus 1,2

0: 15. Vítr v noci bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bezvětří a zítra odpoledne se pak bude měnit na severovýchodní až severní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V kancelář britského velvyslanectví se na jeden den proměnilo náměstí Přemyslava Takara II. V Českých Budějovicích. Za návštěvníky přijel i samotný velvyslanec Matt Field. Za chvilku nabídneme reportáž, ale ještě předtím zaspívá Petr Kolář.

Čaj o páté, červený dvoupatrový autobus a také letoun Spitfire s sebou do Českých Budějovic přivezlo britské velvyslanectví. Včerejší program na náměstí Přemysla Otakara II. Přiblížil britskou kulturu, práci velvyslance a také diplomacii. Návštěvníky přivítal osobně britský velvyslanec Matt Field.

0: hlídáme si a užijeme si společně britskou kulturu a českou pohostinnost. Děkuji.
1: Britský velvyslanec Matt Field právě teď na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích zahájil den s britskou ambasádou. Britské velvyslanectví na náměstí symbolicky přesunulo svůj kancelář a přivezlo sebou třeba model letounu Spitfire.
2: Na náměstí tady právě po mé pravé ruce můžeme vidět model legendárního letounu Spitfire, na kterém během druhé světové války lítali českoslovenští piloti v řadách RAF. A hned vedle něj potom máme typický britský červený dvoupatrový autobus.
1: Ukazuje mluvčí Eva Bouchalová. Velká část dnešního programu je věnovaná školám a dětským návštěvníkům. Připravené jsou pro ně třeba kvízy věnované britské historii a kultuře. Zájemci si můžou také vyzkoušet anglickou konverzaci s rodilými mluvčími.
2: Není tady jenom pan velvyslanec, my jsme sem skutečně přivezli téměř celou ambasádu, takže tady máme spoustu kolegů, kteří velmi rádi budou anglicky konverzovat se všemi, kdo budou mít zájem. A musím říct, že to je jedna z těch věcí, o kterou je veliký zájem. Máme tady vždycky spoustu zájemců, kteří by se rádi popovídali, za což jsme samozřejmě rádi.
1: Celé náměstí je zaplněné britskými vlajkami a symboly, které vytváří i dílna připravená pro ty nejmenší návštěvníky. Zavítala do ní i Anna Petálková.
3: My tu tvoříme takovejhle klobouček a ten klobouček bude potom na hlavu. Má takový kříž anglický, jakoby, a je na něm růže a je modro-červený.
1: České Budějovice jsou třetím městem, kam kancelář britského velvyslanectví zamířila. Podle Evy Bouchalové chce program návštěvníkům přiblížit nejenom britskou kulturu, ale i práci velvyslance.
2: Pro nás je velmi důležité říct právě takhle studentům, že diplomacie je něco, co se neodehrává jen za zavřenými dveřmi. Není to něco, co se týká jenom pár vyvolených, je to disciplína a je to něco, co by mělo probíhat transparentněji, otevřeněji a trošku víc lidštěji. A to je o to, co se snažíme, o co se snaží pan velvyslanec.
1: Vedle mě už stojí britský velvyslanec Matt Field. Pane velvyslanče, co vás v Českých Budějovicích nejvíc zaujalo?
4: Kolik lidí tady jezdí na kole? Na chapině. A naučil jsem se nové slovo cmunda. Říká se, že v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Už chápu proč.
1: A je pro vás důležité vyjet právě do regionů mimo Prahu a setkat se s lidmi osobně?
4: Přesně tak. Naše ambasády sídlí v Praze, ale jsme tu pro všechny Čechy, Češky. Moc mě baví cestovat po Česku a setkávat se s lidmi tam, kde žije a pracují, jen tak skutečně poznat celou zemi a všechny krásy Česka.
1: Součástí programu na Českobudějovickém náměstí je i uvedení nové knihy britského velvyslance Jsem tu novej. Výtěžek z ní půjde na charitativní účely. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici. Vodohospodáři kontrolovali vyhnívací nádrže v českobudějovické čistírně odpadních vod. Českobudějovická Slavie vyhrála jihočeský fotbalový pohár Samson Cup. Obloha na jihu Čech bude polojasná až oblačná, ze začátku místy s přeháňkami. Příjemné čtvrteční ráno vám přeje Petra Pitra. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovkaho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neobezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
2: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů dál bez příznaků. Vodohospodáři odčerpali přes 500 kubíků kalu a nečistot při údržbě vyhnívací nádrže v českobudějovické čistírně odpadních vod. V nádrži se nahromadili od poslední revize v roce 2016. Technický stav pomohli kontrolovat i hasiči, říká mluvčí společnosti ČEVAK Lenka Cimlová.
3: Potřebovali jsme zkontrolovat stav vnitřních prostor nádrže, která pochází z 90. let minulého století, hlavně ocelového pláště a technologického vybavení. Součástí vnitřní prohlídky bylo také měření míry koroze stěn nádrže a potrubí.
0: Pelhřimov poskytne další byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice. Ta se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Nabídka ubytování by mohla podle starosty Ladislava Meda z ODS pomoct s řešením této situace. Nemocnice požádala o 4 byty pro nové lékaře. Celkem už město přidělilo nemocnici 33 bytů. Sport. Fotbalisti Třeboně prohráli ve finále Samson Cupu s českobudějovickou Slavií 0-1. Jediný gól zápasu vstřelil ve druhém poločase střelou z trestného kopu Tomáš Novák. Trenér poraženého týmu Karel Bicenc neskrýval zklamání, ale zároveň si užil atmosféru na stadionu na Střeleckém ostrově.
4: Dostali jsme gól ze standardní situace, zbytečně jsme faulovali, upozorňovali jsme na to kluky, aby vlastně nefaulovali kolem vápna, že to mají dobře nakopaný. Pro nás zážitek je jenom škoda, že jsme v prvním poločase neproměnili 3 šance, které jsme měli asi zakončit lepší, a v druhém poločase už Slavie jako zkušeně si to uhrála. Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy se vyskytují přeháňky, které budou během odpoledne ustávat. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Vítr je slabý, během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Vodňanech dneska počítejte s omezením kvůli konání rybářských dnů. Uzavřená je část náměstí Svobody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jaro a začátek léta patří mezi nejrizikovější období střetu se zvěří. Také o tom budeme mluvit s naším ranním hostem krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 ve čtvrtek 21. května. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Miroslav Žbirk rozpíval v 7 hodin a skoro bezmála 11 minut. Tak to je tedy právě ten čas na rozhlasový sloupek, na který určitě čekáte. Ten dnešní připravila Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Ti dříve narození si možná vzpomenou, že kdysi existoval televizní pořad zvaný Křeslo pro hosta. A tak mě napadlo, kdyby to šlo zařídit, jakého hosta bych si pozvala a na co bych se ho zeptala? Tak předně, určitě bych chtěla mluvit s někým, kdo je tady odpovědný za ochranu životního prostředí. Vadí mi totiž, že se z podstaty jeho práce vytrácí to základní, chránit životní prostředí. Ale asi bych byla zklamaná. Politici totiž mají jedno společné. Mluví strašně dlouho, ale nic moc přitom neřeknou. Jejich cílem je otrávit posluchače natolik, aby přestali otravovat s otázkami. Tak bych si radši popovídala s panem Jaromírem Nohavicou. Zeptala bych se, kdy a jak nejčastěji skládá, jestli ho to pořád baví, jak se mu tady žije a jestli neví, jak je možné, že jeho písně tolik souznějí s mou duší. A pak bych pozvala toho pána, co bydlel v naší chalupě dávno před námi, a tomu bych položila otázku, jestli se mu líbí, jak jsme se tady usadili a jestli mu nevadí naše zvířátka. Ze spisovatelů bych si vybrala paní Agátu Christie a s ní Erkila Poirota a slečnu Marplovou. Stejně by bylo zajímavé vidět je takhle pohromadě. Co by asi jeden druhému řekli? Ze sportovců bych určitě pozvala naši olympioničku Martinu Sáblíkovou. Vždycky mi připadala jako úžasná lidská bytost. No a křeslo pro hosta bych chtěla zakončit nějak vesele. Tak bych jako poslední dva hosty pozvala své oblíbené herce, pány Kajzera a Lábuse. Uvařila bych jim čaj nebo nějakou dobrou polívku a jen tak bychom kecali o životě a dělali u toho blbosti. A koho byste pozvali vy?

0: počasí.
1: Je 7:45, k tomu minuta a půl, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, které během odpoledne pak budou ustávat. Později odpoledne pak bude ubývat také oblačnosti. Večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne pak přechodně mírný, severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text vaší zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno a 11 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu. V Prachaticích je 13 stupňů, pofukuje, obluha je obláčková, pěkný den přeje všem Helča, Helču děkujeme. Ve Velešině je oblačno a 12 stupňů, dobré ráno plné pohody, všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za SMSku i přání. A pak tu mám zprávu z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a 11 stupňů, zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku. V Borovanech je skoro jasno, 11 stupňů, příjemný den přeje Růža, Růžo děkujeme. A pak tu ještě mám také zprávu z Tábora, kde je oblačno, klidno a 12 stupňů. Příjemný den a mějte se rádi, přeje děda Pája. Pavle, i vám děkujeme. A teď ještě před chvilkou přišla zpráva od Milevska. V Blechovce u Milevska je 8 stupňů, jasno, klidno. Hezký sluneční den všem posluchačům přeje Jirka. Jirko, i vám děkujeme za SMSku a přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Národní park Šumava letos slaví 35 let od svého založení a bohatou oslavu chystá samozřejmě i pro veřejnost, konkrétně tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Jaké programy pro návštěvníky Národní park letos nabízí, s jakými problémy se aktuálně potýká a jak třeba připomíná svou nedávnou i hlubokou historii? Všechny tyto otázky v našem vysílání zodpoví mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Nalaďte si nás ve čtvrtek 20. 1. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Na cestě za velrybami k Nové Kaledonii držíme na lodi hlídku, vypráví cestovatelka Aneška Pecháčková z Deberníka na Táborsku. Dnes jsem pro vás připravil další díl jejího deníku a uslyšíte ho hned po písnice, která se jmenuje Život je krásný.

0: Putování 24leté studentky Jihočeské univerzity Anečky Pecháčkové po Novém Zélandu pomáhá českobudějovické Arpidě. Na kontě darujme.cz/tichý hrdina se sešlo 323 tisíc korun od 325 dárců, kteří symbolicky adoptovali Aneščiny kilometry na stezce Té Araroa a přispěli tím také na nákup rehabilitačních přístrojů pro handicapované klienty Arpidy. Teď je malá cestovatelka na moři za velrybami k Nové Kaledonii a vy si můžete adoptovat její pacifické míle. Teď si už ale poslechněte její další vyprávění.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková a přešla jsem s charitativním přesahem celý Nový Zéland po trase dlouhé 3050 kilometrů a vy si po celou dobu této cesty můžete adoptovat moje virtuální kilometry. Dnes je to pátá noc, kterou strávím na plachetnici a já jsem až včera zjistila, že teďka pokud kejvnu na to, že jedu do Nové Kaledonie, mě už tady plachtějí a rachtají plachetnice, tak není cesty zpět, protože první zem a první plošinu pod nohama, kterou uvidím, bude právě až v Nové Kaledonii. V Pacifiku, uprostřed ničeho na oceánu, pluju na své lodi. Mám poslední čárku na signálu a tak to je poslední možnost, kdy vám můžu nahrát hlasovou zprávu. Je to divoký, Nová Kaledonie je kousek od Fidži, kousek od Vanuatu, kousek od Samoy, samé krásné tropické islandy, ostrovy v Pacifickém oceánu. Život na plachetnici je zajímavý v tom, že my teda pupujeme i během noci. Jsme na palubě 3, já, jedna francouzka a Švýcar. Oba dva neznám, seznámila jsem se s nima přesně před 5 dnama. A je to zajímavé, protože budeme mít noční hlídky vždycky na 4 hodiny, od 9 do 1, od 1 do 5, od 5 do 9. Je to krásné, protože za mnou se udělala nádherná duha. Teďka jsem otevřela oči. Eloise, behind us is beautiful rainbow. It's a huge rainbow. It's like entrance. There is a huge rainbow. Zrovna jsem řekla té kolegyně z Francie, že máme duhu rainbow za zády. Nádherná, obrovská duha se udělala a strašně rychle zmizela. No a co se týče veškerého vybavení, tak ono vůbec jenom dojít si na záchod na lodi a nebo se oblíknout a nebo uvařit, tak to je opravdu občas nadlidský úkol, protože to s váma háže v té kajutě a já se teda nejvíc zdržuju nahoře v kokpitu u kormidel, protože tady mám největší stabilitu. Teďka na mě zrovna prší, dneska už tak po 10. během chvíle. A tady mám největší stabilitu a je to pro tu mořskou nemoc takové nejideálnější. Zatím není tak velká ta mořská nemoc, zatím je to v pohodě, ale trošku bojuju s hlavou, občas mě bolí hlava. Třeba teďka se ta loď úplně naklonila. Juhu! Doufám, že mě uslyšíte a já věřím, že to přežiju. Není to zrovna nejbezpečnější dobrodružství a tak jsem vás chtěla vyzvat k tomu, abyste se historicky poprvé adoptovali moje virtuální kilometry na oceánu. Mějte se a smějte se a já se vám ozvu z Nové Kaledonie, až najdu pevninu. Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.
0: Další zprávy z cesty Anešky Pecháčkové směrem k Novému Zélandu uslyšíte znovu o víkendu v našem vysílání. A pokud tedy budete na signálu, příběhy z její výpravy najdete také na našem webu Český rozhlas České Budějovice.

0: Paula McCartneyho teď střídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Letošní úroda ovoce v Česku bude nejspíš druhá nejhorší od roku 2024, kdy byla nejnižší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují škody po jarních mrazech na víc než 1 miliardu korun. Mrazy nejvíc poškodily oblasti ve středních a východních Čechách a některých částech Moravy. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD bude v příštím týdnu jednat s Evropskou komisí o pomoci pro tuzemské pěstitele. 27letý muž v úterý ničil ve Strakonicích zaparkovaná auta, převrátil motorku a poškodil dveře domu. Brzy ráno ho dopadli policisti. Vandál byl vybavený kladívkem na nouzové rozbíjení skla, šroubovákem, štípačkami a dalšími věcmi. Jak informovala policejní mluvčí Jaromíra Nováková, muž byl agresivní a zasahující policisti ho museli spacifikovat. Následně se ukázalo, že byl pod vlivem alkoholu a pravděpodobně i drog. Správa městských lesů v Jihlavě chystá od nového školního roku spuštění programu lesní pedagogiky. Zázemí vznikne na místě bývalé hájenky v místní části Zborná. Výuka bude určená především pro základní školy. Ze začátku se zaměří na jihlavské, výhledově se otevře i zájemcům z okolí. O víkendech by měl areál sloužit všem. Fotbalisti českobudějovického Bčka vyhráli ve 34. kole České ligy nad pražskou Admirou 6-3. Táborská akademie podlehla týmu Loko Praha 0-1 a Písek doma zdolal Králův dvůr 3-1. Jihčech bude dneska polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Teploty vystoupí k 21 a na horách k 16 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl osmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Až budete projíždět lesními úseky a nebo mezi poli, určitě dávejte daleko větší pozor než obvykle. Jaro a začátek léta patří mezi nejrizikovější období střetu se zvěří. Právě o tom také budeme mluvit s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou. A to za pár minut v našem vysílání. Ale ze všeho nejdřív necháme zaspívat Karla Gotta.

0: Stačí pár vteřin nepozornosti a z krajnice může přímo před auto vběhnout srna nebo divoké prase. Policisti upozorňují, že právě jaro patří na silnicích k nejrizikovějším obdobím z pohledu střetů ze zvěří. Nehod v posledních týdnech přibývá a škody počítají řidiči po celém našem regionu. Na co si tedy dávat pozor a jak se zachovat v případě střetu, to už nám teď řekne policejní mluvčí Lenka Krausová, která je s námi ve spojení. Paní Krausová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Krásné dobré ráno všem posluchačům i vám.
0: Začnu čísly. Kolik střetů letos na jaře evidujete na Jihu Čech zatím?
1: Tak těch oznámení o střetu z lesní zvěří je více jak 400, protože jenom na Strakonicku máme od začátku letošního roku 171 oznámení střetu z lesní zvěří, takže se opravdu jedná o vyšší stovky případů, kde nám řidiči na 158 zavolají, že se střetli se zvěří.
0: A na co teda by si měli řidiči dávat pozor a jak se při hrozící srážce zachovat?
1: Tak jednoznačně myslet na to, že ke střetu z lesní zvěří může dojít v jakoukoliv denní nebo noční dobu, ale je důležité myslet na to, že ta pravděpodobnost je vyšší při svítání a soumraku. Měli by myslet na to, že zvěř chodí povětšinou ve skupinkách a důležité je to, že čím nižší rychlostí my jedeme, tím máme více času na to zareagovat před případným střetem s tou zvěří.
0: Je to všechno logické takové, dává to smysl, ale řekněte, když už se to tady přiblíží ta situace, jak se zachovat při té hrozící srážce, která hrozí tedy?
1: Určitě je důležité ubrat rychlost, držet pevně volant, krátce zatroubit, sledovat okolí, nestrhávat volant do protisměru ani do příkopu. Tomu střetu, když už se nejde vyhnout, tak opravdu nezazmatkovat a snížit rychlost, držet pevně volant.
0: To je důležité, jak jste říkala, držet pevně volant, asi to jsou asi největší chyby, že pak se člověk lekne a strhne volant někam do stromu, případně do nějaké stoky nebo někam jinam. Dobře, a tedy, když už tedy se to bohužel stane, ta situace, když už tedy řidič zvíře srazí, jak postupovat?
1: Tak je důležité, když už té nehodě dojde, měli by se řidiči chovat určitě opatrně. Důležité je, aby zapli výstražná světla, oblékli si reflexní vestu, umístili výstražný trojúhelník, nedotýkali se toho zraněného zvířete, protože to samozřejmě může být nebezpečné.
0: Tak to říká Lenka Krausová, mluvčí policie České republiky, krajského ředitelství policie Českého kraje. Paní Krausová, díky, že jste nám to všechno připomněla.
1: Také vám děkuji.
0: Mějte se hezký den a i vám šťastnou cestu.
1: Vám také.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 7:45, také proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuální situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme od pole jasná až po zataženo. Více oblačnosti se vyskytuje ve východní polovině kraje a na Šumavě. A přehánky se vyskytují zejména na jihu kraje, a to převážně v Novohradských horách. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 14 stupni Celsia, na Šumavě kolem 9 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, teplota je 13 stupňů Celsia, vítr fouká slabý západní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů a slabě stoupá. Churáňov hlásí

0: sekundu. A biopředpověď pro dnešek je na jedničce. Mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
0: A tlaková výše bude svým středem postupně nad naším územím. V noci bude tedy polojasno až jasno, v noci a zítra. Ráno pouze výjimečně s mlhami, které se budou ale rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni Celsia a ty maximální denní budou o něco vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 19. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. Zítra odpoledne se potom vítr bude měnit na severovýchodní až severní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na sobotu?
0: V sobotu bude slunečno a teplo. I nadále nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše, která bude, dá se říct, přes celou Evropu. Bude tedy jasno až polojasno a beze srážek. Minimální teploty kolem 8 stupňů a maximální kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severovýchodní až severní a v noci a ráno místy může být i bez větří.
1: Tak to říká meteorolog Petr Friedbauer. Díky za to a za hodinu naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo je už za chvilku spočítá Martin Písařík, ale ještě předtím nám zaspívá Eva Farná. Na ostří nože.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona můžou zmizet unikátní nálezy. Energetici v jaderné elektrárně Temelín využívají speciální technologii na opravy bez svařování plamene a vysokých teplot. Čeští hokejisti porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Zápas museli otáčet. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 21 stupňům. Obloha bude polojasná až oblačná. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
4: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
5: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
5: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Jaderná elektrárna Temelín začala při opravách zařízení využívat moderní technologii cold spray. Metoda umožňuje nanášet kov bez tepelného namáhání materiálu a podle energetiků zvyšuje šetrnost i přesnost oprav. Odborníci metodu uplatnili třeba u turbíny nebo elektrického generátoru druhého bloku. Popsal jí mluvčí elektrárny Marek Sviták.
7: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
2: Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách Národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem. Ten zamítl kasační stížnost muže z Prahy, který tvrdil, že opatření porušuje jeho ústavní práva. Správa Národního parku vydala opatření v říjnu roku 2023 kvůli ochraně tetřeva hlušce a pak ho opakovaně prodloužila. Zákaz vstupu se týká pásu území při státní hranici přibližně od jezera Laka u Prášil po prameny Vltavy.
3: Sport.
2: Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v páté minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obraná dvojce Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gol v reprezentaci a pomohl tak k obratu.
8: Celý ten zápas jsme vlastně s Jirkou Ticháčkem si dali ten cíl, prostě střílet všechny ty puky. Některý možná byly zbytečně vystřelený, ale každá tam může padnout a myslím si, že na konci jsme skončili hodně přes 10 střel oba dva a prostě jedna tam padla a za to jsme strašně rádi, že jsme mohli takhle pomoct týmu.
2: Nakonec rozhodující branku dal Jakub Flek. Do prázdné branky se trefil v poslední minutě Dominik Kubalík. Češi aktuálně vedou tabulku skupiny ve Friburgu. Všechny týmy ale nemají stejný počet zápasů. Další utkání čeká národní tým v sobotu odpoledne proti Slovensku.
3: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy se vyskytují přehánky, které ale budou během odpoledne ustávat. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Vítr je slabý, během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu a biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici číslo 4 ve Čkyni na Prachaticku, srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Osm hodin k tomu 5 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve čtvrtek 21. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Moráček. Slavia České Budějovice vyhrála fotbalový Samson Cup. Ve finále porazila Třeboň 1-0. Vítězové cestovali na zápas lodí. A také o tom bude řeč za chvilku v našem vysílání. Ale ze všeho nejdřív necháme zaspívat Petra Reska.

0: Sešli se už na obědě, poté cestovali lodí na Střelecký ostrov, kde ve finále Samson Cupu porazili Třeboň 1-0. Vítězem českého poháru mužů Jihočeského kraje fotbalového svazu je Slavia České Budějovice.
1: No jo, no to byl skvělý nápad, přišel s tím trenér Procházka.
2: Popisuje cestu lodí na Střelecký ostrov předseda Českobudějovické Slávie Karel Kladenský.
1: Původně to mělo být úplně tak, že bychom jeli ze hřiště na hřiště, ale protože je zavřený ten most Mánesová.
2: Tam jsou mosty uzavřené, nebo jeden.
1: Náhrada je, že zase stylově od domu Slávie až na Dynamonu a bylo to skvělý, jako fanoušci měli po mostech vlajky, měli tam teda ve slušnosti dýmovnice červeno-bílý, no a na lodi byla dobrá nálada, hrála muzika.
2: A ta atmosféra se přenesla i sem na Střelecký ostrov?
1: Určitě, určitě, jako jo, kluci jsou nadšený, že tady jako můžeme hrát. Zatím to vypadá, že i držíme krok s favoritem, tak jako spokojenost, no.
2: Předseda Českobudějovické Slávie Karel Kladenský byl spokojený i po závěrečném hvizdu. Jeho tým porazil favorita z vyšší soutěže 1-0 a vyhrál pohár. Třeboňský trenér Karel Bicenc byl zklamaný, ale zároveň i spokojený s atmosférou zápasu na Střeleckém ostrově.
3: Pro nás zážitek je jenom škoda, že jsme v prvním poločase neproměnili 3 šance, které jsme měli asi zakončit lepší, a v druhém poločase už Slávie jako zkušeně si to uhrála. Dostali jsme gól ze standardní situace, zbytečně jsme faulovali, upozorňovali jsme na to kluky, aby vlastně nefaulovali kolem vápna, že to mají dobře jako nakopaný. No a bohužel
2: Jedna nula vyhrála Českobudějovická Slavia nad Třeboní ve finále jeho českého poháru. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, které během odpoledne budou ustávat. Později odpoledne bude ubývat také oblačnosti, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Během dne pak přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1. A to je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, které posíláte. Přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, kde je polojasno, slabě fouká, je 12 stupňů. Pohodu a klídek přeje všem Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme a přejeme také hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Bezmála 400 případů kyberkriminality od začátku letošního roku až do konce dubna evidovali policisté na jihu Čech. Z toho bylo zhruba 226 podvodů. Co konkrétně podvodníci zkouší? Jsou to pořád falešní bankéři či policisté? Nebo se objevují i nové triky? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme jihočeské policejní mluvčí Lenky Krauzové. Nalaďte si nás ve čtvrtek 21. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Tipy pro volný čas.
1: 4 minuty po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V městské knihovně v Písku od 17 hodin připravili podvečerní setkání na téma jarní migrace obojživelníků. Odborníci odpoví na dotazy ohledně výsledků letošního odchytu a přenosu žab na Písecku. Dozvíte se také, jak se dělá biologický dohled a ochrana přírody během výstavby mostů, silnic a železnic. V Táborském divadle v 19 hodin začne představení Endemité, příběhy zmizení s podtitulem Co očekáváte od budoucnosti, s herečkami Janou Kozubkovou, Terezou Hof a Halkou Třešňákovou. Historik umění Roman Lavička dnes bude přednášet o příběhu klášterního kostela svatého Jilí v Třeboni. Začátek je v 17 hodin v Třeboňském domě Štěpánka Netolického. Spisovatelka Alena Binterová přijede do městské knihovny v Nové Bystřici na autorské čtení její knihy Za tichem Česká Kanada. Začne v 18 hodin. Komunitní centrum ve Strunkovicích nad Blanicích pořádá od 18 hodin besedu s Terezou Millerovou na téma 10 let záchranných přenosů obojživelníků u Zeleného kříže. Ve Staré radnici v Soběslavi dnes zazní od 18 hodin absolventský koncert Zuzany Pejšové z tamní základní umělecké školy. Ve Vodňanech začínají oblíbené rybářské dny. První den tam věnovali školám, projekcím, soutěžím a mši za rybáře. Mimochodem rybářským dnům se v našem vyslání budeme také věnovat krátce po 8:30. Klavírní koncert pro 4 ruce začne v 18 hodin v sále základní umělecké školy v Bechyni. Vystoupí na něm Anna Gálová a Matouš Zukal. V Písecké galerii Dragon bude v 17 hodin vernisáž výstavy autora Oldřicha Smutného. Jarní koncert smyčcového orchestru konzervatoře zazní od 19 hodin v Českobudějovickém husově sboru Církve Československé husitské na Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Historik Pavel Koblasa bude přednášet ve studovně na Staré radnici v Lomnici nad Lužnicí. Od 18 hodin připravil pořad na téma, jak se Lomnice rozrůstala. V Chýnově od 18 hodin bude besedovat spisovatel Pavel Kosatík. Setkání je v prostorách Církve bratrské. A ještě jedna pozvánka, ta je do Jindřichohradecké Střelnice, kde v 19 hodin vystoupí zpěvačka Lenka Filipová.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: A teď jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice situace nepředstavuje riziko, uvedla nemocnice na síti X. V prvním kole přijímacích řízení na střední školy v Jihočeském kraji uspělo necelých 8300 uchazečů ze zhruba 10300. Některé školy připravují pro zájemce termíny pro druhé kolo přijímacích řízení. Největší zájem je opět o gymnázia. Kapacita 6letých a 8letých gymnázií se naplnila už v prvním kole. V Sušici dneska večer začínají městské slavnosti. Potrvají do neděle a konat se budou na několika lokalitách ve městě. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Od dnešní 17. hodiny do sobotní půlnoci bude zavřené náměstí Svobody. Házenkářky Písku prohrály v sérii o 3. místo v Interlize s Mostem 0-2 na zápasy. Ve druhém vzájemném duelu podlehli Jihočešky Mosteckému Baníku 32-38. Písek nezachránila ani nejlepší střelkyně zápasu Iveta Korešová, která dala 12 gólů. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Teploty vystoupí k 21 a na horách k 16 stupňům. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na nehodu stále pozor na silnici číslo 4 ve Čkyni na Prachaticku. Policie tam řeší srážku 2 osobních aut. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30 a k tomu 2,5 minuty. Ve čtvrtek ráno posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké ráno. Dny otevřených dveří na rybářských školách, tržiště s pestrou nabídkou jídel a také výstavy, divadla a koncerty nabídnou letošní vodňanské rybářské dny. Začínají už dnes a potrvají do soboty. Podrobnosti o programu nabídneme za chvilku.

0: Vzdělávací odborné akce, také koncerty a zábavu pro celou rodinu i letos nabídnou Vodňanské rybářské dny. Už ode dneška až do soboty je můžete navštívit na mnoha místech ve městě. O programu už 34. ročníku rybářských dnů si teď budu povídat se Štěpánkou Matuškovou z Městského kulturního střediska ve Vodňanech. Paní Matušková, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno z Vodňan.
0: Tak první den Vodňanských rybářských dnů je zaměřený především na žáky a také studenty. Jaké programy na ně čekají?
1: Tak rybářky, jak běžně zkracují místní, začnou už dnes tradičně kuchařskou soutěží v netradiční úpravě vodňanského kapra. Ta se koná na středním odborném učilišti služeb Vodňany před odbornou porotou, takže bohužel bez účasti veřejnosti. Ale můžeme prozradit, že loni se podával například lehký salátek ze zauzeného kapra s marinovanou okurkou a chlebovými chipsy. Letos půjde už o 15. ročník memoriálu šéfkuchaře Miloše Štěpničky. Ale Vodňany jsou s rybářstvím neodmyslitelně spjaty. Město se může pochlubit více než půl tisíciletí trvající tradicí rybničního hospodaření, více než stoletou historií rybářského školství i dlouholetým působením vědeckých institucí v oboru. Takže dnes zde sídlí Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, která patří mezi významné evropské pracoviště a během Vodňanských rybářských dnů bude mít právě Fakulta rybářství Den otevřených dveří, což je mimořádně zajímavá akce, na kterou posluchače srdečně zveme. Laboratoře, experimentální rybochovné pracoviště a genetické rybářské centrum nabídne mimo jiné pohled na první okamžiky rybího života v líhni jeseterovitých ryb. Bude to určitě stát za to. A pro rodiny s dětmi je připraven také deskoherní klub Krake na stejném místě, jinde zase ve městě loutkové divadlo Divoloď a hlavně hra městem Vodní svět.
0: To je tady k tomu dnešnímu programu, ale zítra v pátek dostanou prostor například také mladé kapely z regionu, kde si je můžou návštěvníci poslechnout.
1: Tento program publikum připravila knihovna Gelasta Vodňanského u sebe na dvorku u Koníčka přímo za budovou knihovny. Na místě bude ministage, kde vystoupí 4 začínající kapely z okolí, protože Vodňanské rybářské dny mají něco pro každou generaci.
0: No, nejvíce akcí jste asi připravili na sobotu. Centrem dění bude náměstí. Kdo například vystoupí na pódiu?
1: Tak sobotní hlavní program zahájí už 9 ráno vystoupení mažoretek. Následují děti z DDM a folklorní program z partnerských měst, ale ten hlavní program ve 2 hodiny odstartuje čistě hudební část slavností, která potrvá až přes půlnoc. Na hlavním pódiu na náměstí se jako největší hvězdy ukáží Monkey Business. Skvělá bude jistě i Eliška Kotlínová s kapelou, kterou budou znát příznivci folku a která z Vodňan pochází. Na Beatles můžete zaspomínat s revivalem Backwards, který jsou téměř k nerozeznání od originálu, včetně známých účesů, a posednění diváky ohromí obří světelkující loutky vodních živočichů, které se budou znášet v ulicích.
0: Zmínila jste Elišku Kotlínovou, to je mimochodem naše kolegyně v Českém rozhlase České Budějovice, naše spolupracovnice. Mimochodem, hrát a zpívat se bude ale i na dalších místech u vás ve Vodňanech.
1: Je to tak, Vodňanské kulturní vzdělávací a sportovní organizace se jednou do roka spojí, aby uspořádali tyto třídenní městské slavnosti, které se pak konají na různých místech po celém městě. Takže kromě hlavního náměstí, knihovny a fakulty rybářství, o kterých jsme již mluvili, to budou ještě areál Škorna u plovárny, kulturní dům, muzeum a galerie, kde můžete shlédnout výstavy výtvarných děl, také sportovní areál Blanice. A tam zakončí letošní Vodňanské rybářské dny svým setem DJ Rockstar v sobotu ve 23.30. Vstup na všechny akce je zdarma a návštěvníci mohou využít kivadlovou autobusovou dopravu.
0: Paní Matušková, ten program je opravdu bohatý. Řekněte, na co se těšíte vy nejvíce osobně?
1: No, vodňanští skauti zpřístupňují věž kostela, z které bude úžasný výhled na město a na náměstí, a protože já fandím skautingu, tak se tam určitě půjdu podívat.
0: A je to zdravá procházka po schodech nahoru.
1: To určitě.
0: Ode dneška do soboty potrvají Vodňanské rybářské dny, o kterých nám více řekla Štěpánka Matušková z Městského kulturního střediska ve Vodňanech. Tak paní Matušková, díky za tu pozvánku, ať se všechno povede a prožijete ve Vodňanech krásné následující dny.
1: Moc děkuji za pozvání a všechny srdečně zveme. Naschledanou.
0: Takže naschledanou ve Vodňanech.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu 15:15. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno až oblačno a aktuálně beze srážek, ale s přehánkami během dneška ještě musíme počítat. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia, na Šumavě kolem 10 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je rovných 16 stupňů Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1028 hektopaskalů. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 9,4 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Od jihozápadu nás, nebo nad naše území, bude postupovat tlaková výše. Zpočátku odpoledne bude ještě oblačno, ojediněle se slabými přehaňkami, které budou

0: Bude polojasno až jasno, ráno pouze výjimečně s mlhami, které se budou ale rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupně Celsia. Maximální denní potom budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupni, na horách kolem 19. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. Zítra odpoledne se pak vítr bude měnit na severovýchodní až severní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na sobotu?
0: I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše nad, dá se říct, většinou Evropy. Bude jasno až polojasno a beze srážek. Minimální teploty budou kolem 8 a maximální kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, odpoledne se potom bude měnit na severovýchodní až severní a v noci a ráno může být i bez větří.
1: Tak v sobotu bude teplo a v neděli bude ještě větší?
0: V neděli bude ještě větší teplo. Ty maximální teploty se budou pohybovat kolem 28 stupňů Celsia, minima potom kolem 10 stupňů. Stále bude polojasno až jasno a beze srážek. A vítr slabý proměnlivý během dne severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to a přeji hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České

0: František Nedvěd dospíval 9 minut před 9. hodinou. Se mnou ve studiu sedí Hanka Šoberová, znamená to, že už brzy bude jeho české dopoledne začínat. Hanko, dobré ráno ještě stále.
1: Hezké dopoledne, Luboši, tobě i našim posluchačům. Těším se.
0: No, na co se můžeme těšit my?
1: Zajímavé informace máme pro naše posluchače. Jaké jsou nové triky podvodníků, které obírají lidi o peníze? Na co máme dát pozor při telefonování nebo čtení SMSek? Tak k tomu se budeme

0: Můžeme věnovat hnedka v úvodu dnešního jeho českého dopoledne. Taky upozorníme majitele čtyřnohých mazlíčků, že by u nich neměli podceňovat krvácení z nosu. Představíme soutěž Živá zahrada, naučíme naše posluchače připravit si cibulový med a bude toho mnohem a mnohem víc.
1: Máme se na to těšit. To je pozvánka od Hanky Šoberové na jeho české dopoledne. Hanku, děkuji za to.
0: Naslyšeno.
1: Za 8 minut nás čekají také zprávy, ty připravuje kolegyně Petra Pitra. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost, přeji hezký a klidný čtvrtek a ve 12 hodin se pak těším naslyšenou při písničkách pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Na Šumavě díky společnému sázení přibylo 7 000 jedlí. Čeští hokejisti vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. Odpoledne bude polojasné až oblačné s teplotami kolem 19 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%, nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
3: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
2: Lidi při jarním sázení se spolkem Víla v Šumava vysadili 7 000 jedlí. Akce se konala už po 15. Tentokrát se pracovalo v okolí Debrníku u Železné Rudy, říká předseda spolku Richard Broš.
4: My vlastně spolupracujeme na toho s Lesama České republiky.

0: republiky a vždycky v tom daném revíru je revírník, který nám řekne, který stromy se tam musí dát a my je potom nakoupíme vždycky z té školky. Letos jsme to měli z Františkovo vsi, kdy vlastně ten stromek musí mít svůj rodný list, když to řeknu takhle, aby byl prostě potvrzený, že je zdravý. A dohromady už jsme zasadili tuším 55 000 stromů plus 111 ovocných z těch obnov historických sadů.
1: Strážníci apelují na majitele psů v českobudějovické Stromovce. Měli by je mít na vodítku, aby neplašili a nenapadali březí srny. Těch je ve Stromovce asi 10. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové mají vyvést mláděta během června. Opatření je dočasné a má pomoct ochránit volně žijící zvířata. Strážníci budou v lokalitě na pejskaře víc dohlížet. Sport. Čeští hokejisti ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil golman Dominik Pavlát.
2: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni, co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy se vyskytují přehánky, které ale budou během odpoledne ustávat. Maximální teploty budou dneska mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 14. Vítr je slabý, během dne přechodně zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní, stále buďte na silnici číslo 4 ve Čkyni na Prachaticku. Policie tam řeší nehodu dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Právě začíná jihočeské dopoledne, ať už jste na cestě do práce, v kanceláři nebo si doma právě připravujete kávu, těší nás, že posloucháte. No a dneska je Mezinárodní den čaje, takže pokud jste ještě nestihli ranní kofein, máte na výběr buď tu zmiňovanou silnou kávu, zelený čaj, anebo prostě cokoliv, co vás spolehlivě probere do dnešního dne. 21. května, to je dnešní datum, narodil se třeba i Andrej Sacharov. Významný fyzik a nositel Nobelovy ceny za mír. A my dneska slibujeme, že fyzikálních rovnic bude v našem vysílání podstatně méně než dobré hudby a užitečných informací. Přejeme vám příjemný čtvrtek, dobrou náladu a pohodové dopoledne. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Hanka Šoberová.

0: Richard Miller, písnička Po schodoch v jeho českém dopolení. A teď téma, které se dotýká asi většiny z nás. Podvodníci na internetu a po telefonu dál připravují lidi o peníze. V kraji podle policie ke konci dubna eviduje 380 případů kyberkriminality. Více než polovina z nich jsou podvody, konkrétně 226 případů. A to je téma dnešního pořadu O čem se mluví, který uslyšíte v 17 hodin a 30 minut na našich rozhlasových vlnách. Vedle mě už je kolega Zdeněk Zajíček, který dnešní díl připravoval. Zdeňku, vítej, hezké dopoledne.
1: Hezký slunečný den.
0: Tak Zdeňku, o kyberpodvodech jsme se spolu bavili celkem nedávno, když tvému synovi přišel podvodný e-mail. Ty si díky tomu u tohoto tématu zůstal, říkám to správně.
1: Ani ne. Ne? Ani ne, ne, ne. On totiž podobný mail pak přišel ještě mně.
0: Má to pokračování.
1: Pokračování a zvláštně, že přišel teď o víkendu, v době dne otevřených dveří Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, tak přišel na redakční mail. A pozor, vůbec to nebyl nějaký výhružný mailík. Nebylo to tak, jak jsme se o tom bavili, že prostě musíte zaplatit pokutu, pokud neuhradíte a tak dále. Ne, tohle bylo úplně něco jiného. To bylo o tom, že jsem... Že mi neproběhla jedna platba za využívání služeb AI a ať se to napravím, že stačí poslat $77 centů a tak dál a tak dál. A já jsem naštěstí věděl teda, že za prvé služební e-mail Českého rozhlasu jsem nikdy v souvislosti s umělou inteligencí nikdy nepsal. A za druhé, že neplatím v dolarech, ale platím v eurech a do Dublinu. A takže jsem věděl a nehledě na to, že pak v zápětí přišel kolega Lukáš Pelikán, že jemu ten e-mail přišel také. A tobě také.
0: Mně taky, ano.
1: No, tak vidíš. Tak
0: bylo nás takových víc neplatičů.
1: Takže jsem to okamžitě přeposlal na policii, pochopitelně. No a už to jelo.
0: Takže o tom bude dnešní pořad, o čem se mluví?
1: Ne, to tak úplně ne. To si necháme, toto téma těch jiných e-mailů a jiných možností si necháme na příští týden, protože připravujeme seriál. Ono už je toho opravdu hodně. My se dnes s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou zaměříme na to, že třeba část obětí se vůbec neozve. Policii, myslím, jo. Oni se stydí, že naletěli a případ prostě neoznámí. Takže ten skutečný rozsah těch čísel, co si četla, tak ten může být daleko vyšší. Nějaké ty podvodné scénáře se často opakují. Někdo se představí jako, já nevím, bankéř, policista, tvrdí, že účet je v ohrožení a tak dále a tak dále. A zajímavé je, že spousta lidí, těch poškozených potom na policii uvedou, že jako tyto legendy znali, že to slyšeli už, jako, ale že si zrovna teď v tuhle chvíli, když jim někdo volal a většinou ti lidé, ty podvodníci opravdu působí seriózně v tu chvíli, v uvozovkách seriózně, tak si mysleli, že jako to není ten podvod, že teď už je to doopravdy. Takže jsem se bavil na téma těch legend a Lenka Krauzová mi na toto téma řekla.
2: Falešný bankéř, falešný zástupce investiční společnosti, falešný policista. Ještě se objevují legendy, my ji nazýváme legenda o rozbitém telefonu, nebo mami, tati, potřebuji pomoc, taky se sem tam objeví. Samozřejmě pak jsou případy podvodů, které se odehrávají na inzertních internetových portálech. Tam docela bojujeme s tím, že lidé často zaplatí za zboží dopředu a následně zjistí, že telefonický kontakt prodejce je nekontaktní nebo se smluví, že si na daném místě věc předají, ale zaplatí dopředu a už nedojde ani na to setkání a telefon je hluchý. K těm konkrétním případům, ta legenda je, dá se říci, jako pořád stejná. Když se budeme bavit o té WhatsAppové, kdy přijdou ženy nebo muži o desítky tisíc korun a hraje tam roli právě rodinná legenda, kdy se ozve z cizího čísla syn, dcera a požádají maminku, tatínka o peníze, protože se dostali do nějakého problému, rozbil se jim telefon, nemůžou kontaktovat. Ta se docela opakuje a v tomhle případě se hrává velkou roli ten strach toho rodiče, protože každý to vnímáme, máme děti, já je mám taky, takže v momentě, kdy mi přijde zpráva, že se něco stalo mému dítěti a je v průšvihu, potřebuje peníze, tak ten první moment samozřejmě ti lidé kolikrát jednají daleko rychleji, než přemýšlí. Takže peníze pošlou na cizí účet a teprve potom se zamyslí, zavolají tomu dotyčnému synovi či dceři, no a zjistí, že se vlastně jedná o podvod, že žádné peníze nikdo nepotřeboval, nepožadoval. U těch falešných bankéřů a policistů vystupují ti podvodníci poměrně dost přesvědčivě. Zrovna včera mi vyprávěla známá případ, kdy ji kontaktoval právě falešní policista a ona ty legendy zná, nejenom z médií, protože v nich pracuje, ale říkala, jak jí to strašně psychicky jako rozhodilo, že zaprvé vystupoval naprosto profesionálně, tlačil na ní, působil důvěryhodně, byl přesvědčivý a zároveň celou dobu tvrdil, že celá tato akce je tajná a nesmí o ní nikomu říct. A jestli se dá poznat, že se o podvod jedná, policista nikdy nebude volat s tím, že se dozvěděli o tom, že váš účet byl napaden, máte poslat peníze na účet, který on vám nadiktuje. Policista vám nikdy nepošle do WhatsAppu na e-mail svůj služební průkaz, aby potvrdil to, že pracuje u policie. Nikdy vám nepošle výzvu k podání vysvětlení cestou e-mailu nebo WhatsAppu. A když se podíváte potom do těch adres odesílatelů, tak tam už je na první pohled opravdu jako zřejmé, že se o podvod jedná.
0: Říká policejní mluvčí Lenka Krausová. Takže Zdeňku, to byla ukázka z dnešního pořadu, o čem se mluví. Prozradíš ještě něco?
1: Tak dopředu mohu naznačit, že se tam probere, jak se bránit při takových telefonátech. Mm-hmm. Prostě zjednodušeně řečeno, on už to tam zaznělo, nejdřív myslet a pak jednat. Mm. Otočit to. Takže hned ukončit ten telefonát, číslo zablokovat, neklikat na neznámé odkazy v mailech nebo ve zprávách, neodesílat osobní údaje, nikdy nezadávat nějaké přihlašovací údaje do internetového bankovnictví mimo ověřené prostředí banky. No a to ostatní uslyšíte v podvečer pořadu, o čem se mluví.
0: Určitě poslouchejte, jeho autorem je Zdeněk Zajíček, který byl mým dopoledním hostem. Díky za to, Zdeňku. Ahoj, hezký den.
1: Hezký den.

Vysoký krevní tlak, otrava nebo problémy se srdcem můžou u zvířat způsobit krvácení z nosu. To jsou jenom tři z mnoha příčin tohoto problému. Pokud chcete vědět víc, zůstaňte s námi a poslechněte si rubriku Pojďte s námi za zvířaty s veterinářkou Lucí Míkovou a redaktorkou Jitkou Cibulovou Bokatou. Ale předtím jedna filmová píseň Sagvantofy Dávej ber. Hezké dopoledne.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Krev z nosu tekla někdy snad každému z nás a u většiny se nejednalo o nic závažného. Možná právě proto můžou lidé krvácení z nosu u zvířat podcenit. Podle odborníků bychom ho ale rozhodně podceňovat neměli. Víc nám napoví rozhovor redaktorky Jitky Cibulové-Vokaté s veterinářkou Lucí Míkovou v rubrice Pojďte s námi za zvířaty.
2: Tam vždycky je důležité, jestli to zvíře krvácí z jedné nosní dírky anebo z obou nosních dírek. Pokud krvácí z jedné nosní dírky, tak tam můžeme tu příčinu vztahovat například k poranění. Nedávno jsem vytahovala staffordskému bull terrierovi 3 cm klacek, který se zarazil do nosu, takže tam taky bylo krvácení z nosu. A to krvácení může vypadat tak, že fakt kapají kapky krve, anebo ten pes jakoby vyfrkává tu krev. Další příčinou, pokud je jedna nosní dírka, tak může být třeba i nádorové onemocnění, které se vyskytuje poměrně často, popřípadě nějaké zánětlivé onemocnění.
3: Já jako malé dítě jsem se právě kvůli krvácení z nosu dostala do nemocnice, protože nešlo zastavit. Kdy se to stane u zvířat, že krvácení z nosu nejde zastavit? O jaký problém jde?
2: Pokud máme obě nosní dírky, tak tam samozřejmě už se můžeme bavit například třeba o vysokém krevním tlaku a selhávání srdce, že díky tomu vysokému krevnímu tlaku prostě dochází opravdu praskání těch cév a ke krvácení z nosu. Samozřejmě krvácení z nosu může být třeba i u různých otrav, nejčastěji třeba jedem na krysy, ale zase, majitelé mají už to, že když psík doběhne, sežere jednu kopičku návnady na krysy, že určitě umře. Samozřejmě, když přijede takový majitel k nám do ordinace, dostane takový přípravek na zvracení, který se kape do oka, přes spojivku se střebává, ten pes potom vyzvrátí ten obsah. Ale to týká jedu na krysy, tak to zvíře, hlavně pes to musí požírat několik dnů. Má to takzvaný kumulativní charakter, že v momentě, kdy by to sežrali ty potkani jednu dávku a všichni by umřeli nebo myši, tak ty další už to nesežerou. Takže proto se to dávkuje několik dnů po sobě, kumuluje se v játrech a poškozuje hlavně tvorbu vitamínu K. Někdy třeba i plísňová onemocnění jsou velmi nepříjemná, to se třeba děje i u koní. Jsou to plísně většinou rodu Aspergillus, kde se usídlují ty jednotlivé, tomu se říká hyfy, což jsou jako rozmnožovací části plísní, spory. A ty hyfy začnou vlastně růst z těch spor v té nosní dutině, nahlodávají stěnu právě té cévy, můžou nahlodovat i nějakou velkou cévu a pak se to krvácení je extrémní. A v těchto případech dokonce třeba se musí odkrýt celá čelní kost z těch dutin a dát tam nějakou drenáž a vypláchnout přípravky proti plísním, aby se to ložisko těch plísní zastavilo.
3: My si většinou dáváme třeba tamponek nějaký do nosu, nebo se říká, že má člověk předklonit hlavu. Jakou první pomoc máme dát psovi nebo kočce nebo koni, který takhle začne krvácet?
2: No, to je obrovský problém, že to zvíře si vlastně nenechá vůbec nic, sledovat klidně i tu dutinu nosní. A my jako veterináři samozřejmě se snažíme odstranit tu vyvolávající příčinu a dáváme třeba i léky proti krvácení právě. Pokud se tam teda ta otrava jedem na ty potkany, tak se používá třeba vitamin K, a to už je většinou závažná otrava, která bohužel nekončí jako dobře. A samozřejmě, pokud je vysoký krevní tlak, tak snižujeme krevní tlak. Pokud nevíme, proč se to děje, tak jakýkoliv zvíře, třeba i ten kůň, jo, se dá do anestézie nebo do sedace a endoskopem se vyšetří dutina nosní a hledáme místa, kde teda se děje ten patologický proces a bereme z toho třeba vzorky taky na vyšetření.
3: Jak se to řeší, tyhle problémy?
2: Jakékoliv problém v dutině nosní, tak se řeší docela problematicky. Ideální je vytáhnout samozřejmě z té nosní dutiny cizí těleso. Kočky velmi rády tam mají trávu třeba. Pokud je vysoký krevní tlak, selhání srdce, tak léčíme oběhové problémy a dáváme léky na snížení tlaku. Plísni má onemocnění, celkově léky proti plísni, vyplachování dutiny nosní, aplikace léku do dutiny nosní.
3: Setkáváš se s těmito problémy v ordinaci často?
2: Tak není to často, ale řekla bych, že za ten rok se setkáme se všemi těmi příčinami. Vždycky, když se vyšetřuje krvácení z nosu, díváme se do tlamy, jestli třeba z dutiny ústní neprorůstá třeba nádor do ty dutiny nosní.
3: Stalo se ti, že by si se setkala se zvířetem, který krvácí z nosu, protože do něčeho narazil?
2: Mou to třeba různé autoúrazy, které jsou spojené se zlomeninou třeba čelisti, nebo očnice, nebo nějaké závažnější poranění, kdy třeba je krvácení z nosu, pokud třeba máme nějaké závažné poranění oka, tak víme, že slzné kanálky komunikují s dutinou nosní, prochází potom dutiny nosní, tak někdy třeba i při nějakých závažných onemocněních nebo poraněních oka může docházet k vytékání krve z nosu.
3: Může krvácení z nosu souviset s poruchami srážení krve?
2: Může. Jednou příčinou jsme zmiňovali, chybí vitamin K. Existují vrozená onemocnění, které právě postihují tyhle ty srážecí faktory. Třeba u Dobermanů je porucha toho Willebrandova faktoru, takže tam skutečně se netvoří ty protisrážové bílkoviny. Ale samozřejmě další příčinou může být klidně i nedostatek krevních destiček, což je problém buď to onkologický, anebo zase autoimunitní. Třeba u prasat se velmi často vyskytují bordetely, bakterie, které postihují i skořep dutiny nosní, a pak dochází třeba i k deformaci té nosní přepážky tím chronickým zánětem. A samozřejmě, pokud krvácí z nosu, tak se vždycky doporučuje, a je to i zánětlivé, i citlivost na antibiotika, a podle nich potom ta antibiotika nasadit.
3: Může zvíře z nosu vykrvácet?
2: Většinou ne. Ale třeba, jak jsme se bavili o těch plísňových onemocnění, tak pokud to ložisko, hlavně u těch koní, nahlodává na přechodu toho měkkého patra nějakou velkou cévu, tak to krvácení je tak masivní, že opravdu z toho koníka odkapává úplně krev, a to samozřejmě může být důvodem k vykrvácení.
3: Krvácení z nosu. Asi bychom to neměli podceňovat.
2: Určitě ne, pokud vím, že zvíře narazí, teče mu z nosu, pořádku. Ale jakékoliv samovolné spouštění krve z nosu není banalita, protože či to bude trvat, tak tím můžou být závažnější onemocnění. Ale pokud má někdo doma psa, kočku, králíka nebo morček, ten mu krvácí z nosu, tak ten majitel přiběhne hrozně rychle, protože to, že to zvířátko prskne a ještě zaklepe hlavičkou, tak všude je krev, že jo? Takže samozřejmě je to nepříjemné, a určitě i pro to zvíře, který si neustále packami šahá na ten čumák, takže majitel většinou chodí včas.

0: Národní park Šumava letos slaví 35 let od svého založení a bohatou oslavu chystá samozřejmě i pro veřejnost, konkrétně tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Jaké programy pro návštěvníky Národní park letos nabízí, s jakými problémy se aktuálně potýká a jak třeba připomíná svou nedávnou i hlubokou historii? Všechny tyto otázky v našem vysílání zodpoví mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Nalaďte si nás ve čtvrtek 21. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Ano, taky v dnešním jihočeském dopoledni vás čeká jihočeská vlastivěda. Na vrchu Semenec v Týně nad Vltavou stojí rozhledna. Tak na tom by nebylo ani tak nic divného, kdyby nebyla čtvrtou nejnižší v České republice. Ono totiž tak moc nezáleží na tom, jak vysoká rozhledna je, ale spíš kde stojí. A tady se jim to opravdu podařilo postavit na parádním místě, i když je to místo s trošku temnější historií. Povíme vám o tom něco málo víc už za okamžik.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Jihočeské vlastivědě si připomeneme, že i malá rozhledna dokáže připravit obrovský výhled. Když vstoupáte na klasickou rozhlednu, pak zpravidla počítáte schody třeba do stovky. V Týně nad Vltavou na tom nezáleží. Na vrchu Semenec totiž stojí rozhledna, která je čtvrtou nejnižší v České republice. Dříve se tomuto místu říkalo Na spravedlnosti, protože tu stávala městská šibenice. A dlužno dodat, že odsouzenci tu měli skutečně hezký výhled. Místo se vypíná vysoko nad údolím a je odtud hezký pohled k soutoku Lužnice a Vltavy. A také právě odtud vede jediná cesta ke trojúhelníkovému ostruhu na tomto soutoku. A není to daleko, jenom asi 300 metrů. Už v roce 1922 se tady místní obyvatelé rozhodli umístit krásný dřevěný altánek. Ve 30. letech 20. století pak tady vyrostla místo něj pouhých 5 metrů vysoká betonová rozhledna, ze které je ovšem úžasný výhled na řeku, na samotné město Týn nad Vltavou, na protilehlé kopce i na údolí, kterým Vltava odtéká dál směrem k Bechyni. Současná stavba rozhledny je stále ta samá původní konstrukce jednoduchého, funkcionalisticky laděného prvorepublikového stylu, jen se zatím dočkala několika rekonstrukcí, jinak stále drží. V městské kronice se dá najít mnoho zmínek o tom, jak byla tato vyhlídka nad městem tamními obyvateli oblíbená. A nejenom vyhlídka, vyhledávaným výletním místem byl a prakticky ještě stále je celý vrch Semenec, protkaný spoustou cest i několika naučnými stezkami. A jen několik desítek metrů od rozhledny se nachází nevšední přírodovědné muzeum Semenec.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Francouzská aukční síň dneska vydraží původní točité schodiště z Eiffelovy věže. Kdo se po něm prošel? Proč už není součástí slavné památky a jaká je jeho cena? Počkejte si pár minut na odpovědi. Předtím Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem České Budějovice.

0: Lovy věže, které má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro této slavné památky.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcuriala. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu. Takže v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
3: New York, puis également le Canada.
1: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,3.

pátku do neděle tohoto týdne se můžete zapojit do celonárodní soutěže Živá zahrada. Úkolem všech, kteří se registrují, bude sčítání různých druhů živočichů. Akce spojená s kampaní se snaží pobídnout vlastníky zahrad, aby o své pozemky pečovali způsobem, který z nich vytvoří vhodný prostor pro život mnoha zvířat. Zahrady jsou totiž podle Českého svazu ochránců přírody, který akci pořádá, ideálním útočištěm třeba pro motýly, pro ptáky, ještěrky, ješky nebo třeba pro čmeláky. Zapojit do soutěže se můžou všichni vlastníci a uživatelé zahrad. Jinak, kdybyste chtěli znát podrobnosti o registraci, najdete je na webu Českého svazu ochránců přírody s adresou www.csop.cz. Nabídnu ještě krátké ohlednutí za minulými ročníky pro vaši představu. Nejčastěji pozorovaným živočichem na zahradách, které se zapojili do soutěže, byl v loňském roce kos černý. Účastníci ho spozorovali na 94% všech zapojených zahrad. Následoval čmelák, toho pozorovalo 92% zahrad. No a třetí místo to obsadila síkorka, kterou lidi zapsali na 90% zahrad. Tak pokud budete mít chuť, čas a náladu, www.csop.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici. Vodohospodáři kontrolovali vyhnívací nádrže v českobudějovické čistírně odpadních vod. Brdská příroda se stane novým domovem zachráněné samice rysa ostrovida ze Šumavy. Maximální teploty na jihu Čech budou dneska kolem 19 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
2: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů dál bez příznaků. Vodohospodáři odčerpali přes 500 kubíků kalu a nečistot při údržbě vyhnívající nádrže v českobudějovické čistírně odpadních vod. V nádrži se nahromadily od poslední revize v roce 2016. Technický stav pomohli kontrolovat i hasiči, říká mluvčí společnosti ČEVA Lenka Cimlová.
3: Potřebovali jsme zkontrolovat stav vnitřních prostor nádrže, která pochází z 90. let minulého století, hlavně ocelového pláště a technologického vybavení. Součástí vnitřní prohlídky bylo také měření míry koroze stěn nádrže a potrubí.
0: Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida ze Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě. Jak informovala Karolína Šulová z Agentury ochrany a přírody, zvíře bude do přírody vypuštěné během následujících týdnů. Na projektu se kromě agentury podílí správa Národního parku Šumava a společnost AP Lesnická. Osiřelé rysí mládě našli ochránci loni na podzim v západní části Šumavského národního parku. Nejdřív pobývalo v záchranné stanici v klášterci u Vimperka a pak ve specializovaném zařízení v Národním parku Bavorský les. Hlavním cílem bylo, aby se mládě nezvyklo na přítomnost člověka. Podle Šulové jde o první případ v Česku, kdy se podařilo zachránit osiřelé rysí kotě a připravit ho na samostatný život v divoké přírodě. Sport. Fotbalisti českobudějovické Slavie porazili Třeboň 1-0 a po finále Samson Cupu 1-0 na českobudějovickém Střeleckém ostrově převzali pohár za vítězství v poháru Jihočeského krajského fotbalového svazu. Slavisti cestovali na zápas lodí po Malši a Vltavě. Pokračuje předseda klubu Karel Kladenský.
4: To byl skvělý nápad, přišel s tím trenér Procházka stylově od domu Slavie až na Dynamonu a bylo to skvělý, jako fanoušci měli po mostech vlajky, měli tam teda ve slušnosti dýmovnice červeno-bílý, no a na lodi byla dobrá nálada, kluci jsou nadšený, tak jako spokojenost. Počasí.
0: Obloha na jihu Čech bude dneska polojasná až oblačná, místy se můžou ještě vyskytovat přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Maximální teploty se dneska dostanou k 18 až k 21 stupňům, na horách naměří kolem 14. Vítr je slabý, během dne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Českých Budějovicích v ulici Boženy Němcové a srážku dvou osobních aut řeší policie taky v Písku v ulici doktorky Milady Horákové. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje 5 minut po 10. Hanka Šoberová vás vítá od mikrofonu a přeje vám dobrý poslech. Výrazná herečka s komediálním talentem Iva Janžurová oslavila v úterý významné životní jubileum, a to 85 let. No a za chvíli si ji připomeneme v archivní nahrávce z Českobudějovického rozhlasu. Vydržte.

0: Herečka Iva Janžurová oslavila v úterý 19. května krásné životní jubileum, a to 85. narozeniny. Iva Janžurová nejprve vystudovala pedagogické gymnázium tady u nás v Českých Budějovicích a potom úspěšně pokračovala ve studiu herectví na Divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze. V našem rozhlasovém archivu jsme našli nahrávku z roku 1981, která vznikla u příležitosti 30. výročí založení Českobudějovického folklorního souboru Úsvit. Právě jeho členkou se Iva Janžurová během svých studií v jeho české metropoli stala.
1: Já jsem ze Žirovnice, což je na rozhraní vlastně jižních Čech a Českomoravské Vysočiny. Ale já se pokládám po rodičích za jeho Čecha. Všude podotýkám, protože právě prostřednictvím Úsvitu jsem přirostla, myslím si, že to bylo nejspíš vlivem toho souboru. Přirostla k tomu kraji, tou znalostí, teda postupným ovládáním určitých těch folklorních věcí, jako byly tance a písničky a svým způsobem částečně i poezie, kterou jsme se snažili taky dělat, a teda pak víc mě přiváděla už k tomu mému nynějšímu povolání. No a tak já jsem se dostala do Úsvitu, původně jsem jako myslela, že do toho pěveckého sboru, a skládali jsme zkoušky. Já si pamatuju, že jsem strašně selhala, že mě tam vlastně snad vzali z protekce, nebo že viděli, že tam strašně chci, že jsem si vybrala písničku Čí to husky na té vodě, což ještě nebyla vůbec jeho česká písnička. A kdo ví, jestli jsem ji pořádně uměla, a vím, že asi při takovým šestým, sedmým slově jsem se začala zalikat trémou, takže jsem prostě spíš kloktala a později jsem úplně přestala zpívat. No a oni mě pak tedy ale vzali, to musím přiznat, že byli benevolentní a odpustili mi ty nedostatky. Postupně, ale musím říct, že i v tom zpěvu jsem se tak trošku zdokonala, tu trému jsem ze sebe setřásla a dostala jsem se i do tria. A s tím triem jsme taky všelijak soutěžili po celostátních soutěžích STM. Fakt je, že já jsem z rodu lidí, kteří mají strašně moc zájmu, a dodneška mi to zůstalo. Protože kromě toho zpívání, a my jsme se pokoušeli skládat písničky a vlastně já se o to pokouším do dneška, je to takový můj jeden z mnoha koníčků, jak chci podotknout. A musím říct, že ten vliv toho jeho českého folkloru tam zůstává. Já jsem svého času byla z toho až nešťastná. Říkala jsem si, já se nikdy z toho nedostanu. Ve mně pořád ty písničky znějí a ty intervaly molový, který se mi zvlášť nejvíc líbily na těch starých jeho českých písničkách. No ale když už jsem trošičku chytřejší, tak si říkám, že vlastně je to bezvadný a že proč by se nový melodie a nový písničky neměly, proč by neměly nést stopy tý tvorby toho jeho českého lidu, která je uložená v jeho českých písničkách. No, kladu si tedy otázku, co by bylo bez Úsvitu. Úsvit pro mě znamenal velice závažnou přípravu na moje nynější povolání. Práce v Úsvitu tedy nejen, že mi dala tedy ten nádherný poznatek toho folkloru, ale zároveň mě přinesla i takovou praxi na tom jevišti.
0: Tak Ivě Janžurové, sympatické, úžasné české herečce, přejeme všechno nejlepší k jejímu výročí. 10 hodin 15 minut, jeho české dopoledne pokračuje dál. Za chvíli pár tipů na dnešní.

0: Tipy pro volný čas.
1: Já věřím, že si při dnešku nějakou tu volnou chvilku najdete a pokud byste ji chtěli strávit kulturně, tak tady je pár tipů. V Táborském divadle dneska od 19. můžete vidět představení Endemité, příběhy mizení s podtitulem Co očekáváte od budoucnosti s herečkami Janou Kozoubkovou, Terezou Hoff a Halkou Třešňákovou. Spisovatelka Alena Bintrová, ta přijede dneska do městské knihovny v Nové Bystřici na autorské čtení její knihy Za tichem Česká Kanada, ta začne v 18. Ve Staré radnici v Soběslavi, tam zazní od 18. absolventský koncert Zuzany Pejšové z tamní základní umělecké školy. Ve Vodňanech dneska začínají oblíbené rybářské dny. První den tam věnovali školám, projekcím, soutěžím nebo taky mši za rybáře. Klavírní koncert pro čtyři ruce můžete od 18. slyšet v sále základní umělecké školy v Bechyni. V Písecké galerii Dragoun, tam je dneska od 5 odpoledne vernisáž výstavy autora Oldřicha Smutného. Historik Pavel Koblasa, ten bude přednášet ve studovně na Staré radnici v Lomnici nad Lužnicí. Od 18. připravil pořad na téma, jak se Lomnice rozrůstala. No a v Chýnově od 18. bude besedovat spisovatel Pavel Kosa. K setkání v prostorách Církve bratrské. Kolik žab a čolků se podařilo letos zachránit na Písecku? Řeč je o zábranách na jejich přenášení při jejich jarním cestování, při rozmnožování, tak, aby je auta nepřijela. Za chvilku vás pozveme na tematické podvečerní setkání.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: V městské knihovně v Písku dneska od 17 hodin připravili podvečerní setkání na téma jarní migrace obojživelníků. Odborníci tu lidem představí výsledky letošního odchytu a přenosu žab tak, aby je nic nepřelo při jejich cestách na námluvami nepřejelo při jejich cestách za námluvami k rybníkům, tůním a potokům na Písecku. Já mám právě teď na telefonu Anu Kovaříkovou ze společnosti Sopra Agilis, která na besedě lidem představí výsledky letošní záchrany žab. Já vám přeji, paní Kovaříková, hezké dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Hezké dopoledne i vám.
0: Kolik žab, čolků a jiných obojživelníků jste na Písecku letos při jejich tahu odchytili a přenesli do bezpečí? Máte to spočítané?
1: Mám, ale neřeknu vám to.
0: Je to číslo tajné?
1: No, zkazila by to překvapení těm, kteří přijdou na tu besedu dneska v 5 hodin odpoledne.
0: Mm-hmm. No ale co byste nám říct mohla, je proč žáby silnice tak přitahují? Má to nějaké opodstatnění?
1: Ono to není úplně tak, že by silnici ty žáby přitahovaly, ale pokud na jedné straně té silnice je les, na druhé straně je rybník, tak ta žába, která zimuje v tom lese a potom na jaře si chce zaskotačit v rybníce, tak musí tu silnici přejít. A přechází standardně třeba kolem 7 hodiny večerní, tak začíná ten tah a to se spousta lidí vrací z práce nebo z nákupu a jedou po té silnici.
0: Hmm.
1: A když to auto potká tu žábu, tak to auto vyhraje. Placatá žába už se nerozmnožuje.
0: Hmm, ano, to je pravda. Jinak lidi se dneska v Písecké knihovně dozvědí taky, jak se dělá biologický dohled a ochrana přírody během výstavby mostů, silnic nebo železnic. Říkám to správně?
1: Říkáte to naprosto správně a je to téma, které je v podstatě velice úzce propojené právě s těmi tématy té jarní migrace, protože pokud se ta ochrana přírody praktická v rámci té výstavby těch silnic, železnic, mostů a tak dále dělá dobře, tak to potom předchází právě těm problémům toho, že při té jarní migraci ty žáby se musí takhle přenášet, protože jim tam překáží ta silnice.
0: Hmm. Zajímavé téma, kdybyste, přátelé, chtěli vědět něco víc, tak máte příležitost. Dneska v městské knihovně v Písku od 17 hodin chybět nebude jednatelka společnosti Sopra Agilis Anna Kovaříková. Tímto zveme vám, děkuju za to, že jste si na nás udělal dneska dopoledne čas a přeju hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den i vám, naslyšenou.
0: Tak to byl jeden z dalších tipů na dnešní podvečer. 17. městská knihovna v Písku a migrace žab a obojživelníků. Tohle je ABBA.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Snížená hladina Lipenské přehrady odhaluje základy starých domů, mlýnů, železnic, ale i pařezy. Jedno takové místo připomínající za mlžného rána měsíční krajinu je u Rakouské zátoky nebo u Rakovské. No o názvu se pravidelně po zveřejnění fotografií dohadují regionální badatelé, místní obyvatelé a taky turisté. Jak je to doopravdy, tak to se pokusil zjistit náš regionální stopař Petr Kuba, kterého tímto vítám. Petře, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, ahoj Hanko. Já na úvod musím říct, že to bylo skoro detektivní pátrání, do kterého se zapojilo hned několik odborníků. Ale po pořádku. Tahle zátoka poblíž zaniklé vesnice Kyselov je jedinou částí Lipenské přehrady, která při zvýšené hladině zasahuje až za státní hranice, do Rakouska. No a proto zní logicky, že by se měla jmenovat Rakouská zátoka. Jenže teď to přichází, ve všech mapách, turistických, vojenských i dopravních, je místo oficiálně značené jako Rakovská zátoka. Petr Hudičák z muzea fotoateliér Seidl v Českém Krumlově mi řekl, že se domnívá, že název může odkazovat k nějaké zaniklé usedlosti nebo samotě, které se říkalo Rakov nebo na Rakově. Ovšem já jsem se podíval do císařských otisků stabilního katastru, to jsou mapy z 19. století, a v lokalitě dnešní zátoky ten stabilní katastr uvádí jenom pomístní lesní název Richtau. To mohl být název revíru, paseky nebo části hospodářského lesa. Ale žádná lokalita Rakov se tam neobjevuje.
1: Já když to, Petře, vezmu úplně laicky, tak mě napadá, nemůže se třeba ten název jmenovat podle raků? Nemůže to souviset s raky?
2: To je dobrý dotaz, Hanko, a možnost, že název Rakovská zátoka může souviset s tehdejším větším výskytem raka říčního v téhle oblasti, se nám dokonce během pátrání několikrát vynořila. Dodnes je tam totiž potok Ježová a Černá stoka, které odtékají do Lipna. Já jsem se zeptal lingvisty Michala Hořejšího, ale podle něj je odvození názvu od raka velmi nepravděpodobné. Podle něj by název Rakovská zátoka slovotvorně spíš napovídal, že šlo o zátoku u nějaké zmiňované usedlosti Rakov. Přímé odvození od raka by podle něj vedlo kratší zátoce. Prameny Ústavu pro jazyk český adjektivum rakovský dokládají, ale jde podle Hořejšího o ojedinělou adaptaci adjektiva rakovnický. A stejná databáze obsahuje jeden doklad pojmenování louky Rakovy, tedy v jiné části republiky, a nelze tak vyloučit, že v místě byl pozemek, kterému se mohlo říkat Rakovy nebo na Rakovech. No a odtud už vede cesta k pomístnímu jménu Rakovská zátoka. Lidové pojmenování Rakouská zátoka mohlo podle Hřejšího tedy vzniknout z potřeby takového toho nejasného slova Rakovská nahradit průhledným Rakouská.
1: Dokážeme tedy s jistotou dneska říct, který ten název je správný?
2: Tak a bohužel tady musím Tihanko a posluchače zklamat nemůžeme, nebo se mi to zatím nepodařilo rozlousknout. Název Rakovská zátoka používá třeba i badatel Zdeněk Šmída, který mapuje zaniklá místa u státní hranice a zabývá se pohraniční turistikou. Ale o samotném původu názvu si není jistý. A naopak k termínu Rakouská zátoka se zase spíš kloní Lenka Hulková, kustodka památníku Adalberta Štiftra v Horní Plané, anebo třeba místní rodák Michal Rolčík. Oba upozorňují na to, že ta zátoka tam vznikla až po napuštění přehrady v roce 1958. No a zasahuje z části do Rakouska. Proto je podle nich pro místní obyvatele přirozenější říkat jí Rakouská zátoka. Nicméně jisté jenom je, že severně od té zátoky bývala německá vesnice Sarau, dnes známá jako Kyselov. Tvořilo ji 8 čtyřstranných selských dvorců, několik mlýnů a chalup. Při sčítání lidu v roce 1921 tam dokonce žilo 453 obyvatel a bylo tam 60 domů. Po odsunu německého obyvatelstva byl do několika opuštěných statků svedený dobytek z německých hospodářství a později některé budovy využívala armáda a pohraniční stráž. Po roce 1950 pak těžká technika splanírovala zbytky vsi, aby se nestaly ukrytem pro narušitele státní hranice, no a zbytek už pak pohltila voda při napouštění. Lipenské přehrady. Já bych tedy na závěr možná vyzval a poprosil posluchače, pokud by třeba měli nějaké další postřehy k rakouské alias Rakovské zátoce nebo věděli o pramenech, které dokládají existenci lokality Rakov, tak mě můžou napsat mail na tuto adresu stopař@rozhlas.cz.
1: Jedno písmenko a jaké může způsobit dilema? Z rakouské nebo chcete-li rakovské zátoky se do jihočeského dopoledne přihlásil náš regionální stopař Petr Kubát. Já za to moc děkuju, Petře. Měj se hezky a naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Tak přátelé, my pokročíme dál. Samozřejmě muzika nebude v jihočeském dopoledni chybět a taky řeč bude o cibulovém medu, který uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti, jak se tahle zázračná směs připravuje. To vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Už za chvilku.

0: Hospodářské rady.
1: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje.

0: Cyndi Lauper v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Já už ve studiu nejsem sama, se mnou Matěj Vodička. Hezké dopoledne, Matěj, ahoj.
1: Krásné dopoledne, Hanko.
0: Tak já už jsem viděla sedět u nás tady vedle v prostoru před studiem tvého dnešního hosta. Znám ho, musím se přiznat, že ano. A naši posluchači budou jeho hlas taky znát, že ano?
1: No je to tak, já musím nejdřív na úvod posluchačům popsat, jak probíhá, když si s Hankou tady předáváme to kormidlo. Hanka vždycky zvědavě kouká, kdo sem přijde do toho studia. Ano, dneska nebudu to protahovat, mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák už čeká na to, až mu tady předám tu židli, na které teď sedím. Není tu náhodou, protože Národní park Šumava, respektive zpráva Národního parku Šumava, letos slaví 35 let od svého založení. Národní park Šumava už je tady s námi 35 let, je to rozlohou největší národní park v České republice, no a chystá pro návštěvníky, pro lidi velkou oslavu tento víkend na Kvildě, o které si samozřejmě budeme taky povídat s Honzou Dvořákem, ale budeme si povídat i o tom, co trápí aktuálně nejvíc zprávu Národního parku Šumava, jaké programy chystá pro veřejnost a jak třeba bude celý tento rok připomínat svou historii.
0: To všechno po 11. hodině. Matěj Vodička a jeho dnešní host.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Energetici v jaderné elektrárně Temelín využívají speciální technologii na opravy. Pelhřimovská nemocnice získala od města další byty pro lékaře. Odpoledne bude polojasné až oblačné, přeháňky budou ustávat. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla. Uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům. A to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
5: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
3: Jaderná elektrárna Temelín začala při opravách zařízení využívat moderní technologii cold spray. Metoda umožňuje nanášet kov bez tepelného namáhání materiálu a podle energetiků zvyšuje šetrnost i přesnost oprav. Odborníci metodu uplatnili třeba u turbíny nebo elektrického generátoru druhého bloku. Jak řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták, výhodou je úspora času i nákladů. Umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě bez nutnosti výměny celých drahých dílů. Pelhřimov poskytne další byty pro ubytování zaměstnanců nemocnice. Ta se poslední dobou potýká s nedostatkem lékařů na některých odděleních. Nabídka ubytování by mohla podle starosty Ladislava Meda z ODS pomoct s řešením této situace.
6: Nemocnice požádala o přidělení 4 bytů pro nově příchozí lékaře, takže zastupitelstvo tomuhle požadavku vyhovělo a nemocnici Pelhřimov přidělilo 4 byty. Dohromady už se jedná o 33 bytů pro pelhřimovskou nemocnici.
3: Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti.
4: Počasí.
3: Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, místy se ještě vyskytují přeháňky, které ale budou během odpoledne ustávat. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 14 stupňů. Vítr je slabý, během dne bude přechodně mírný a foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Ve Vodňanech dneska počítejte s omezením kvůli konání rybářských dnů. Uzavřená je část náměstí Svobody. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Největší český národní park, tedy Šumava, slaví letos 35 let od svého založení. Významné jubileum samozřejmě slaví a připomíná celý tento rok, ale speciální akce chystá tento víkend, konkrétně v Kvildě na Prachaticku. Podrobnosti nám už za chvíli poví mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák, se kterým budeme mluvit třeba i o tom, jaké speciální programy pro návštěvníky správa parku letos chystá, nebo s jakými problémy se aktuálně potýká. To vše už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. K poslechu zve, dobré dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák je naším dnešním hostem. Honzo, vítejte opět po čase u nás ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Děkuju moc, děkuju za pozvání.
1: Zpráva Národního parku Šumava, jak už jsem zmínil, letos slaví 35 let od svého vzniku. Jakou cestu, řekněme, za tu dobu podle vás ušla od té legislativní stránky, například zhruba před 6 lety se schválila nová zonace, tehdy nová Národního parku. Myslím taky třeba souznění s obcemi a domorodci až po samozřejmě to nejdůležitější, co by měl Národní park dělat, a to je tedy ta ochrana jedinečné šumavské přírody.
2: Kolik máme času?
1: Máme.
2: Abych to shrnul.
1: Máme nějaký čas ještě.
2: Já se to pokusím shrnout. Je to opravdu těch 35 let, je neuvěřitelně dlouhá cesta, která byla samozřejmě lemována úspěchy, neúspěchy, ale prostě byl to klasický vývoj. My když jsme se dívali před zhruba těma 5 lety, když jsme měli 30 let, když jsme se s panem ředitelem bavili právě o tom, přesně, čeho dosáhla, kam se ta Šumava dostala ve všech těch aspektech, o čem jste hovořil, tak jsme říkali, že vlastně kopírujeme tu cestu Národního parku Bavorský les, který je od nás nějakých 15 let nebo 20 let starší. A v podstatě jdeme skoro stejnou cestou a musíme si to prožít společně. Ale dneska už jsme jako hodně daleko. Ono vlastně Národní park Šumava, respektive Národní parky obecně měly po roce 1990 štěstí, že v roce 92 byl schválen tehdy velmi moderní zákon o ochraně přírody, který vlastně ty parky vyhlašoval a už tam měl ta různá legislativní, řekněme, ten legislativní rámec byl velmi dobře položen. V roce 2017 prošla rozsáhlá novela, která vlastně ten zákon drží stále v nějakém moderním hávu, dokáže nebo reagovala vlastně na novinky. Je to už skoro vlastně zase 10 let, ale jako funguje to výborně. No a myslím si, že samozřejmě vztahy s místníma, s obcema a tak dále proběhly turbulentními časy a já si troufám tvrdit, že s absolutní většinou obcí a vůbec i s těma místníma, tak jsme docela v pohodě a ono je to vidět i v rámci nějakých programů, které vlastně připravujeme společně právě s místníma.
1: No, o těch programech bude samozřejmě taky řeč, ale už tady padla řeč na Bavorský les, tedy sousední park v Bavorsku, který přímo vlastně navazuje na to naše české šumavské území. Mě zajímá, jak velkou roli hraje právě provázanost Národního parku Šumava s Bavorským lesem. Často slýcháme o nějakých společných výzkumech, třeba život rysů mapujete společně právě s Bavorským lesem, nebo taky třeba život vlků a tak dál. Na čem všem vlastně spolupracujete s německými kolegy a spolupracovali jste? A ještě mě zajímá, v čem konkrétně jsou podle vás naši němečtí sousedé pořád napřed oproti nám, co se týče správy takového národního parku?
2: Začnu tou poslední otázkou, s dovolením odpovím na ní, protože oni jsou napřed o těch 20 let a v tuhle chvíli oni jsou napřed v tom, že vlastně naplňují tu jakoby to dekorum toho mezinárodně uznávaného národního parku celosvětově, protože vlastně oni už mají na svém území těch 75% bezzásahovosti, k čemuž my míříme. My tam máme jako dlouhodobý cíl, my jsme teď na nějakých 48%, míříme vlastně k tomu krátkodobému cíli, to znamená více než polovina. Oni už jsou na těch 75%, ale ten vztah s nima je v podstatě zásadní, protože jsme sousední národní parky, je to vlastně jedno velké pohoří, rozdělené vlastně nějakou lidskou hranicí, ale ta hranice už se v podstatě za těch, řekněme, 35 let úplně setřela. V podstatě ji akorát nacházíme v terénu, protože jsou tam ty sloupky a tak dále, ale jinak v podstatě jsme jedno pohoří a díky tomu, jak jsme provázaný a jak jdeme společnou cestou, pozor, to je důležité říci, jdeme opravdu společnou cestou, tak v podstatě teď jsme největším bezzásahovým územím, dalo by se říci největší divočinou ve střední a velké části západní Evropy, což je velký unikát celosvětový.
1: Už několik let funguje na Šumavě velmi oblíbená akce Průvodci divočinou. Shodou okolností včera správa Národního parku spustila rezervační systém pro tuto sezónu. Honzo, přináší ten letošní ročník nějaké změny? Případně jaké jsou ty hlavní novinky?
2: Dneska jsme spustili
1: Nebo
2: systém. Dneska ráno. Zájem je opět obrovský. Naštěstí tentokrát server nespadl, což se nám stávalo po každý rok. Protože ten zájem je opravdu velký. V podstatě na ten program, tak se ho účastní okolo 1100 lidí ročně. A jsou tam samozřejmě místa, jsou to výlety, kam prostě ty lidé vždycky chtějí. Letos nepřinášíme jako úplně žádné novinky, ale ty novinky v podstatě dělají našim průvodcům a vlastně těm účastníkům tohoto programu samotná ta příroda, protože jak se neuvěřitelně mění, kde probíhají vlastně ty přírodní procesy, to znamená, že ten les prostě tam někde něco popadá a tak dále, takže musíme každoročně nějakým způsobem trošku jako upravovat tu původní trasu, takže já si myslím, že prostě ty zájemci si vždycky najdou něco nového, ale hlavně tam jde o to, že každý člověk, když jde jeden rok nějakou trasu, tak další rok si může vybrat úplně jinou, protože máme v nabídce 35 různých tras, což je obrovské množství a každý si tam vybere.
1: No, zmiňme nějaké konkrétní lokality, jací průvodci také vyjdou vlastně do přírody.
2: Tak, co se týče lokality, je to opravdu celé území Národního parku, ale také chráněné krajinné oblasti. Navíc máme tam už tradičně dvoudenní takzvané XL trasy s přespáním třeba na německé straně, tam se chodí na Luzný, chodí se na Falkenstein a podobně. Chodí se samozřejmě velmi úspěšné a velmi trasy, o které je veliký zájem, tak jsou trasy, které jdou do Modravských slatí, třeba do kaňonu Křemelné, ale také do Vltavského luhu a podobně. Já si myslím, že tady každý si prostě vybere, takže to. A co se týče těch průvodců, máme jich tam, těch průvodců je jich tam 11 a jsou to všechno proškolení bardi, kteří opravdu tu Šumavu znají velmi dobře. Každý ten průvodce je zaměřený trošku na něco jiného, některý prostě má třeba rád, já nevím, historii, některý má rád třeba kytičky, některý zase spíše ten les, takže je to pokaždé, když jdou vlastně ty lidé s těmi průvodci, tak ještě když se mění průvodce, tak pokaždá ta trasa je jiná.
1: Jinými slovy, je z čeho vybírat, jak na straně těch lokalit, tak i na straně těch průvodců.
2: Přesně tak. A my jsme velmi rádi, že vlastně ty externisté, kteří provádějí, máme opravdu už stabilní základnu, jsou to opravdu šikovní lidi, jsou to kolegové, kterým už je třeba přes 60, ale jsou tam i samozřejmě mladší chlapi ženský a jsou to prostě skvělí lidi, takže určitě doporučuji i v tomhle tom, je to zážitek.
1: Nejen o projektu Průvodci divočinou si v dnešní dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídáme s mluvčím správy Národního parku Šumava Janem Dvořákem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Honzo, zmínil jste, že ten rezervační systém funguje, spustili jste ho dnes, nespadl, což je důležité, ano. Ale můžete popsat, jak přesně tedy funguje, jinými slovy, jak si tu prohlídku můžou lidé, zájemci zarezervovat?
2: Je tam těch 35 různých tras, těch výprav je 120. To znamená, že vlastně každá ta trasa má několik termínů, ze kterých si můžou lidé vybrat. Oni to vidí v té nabídce u nás na webu. Vyberou si, kliknou na to počet osob, které jde, protože tam je samozřejmě i omezený počet osob, vybere si ten termín, který je tam nabídce, počet osob, odklikne to, pak vlastně přes platební bránu musí zaplatit a tím pádem to má zarezervované. Takže a pak už bude jenom čekat, protože vlastně první zájemci vychází na konci června a chodí se ty výpravy do divočiny až do konce října.
1: Když jsme zmínili to 35. výročí založení Národního parku Šumava, tak samozřejmě možná skoro nejvýrazněji ho připomene i letošní den Šumavy, který se už tuto sobotu 23. května, tedy pozítří, odehraje v Kvildě na Prachaticku. Co všechno návštěvníci v rámci této celodenní oslavy zažijí?
2: Je to vlastně celý den, kde si lidé vlastně seznámí se, potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Samozřejmě děti tam budou mít celodenní možnost prostě si hrát, dozvídat se hrou nějaké novinky. A to je přesně ten den Šumavy je krásná ukázka toho, jak už dneska fungujeme s těma obcema, protože my jsme to dělali dohromady, my jsme loni se domluvili s obcí Kvilda, že bychom chtěli ten den Šumavy udělat společně s nimi. A vlastně zastupitelstvo nadšeně řeklo ano, pojďme do toho. Zapojili jsme právě do toho místní podnikatele, kteří, my jsme řekli, lidi, co mají rádi? Mají rádi zábavu a mají rádi dobré jídlo a pití. A my jsme říkali, tak pojďme udělat vlastně něco jako food, street food festival, něco na ten způsob, protože jsou tam skvělé podniky, které umí nabídnout velmi dobré jídlo. Takže jsme do toho šli, takže budou tam lidé, budou se moci nabažit jak vědomostma, hrou, tak i samozřejmě dobrým jídlem a pitím. Mimo jiné, co se týče ještě těch her, tak... Fotoateliér Seidl z Českého Krumlova, který je naším dlouhodobým partnerem, přispívá do časopisu Šumava už opravdu přes 10 let, tak tam přiveze svůj pojízdný fotoateliér. Budou se tam moci lidé vyfotit v dobových kostýmech, bude tam vlastně tematická výstava Kvildy v jejich sále obecním, která vlastně bude připomínat filmovou Kvildu. A mimo jiné, my tam budeme mít i v určitých hodinových intervalech, tak se lidé z budou moci podívat po Kvildě po filmových místech. My tam vlastně máme promítat úspěšný dokumentární film Voda ztracená a voda vrácená, který získal různá ocenění po světě. Takže já si myslím, že samozřejmě budou tam řemeslné stánky, takže se lidé mají opravdu na co těšit a celý den od 10 do těch 16 hodin, kdy začne vlastně ten odpolední koncert zpěvačky Emai, místní zpěvačky. Doporučuji, podívejte se na YouTube, velmi skvělá holka, tak celý den budou mít co dělat. A kdo by chtěl ještě přijet v pátek, tak od 18 hodin bude probíhat benefiční koncert na podporu opravy kostela svatého Štěpána v Kvildě. Bude tam smyčcový kvintet, který zahraje mimo jiné symfonickou báseň Vltava.
1: Je toho opravdu hodně. Co mě osobně zaujalo, a už jste to taky zmínil, že součástí dne Šumavy bude i food festival, při kterém budou moct lidé doslova ochutnat Šumavu jako takovou, tedy místní tradiční dobroty, suroviny a pokrmy. Když se zeptám, jaké to konkrétně budou, tak zároveň se nabízí otázka, co vlastně patří mezi ty nejznámější tradiční šumavské pokrmy. Já jako milovník gastronomie bych hádal, že to bude něco se zelím, něco s bramborem a něco s houbami. Taková svatá šumavská trojice.
2: Dobrá otázka, na kterou ale neznám odpověď. Docela se na to těším, protože určitě tam budou nějaké tradiční věci. Já si myslím, že tam ještě budou nějaké ty borůvkové knedlíky. Tak jsem jako odhadnul. Určitě něco s houbama. To je vlastně jasný. Zelí, asi to jdete dobrou cestou, dobrou myšlenkou. No, bude to určitě pestré, protože vlastně my tam máme pět subjektů, které se do toho zapojili, takže já si myslím, že asi každý si vybere, a to včetně jak jídla, tak pití. No, nezbývá, než jako já sám se na to těším, a opravdu nevím, já jsem to menu ještě neviděl a nechávám se sám překvapit a budu i sám ochutnávat a moc se na to těším.
1: Taky posluchači se nechají překvapit. Už tady taky zaznělo, že představíte novou podobu časopisu Šumava, ten doznal mnoho změn. Jak tedy vypadá to nové vydání, které, děkuji, jste nám přinesl do studia? Za chvíli se k tomu ještě dostaneme, k tomu konkrétnímu obsahu, ale jakých změn tedy doznal časopis Šumava?
2: Zásadních, a to ve všech aspektech. My jsme doteďka měli čtvrtletník. Děláme z toho teda už jenom pololetník, bude vycházet vždy jedno číslo před létem a druhé číslo před zimou. Na druhou stranu jsme zdvojnásobili jeho obsah ze 36 na 76 stran. Zaměřili jsme se hlavně na obrazovou stránku, protože Šumava prostě, máme podtitul mimo jiné té sobotní akce Šumava všemi smysly, takže tady můžete Šumavu i číst. To je ten šestý smysl, který k tomu dodáváme. Ale v každém případě opravdu ty zážitky jsou především vizuální, takže nádherné fotografie, ale také kvalitní texty. Ty byly už předtím, ale chceme to, tak jsme se to snažili skloubit a jdeme moderním hávem. Já, když jsem převzal časopis Šumava, tak jsem říkal, pojďme, zkusme se prostě naladit na takovou aktuální vlnu, jak vypadají moderní časopisy, a pojďme z toho udělat tak trošku lifestyle. lifestyleový časopis a je těžký, abych já jakožto šéfredaktor hodnotil ten časopis, jak je. Já to asi nechám na našich čtenářích a návštěvnících, už je v prodeji. Takže můžou se podívat k nám na web, můžou si objednat přes e-shop a jestli se pak budeme bavit o tom, co je vevnitř, tak to necháme na potom.
1: Budeme se o tom bavit hned teď. Já tedy nechci posluchačům nic prozrazovat, ale jediné, co prozradím, a to snad můžu, je, že na obálce nového čísla časopisu Šumava, toho aktuálního, je Los Emil. A to je samozřejmě obrovský příběh, který zajímá všechny posluchače.
2: Los Emil, ano, je na obálce. Je to prostě skvělá záležitost. Nádherná fotografie našeho fotografa Štěpána Rosenkrance, protože on měl to štěstí, že v listopadu se s ním potkal. A on ho nafotil. A my jsme říkali, tak pojďme, protože v každém čísle chceme mít nějaké fotostory. A tohle se vyloženě nabízelo, protože Los Emil je samozřejmě miláček a tak dále. Ale jenom možná prozradím, že vyfotit toho Losa Emila byl velký oříšek pro našeho fotografa. Ne proto, že by se mu neukázal, ale proto, že píše se to v tom článku, protože ten Los Emil vlastně nedal ani možnost našemu fotografovi, aby od něj ten fotograf poodstoupil někam dál, aby si udělal ten prostor. On tam přišel prostě s dlouhým sklem, jako měl nasazený objektiv prostě, že věděl, on říkal, já tam přijdu, měl jsem echo, kde se zhruba pohybuje. Tak jsem tam přišel, první den nic, druhý den, tak najednou se vynořil z lesa, ale přišel už byl velmi blízko, já jsem ho potřeboval na dálku, takže fotil prostě na mobil, aby aspoň něco jako zaregistroval. Pak zjistil, že se ten los moc nebojí, tak říkal, tak jsem sundal jako ze zad ten baťoch a že si přehodím teda ten objektiv, no a on nade mnou ten los stál a koukal, co v tom baťohu hledám.
1: Mimochodem, už mu rostou parohy Emilovi, tady na té fotce je to vidět.
2: Na té fotce, pozor, to je fotka z loňska, to jsou ještě dokonce ty původní parohy, které tam jsou. Na to byl umístěn vlastně ten sledovací GPS, to zařízení sledovací,
1: lokátor, kterému
2: vypadlo, on to měl přidělané takové těma plastovými páskama, takže ty tam jsou mimo jiné vidět. Teď už je bez paroží, respektive roste mu nové, takže už tam bude bez těch pásek. No, ale Los Emil, teda, co jsme se dozvěděli, tak už na Šumavě zase asi není. Putuje.
1: A víte, kam zamířil? Ví se to?
2: Směr Německo. Někde jsem slyšel, že by se mohl pohybovat někde kolem Štroubingu. Takže zase ho chytli toulavá kopita. Ale uvidíme. Na Šumavě přezimoval. Já si myslím, že se mu tam líbilo hodně, protože neměl vlastně tendence přes tu zimu někam jako mizet. Až teď, tak uvidíme. Snad se vrátí. Držíme mu palce.
1: No, budeme i my doufat, že Los Emil se zase brzy na Šumavu vrátí. 5 minut před 11:30 posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes s mluvčím zprávy Národního parku Šumava Honzou Dvořákem. Za chvíli jsme zpátky, teď si poslechneme písničku Valdemara Matušky, Slavíci z Madridu.
0: Český rozhlas České Budějovice.

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Minutu před 11:30 se v našem vysílání vracíme z Madridu, zase zpátky do jižních Čech, lépe řečeno tedy na Šumavu, protože s námi je stále ve studiu mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Honzo, my jsme mluvili o té sobotní akci, o tom sobotním dni Šumavy na Kvildě. Jaké další akce chystá zpráva Národního parku během nadcházející letní hlavní turistické sezóny?
2: My jsme šli do takových tradičních věcí, které jsou osvědčené a lidi je opravdu milují a jsou to například komentované vycházky, kterých bude bezmála asi 20, mám takový dojem. V každém měsíci prostě si lidé najdou buď toho odborníka, se kterým chtějí jít a půjdou na různá místa na Šumavu, ornitolog Aleš Vondrka, půjdou s ním třeba za sovama na Stožecko, nebo kolegyně Pavla Číško, s ní se půjdou, to je jako specialistka, která monitoruje vlastně, jak ten les se obnovuje a půjdou vlastně na dvě místa na Národním parku v průběhu celého léta. To jsou jako hodně zajímavé věci, půjdou do hodně zajímavých míst. A potom my jsme si před pár lety vyzkoušeli takový koncept, kdy říkáme, my jsme to nazvali jako potkejme se v přírodě. A v podstatě každý měsíc na dvou lokalitách na Šumavě, v Národním parku, řekněme opravdu v tom srdci toho Národního parku, tak takzvaně rozbijeme stánky a začínáme se tam vlastně, potkáváme se tam s těma lidma, kteří náhodně přijdou. Není to taková cílená akce jako jeden Šumavy, ale v podstatě my se chceme potkat s lidma, kteří tam prostě přijdou třeba půjdou z Modravy na rybárnu. To je jedna z těch prvních akcí, která bude. My tam budeme mít stánek a budou tam nejrůznější kolegové ze správy, nejrůznější odborníci, ať to jsou třeba zoologové, biologové, ať to jsou lesníci, ať jsou to strážci Národního parku, ať jsou to kolegové, lektoři, kteří mají na starosti environmentální výchovu. Vlastně, když tam lidé přijdou s dětma, tak budou tam nějaké hravé aktivity. A opravdu je to spíš jenom o tom se potkat s těmi lidmi a popovídat si. Říct jim prostě, že máme těch 35 let, lidé se určitě budou ptát přesně, možná na to samé, co vy, jak prostě těch 35 let ubíhalo. A uslyší to nejenom jakoby z mých úst, ale z úst mých kolegů, kteří jsou tam mnohdy opravdu několik let a prožili toho docela dost a dost toho jako vyzkoumali a tu Šumavu znají. Dostanou třeba, když se budou ptát na typy, kam třeba jít a tak dále. Je to koncept, kdy my víme, že během těch 4 akcí celodenních na těch místech dokážeme oslovit opravdu, no, loni to bylo okolo 2000 lidí, takže je to super a ty setkání jsou neuvěřitelné. My se na to hrozně těšíme vždycky.
1: Jednou z novinek je taky i projekt Partner Národního parku Šumava, který je určen především třeba i těm samosprávám, tak jak jsme mluvili o spolupráci správy Národního parku s obcemi. Co je hlavním cílem toho projektu?
2: My chceme se vlastně přátelit s podnikateli, protože oni jsou vlastně ti, kteří představují Národní park, byť se to nezná. Možná by si všichni řekli, no tak to jsou lidé ze správy, že jo, jsou to přesně ty, o kterých hovořím, ať jsou to prostě ty zoologové, ať jsou to prostě třeba lesníci. Ne, oni jsou to vlastně i ty lidé, kteří mají třeba penzion nebo mají hotel. Protože když přijedou lidé na Šumavu a někde se ubytují, tak vlastně ty prvotní informace získávají právě od těch ubytovatelů. A my chceme vytvořit síť těla z těch ubytovatelů, kteří s náma spolupracují, oni budou mít od nás především, protože oni chtějí mít ty prvotní a dobré informace, aby je nemuseli hledat nikde v tisku a podobně, ale dáváme jim je my. Dáváme jim je podobou třeba každého půl roku se potkáváme, máme semináře, různě jim třeba představujeme Národní park Bavorský les, protože my jsme jako zjistili, že lidé do Národního parku Bavorský les moc nechtějí jezdit z nějakých důvodů, takže jako snažíme se třeba dát tipy na výlety těm ubytovatelům a tak dále. Ty ubytovatelé zase naopak právě hovoří o Národním parku nějakým způsobem, mají určité standardy třeba toho ubytování, které po nich chceme, ale tam vlastně už dneska není problém ty standardy standardy, aby ti podnikatelé to dodržovali. No a v té první fázi, kterou jsme rozjeli před necelým měsícem, tak se nám přihlásilo 19 subjektů, z nich 17 už jsou naším partnerem. A lidé to poznají tak, že mají to buď na svých stránkách, my máme seznam partnerů na našich stránkách a vlastně na těch ubytovacích zařízeních nebo na těch provozovnách, tak budou mít vlastně normálně cedulku partner Národního parku Šumava.
1: Já jsem posluchačům slíbil, že se zeptám taky na to, co aktuálně správu Národního parku Šumava třeba trápí, a dám v tomto ohledu jednu návodnou otázku, protože strážci Národního parku Šumava, jak se posluchači mohli dočíst a doslechnout, se v nedávné minulosti potýkali třeba i s velmi hrubým chováním některých návštěvníků. Podařilo se tohle už eliminovat? Jinými slovy, když přijedou turisté na Šumavu, jsou třeba disciplinovanější, než bývali dřív?
2: Já si myslím, že je to pořád stejné. V podstatě my vždycky slýcháváme, nebo do médií se dostanou takové ty excesy, jako že prostě se lidé koupají v jezerech, kam nemají vstupovat, nebo že špatně parkují a tak dále. Já jsem přesvědčený, respektive i s kolegy strážci máme ty věmy, že absolutní většina těch návštěvníků se chová tak, jak má. Prostě dodržuje určité standardy, které jsou dané zákonem, které jsou prostě dané i nějakým jako slušným chováním. Jo. Že bavím se o tom, že prostě nějakých 95% těch návštěvníků jsou v pohodě. Pak si je určité procento lidí, kteří přijedou a buď nechtěně, což se opravdu stává, že třeba někdo špatně zaparkuje, neví o tom, nebo třeba vezme dron do ruky, byť teda dronaři, tak když spustí aplikaci, tak ví, že prostě na území Národního parku Šumava není možné používat dron. Nebo jsou to prostě lidé, kteří třeba vstoupí do klidového území mimo stezku, ale třeba zabloudí nebo nevědí. Takže to je ta jedna sorta. A pak tam jsou lidi, kteří prostě to jako programově do toho jdou. Mají to možná něco jako nějaký sport, že prostě jako programově prostě porušují zákony. No a ty prostě řeší naši strážci. Někdy to tedy je vyhrocené, většinou teda slovně, a naši strážci jsou profesionálové, drží dekorum a umí s těmi lidmi jednat, ale teda naštěstí v absolutní většině, teda, jako, co jsem slyšel od strážců, tak lidé třeba si omluví, že nevěděli a tak dále a tak dále.
1: Jak když jsem ještě pracoval ve zpravodajství, tak jsem měl možnost několikrát jít takzvaně na obchůzku se strážci Národního parku a byl to tedy velký zážitek. Nejen, co mě nejvíc asi udivilo, bylo, že na některých místech opravdu třeba lidi po sobě zanechají velký nepořádek, ale zažil jsem třeba i rodinku s autem, která zabloudila kousek od Plechého v první zóně Národního parku Šumava na jedné lesní cestě autem, tak to bylo docela zajímavé.
2: No, třeba zrovna od toho Plechého, tam jako třeba i motorkáři, většinou teda cizinci, takže jako zabloudí, že je prostě navigace GPSka prostě dovede někam jinam. Ano, může se stát, ale jako není to úplně pravidlem, takže někdy je to jako dobrá výmluva, ale jako naši strážci, říkám, jsou profíci, takže domluví se s těmi lidmi. Ano, někdy prostě padne pokuta, někdy někdy prostě nižší, někdy to řeší domluvou. A ty strážci jsou tam v podstatě jako partneři. Hlavně partneři těm turistům, těm návštěvníkům, dokážou dát prostě rady, dokážou se s nima popovídat. Mají obrovské znalosti o Národním parku, jak místopisně, tak samozřejmě i o tom, jak prostě ta příroda, co tam je, a třeba i o zvířatech a ochráněných druzích a podobně. Takže určitě, když potkáte strážce, doporučuji se s ním dát do řeči.
1: Letošní jaro se nese v duchu extrémního sucha a s ním se samozřejmě výrazně zvyšuje riziko požárů. Ostatně bohužel s takovým velkým příkladem je toho samozřejmě nedávný požár v Českém Švýcarsku. Setkávají se strážci Národního parku Šumava stále často i s těmi nelegálními ohništi?
2: Bohužel ano. Zrovna jsem se o tom bavil včera s vedoucím strážců a on mi poslal prostě nějaké fotografie z nejrůznějších míst, která jsou třeba špatně dostupná i jako hasičskou technikou. Prostě místa i třeba právě v klidových zónách, kde ty lidi rozdělají nelegálně oheň, udělají ohniště. Leckdy tam třeba strážci, když přijdou na některá místa ráno, tak ještě tam mají doutnající uhlíky a lidé už jsou pryč. A my jsme teď jako opravdu v době extrémního sucha, kdy stačí skoro, já bych řekl, nedopalek cigarety odhodit na zem a může prostě chytnout les. Vidíme přesně, jak jste říkal, České Švýcarsko a ona ta Šumava teda v tomhle tom ohledu je trošičku jako jiné území než České Švýcarsko, řeknu prostě je mokřejší. Jo?
1: Chtěl jsem to říct, to riziko, zejména v těch vyšších horských polohách.
2: Tak, to riziko toho požáru není tak vysoké, ale je tam. A samozřejmě v současné době je vysoké hodně, protože té vláhy je málo. Samozřejmě lesy jsou velmi suché, hrabanka a podobně, takže prosím vás, opravdu rozum do hrsti. Ten zákaz rozdělávání ohňů na území národních parků, respektive v lesích obecně, není jenom, aby, já nevím, jak šikanoval lidi. To v žádném případě. Je to fakt bezpečnost lidí, ale i toho území jako takového. Takže prosím, dodržujte to.
1: Poslední otázka, protože čas vymezený pro náš rozhovor už se blíží ke konci. Honzovi, dlouhodobě spolupracujete s našimi kolegy z Plzně, tedy s plzeňským studiem Českého rozhlasu, pro který natáčíte seriál Příběhy nejen šumavské. Udivuje vás pořád nejen ta šumavská historie i příroda, jinými slovy, má vás Šumava stále čím překvapit?
2: Ježišmarja. Tohle je pořad, který jsme začali loni v únoru vysílat a já jsem vlastně tam spojil tři svoje lásky. Šumavu, rozhlas, protože jako bývalý redaktor Českého rozhlasu se k němu rád vracím a samozřejmě příběhy. A já jsem, když jsme jako rozjížděli ten pořad, tak jsem říkal, bude to jednou týdně, to znamená 52 dílů jako ročně, dám to, vydá to. Teď člověk jde samozřejmě po těch známých příbězích, ale já jsem si prostě řekl, že první budu představovat ty méně známé. Ta Šumava je prostě příběhama napěchovaná a je to úplně skvělý. Já miluju vždycky, když hledám ty příběhy. Těch možností, jak je hledat, je několik. A moje nejoblíbenějším vlastně způsobem, jak hledat příběhy, je se dívat do mapy a hledat to v mapách. Ježišmarja, to je tak boží. Dneska už teda, už jak ty lidé, a děkuju za ně posluchačům, že mají rádi ty příběhy, tak už i dostávám tipy od lidí, tak kdybyste měl kdokoliv nějaký tip, tak mi napište, budu velmi rád za něj a vždycky ho prověřím, protože já mám rád prostě ty lidský příběhy, i ty nejmenší lidský příběhy a Šumava mě neustále těma příběhama jako překvapuje, takže jsem za to rád a rád to předávám lidem.
1: Mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Honzo, ať se daří nejen Národnímu parku Šumava, ale i vám. Díky za váš čas. Naslyšenou.
2: Já vám děkuji moc za pozvání a přeju, ať si užijete letošní sezonu, přijďte na Šumavu nejdřív třeba hned v sobotu.
1: A já vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Od mikrofonu se tedy s vámi prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je krátce po 11:45 a vy už asi tušíte, milí posluchači, že teď nás čeká rozhlasový sloupek. Připravila ho pro vás Martina Adlerová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Ti dříve narození si možná vzpomenou, že kdysi existoval televizní pořad zvaný Křeslo pro hosta. A tak mě napadlo, kdyby to šlo zařídit, jakého hosta bych si pozvala a na co bych se ho zeptala? Tak předně. Určitě bych chtěla mluvit s někým, kdo je tady odpovědný za ochranu životního prostředí. Vadí mi totiž, že se z podstaty jeho práce vytrácí to základní – chránit životní prostředí. Ale asi bych byla zklamaná. Politici totiž mají jedno společné. Mluví strašně dlouho, ale nic moc přitom neřeknou. Jejich cílem je otrávit posluchače natolik, aby přestali otravovat s otázkami. Tak bych si radši popovídala s panem Jaromírem Nohavicou. Zeptala bych se, kdy a jak nejčastěji skládá, jestli ho to pořád baví, jak se mu tady žije a jestli neví, jak je možné, že jeho písně tolik souznějí s mou duší. A pak bych pozvala toho pána, co bydlel v naší chalupě dávno před námi, a tomu bych položila otázku, jestli se mu líbí, jak jsme se tady usadili a jestli mu nevadí naše zvířátka. Ze spisovatelů bych si vybrala paní Agátu Christie a s ní Erkila Poirota a slečnu Marplovou. Stejně by bylo zajímavé vidět je takhle pohromadě. Co by asi jeden druhému řekli? Ze sportovců bych určitě pozvala naši olympioničku Martinu Sáblíkovou. Vždycky mi připadala jako úžasná lidská bytost. No a křeslo pro hosta bych chtěla zakončit nějak vesele. Tak bych jako poslední dva hosty pozvala své oblíbené herce, pány Kajzera a Lábuse. Uvařila bych jim čaj nebo nějakou dobrou polívku a jen tak bychom kecali o životě a dělali u toho blbosti. A koho byste pozvali vy?
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Drahově na Táborsku. Dominantou obce je kostel na Nebevzetí Panny Marie, který je jako farní připomínán už v gotické době v roce 1359. Na jihu, nad příčným ramenem chrámové lodi, byla v 19. století postavena zajímavá novogotická osmiboká dřevěná věž pobytá plechem. V současnosti se v ní nachází památkově chráněný barokní zvon, který má hlavní tón Fis 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Na plášti je reliéf ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměly konkurovat a měly by se navzájem víc doplňovat. Rybářské dny ve Vodňanech lidem ukážou laboratoře vědců i koncerty mladých umělců. Na Šumavě díky společnému sázení přibylo 7 000 jedlí. Později odpoledne bude na jihu Čech ubývat oblačnosti, teploty vystoupí k 22 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dneska v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody.
2: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
0: Rybářské dny dneska začínají ve Vodňanech. Organizátoři připravili vzdělávací akce, hry pro rodiny nebo koncerty na několika místech ve městě. Zájemci si třeba prohlédnou zázemí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, zmiňuje Štěpánka Matušková z městského kulturního střediska.
3: Laboratoře, experimentální rybochovné pracoviště a genetické rybářské centrum nabídne mimo jiné pohled na první okamžiky rybího života v líhni jeseterovitých ryb. A pro rodiny s dětmi je připraven také deskoherní klub Kraken na stejném místě.
0: Vodňanské rybářské dny potrvají do neděle 24. května. Lidi při jarním sázení se spolkem Výlav Šumava vysadili 7 000 jedlí. Akce se konala už po 15. Tentokrát se pracovalo v okolí Debrníku u Železné Rudy, říká předseda spolku Richard Broš.
4: My vlastně spolupracujeme na toho s Lesama České republiky a vždycky v tom daném revíru je revírník, který nám řekne, který stromy se tam musí dát a my je potom nakoupíme vždycky z té školky. Letos jsme to měli z Františkovo vsi, kdy vlastně ten stromek musí mít svůj rodný list, když to řeknu takhle, aby byl prostě potvrzený, že je zdravý. A dohromady už jsme zasadili tuším 55 000 stromů plus 111 ovocných z těch obnov historických sadů.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Jih Čech je oblačný, ojediněle se slabými přeháňkami, které budou postupně ustávat. Později odpoledne začne ubývat i oblačnosti a večer se místy nebe vyjasní. Teploty budou kolem 20, na horách kolem 15 stupňů. Mírný vítr bude slábnout. Noční minima budou mezi 9 a 6 stupni, kránu se můžou výjimečně tvořit mlhy. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Vítr bude slabý, ze začátku proměnlivý, dopoledne se pak změní na severovýchodní až severní. Bio bude stále na nejnižší zátěži.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S omezením počítejte v Blatné, kvůli výměně teplovodu je neprůjezdná ulice Malý Vrch. Znovu se otevře 1. září. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Je 12 hodin, k tomu 5 a 3/4 minuty. Posloucháte tedy Český rozhlas České Budějovice, na kterém ve čtvrtek 21. května roku 2026 začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravena Lesanka, a to proto, že bude hrát píseň Jana, a to proto, že budeme přát už k nedělnímu svátku Janám, a to hned několika. A to je první Janě důchodní do Rovné u Strakonic k svátku. Přeje paní Kolaříková. Milá Jani, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví a přeji bývalé spolupracovnice Bláža a Boženka. Za všechny píše paní Kolaříková. Tak to je první přání, tedy pro Janu důchodní do Rovné u Strakonic, ale další přání pro paní Janu Bendovou do Předenic u Čkyně, také Janu Kánicovou do Račova u Zdíkova a také pro paní Janu Filousovou do Čestic, tak toto přání zní. Milé Janičky, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, přeje paní Koláříková ze Dřešína. Tak tedy paní Janě Bendové, Janě Kánicové, Janě Filousové a také Janě Důchodní, teď bude hrát Lesanka píseň Jana.

Lesenka dohrála v písničkách pro radost a už je připravená udělat radost malá kapela Pavla Havlíka, a to konkrétně do Hartmanic, kde 40. narozeniny má pan Pavel Nováček. Všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky ti přejí rodiče, manželka, dcerky Lucinka a Amálka, také babička a Jiříčkovi. A k přání všeho dobrého se také připojují bratr a sestra s rodinami. To je přání, které je adresováno do Hartmanické 40. narozeninám pro pana Pavla Nováčka. A ještě má panu Nováčkovi hrát píseň Za mýho živobytí. Tady je.

písničkách pro radost malou kapelu Pavla Havlíka teď vystřídá jí Šlapeto, aby zahrali do Dunovic, kde 44. narozeniny má pan Karel Draxal. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosím o zahrání písničky dnešnímu oslavenci Karlu Draxalovi z Dunovic k jeho 44. narozeninám písničku od Šlapeto Ručičky nebojte se. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje syn Kája a přítelkyně Gábina. Tak do Dunovic ke 44. narozeninám pro pana Karla Draxala, teď tedy Šlapeto a Ručičky nebojte se.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost 3,5 minuty po 12:15 jsou připraveni zahrát Jižani do motoru Jikov na Strojírenskou. Mám tu přání jednak pro pana Nazara Fedurka k 35. narozeninám a také pro pana Jaromíra Petra k 55. narozeninám. Oběma pánům generální ředitel motoru Jikov přeje všechno nejlepší k tomu životnímu jubileu, hlavně hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Tak tedy pro zaměstnance motoru Jikov Strojírenská, pro pana Nazara Fedurka k 35. narozeninám a také k 55. narozeninám pro pana Jaromíra Petra. Teď už budou hrát Jižani, já mám trakař novej.

Jižany v písničkách pro radost teď vystřídá Podhoranka, protože budeme hrát vlastně částečně pro člena Podhoranky, ale k tomu se dostaneme v tom dopise, který k nám přišel. Dnes slaví své 52. narozeniny v Klikově pan Jan Špulák, dlouholetý kamarád a fanoušek a oblíbený skladatel naší kapely, píše Vláďa Janošek z Podhoranky. Milý Honzo, ze srdce ti přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu. Pan Janošek také píše, že Honze je také milovníkem lesa a přírody a skládá také na toto témata krásné písničky. A tak do dalších let hodně optimismu a vždy jen dobrou náladu s pěknou písničkou přejí zpěváci a vlastně celá kapela Jihočeská Podhoranka. A právě Podhoranka bude hrát do Klikova ke 52. narozeninám pro pana Jana Špuláka. Jsou tu Mládenci od lesa.

Podhoranka dohrála a připravena už je mistříňanka, aby zahrála do Žďáru a také do Bezděčína. S přáním začnu v Bezděčíně, tam totiž 55. narozeniny má pan Jan Severa. Drahý, přejeme ti hodně zdraví a lásky. Čas nám letí, ale láska zůstává. Mám tě stále moc ráda. Vše nejlepší přeje manželka a Lucka s dětma. Tak to bylo přání do Bezděčína pro pana Jana Severu, ale mistříňanka bude hrát také do Žďáru pro pana Pavla Karla k 60. narozeninám. Milý Pavle, k tvým dnešním kulatinám ti přejeme všechno nejlepší, samozřejmě nejvíce zdraví, osobní spokojenosti a vitality. Zároveň ti chceme poděkovat za všechnu práci, ochotu a tvůj čas, které po celé roky věnuješ jak činnostem v obci, tak místním dobrovolným hasičům. Máme tě rádi. Přání jménem vedení obce Žďár posílá paní Manová. Tak to bylo přání do Žďáru k 60. pro pana Pavla Karla, ale mistříňanka bude hrát také do Bezděčína, kde 55. narozeniny má pan Jan Severa. A hrát bude Velká láska.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: 2 minuty po půl jedné v písničkách pro radost je připravena zahrát malá muzika na uše Pepíka, a to jednak do Adamova, ale také do Malont. V Malontech 65. narozeniny má paní Hana Mílková. Do dalších let pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí zástupci obce Malonty s panem starostou. Paní Haně Mílkové za malý okamžik zahraje malá muzika na uše Pepíka, ale bude hrát také do Adamova, rovněž k 65. narozeninám pro pana Jindřicha Dandu. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti přejí zástupci obce Adamov. Do Adamova pro pana Jindřicha Dandu k 65. narozeninám a ke stejnému výročí také do Malont pro paní Hanu Mílkovou bude hrát malá muzika na uše Pepíka bavorovskou polku.

písničkách pro radost je připravena malou muziku na uše Pepíka vystřídat Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála do Bernardic, kde 69. narozeniny má pan Milan Janda. Táto, dneska je tvůj den, tak si ho užívej, celý den přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky a děkuji ti za to všechno, co pro nás děláš s mámou. Moc si toho vážíme, máme tě rádi. Za všechno děkuji a přeji dcera Šárka, vnoučata Markétka a Matyášek. Do Bernardic k 69. narozeninám pro pana Milana Jandu má hrát píseň Hospůdko, Hospůdko malá. Tady je.

Písničkách pro radost už je připravena zahrát třeboňská dvanáctka do Dvorů nad Lužnicí k 70. narozeninám pro pana Jana Beníška. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: chtěli bychom touto cestou poblahopřát panu Janu Beníškovi k jeho 70. a přejeme štěstí a zdraví, také rodinnou pohodu a spoustu radostných dní. Za obec Dvory nad Lužnicí přeje pan starosta, místostarosta a zástupci obce. Do Dvoru nad Lužnicí k 70. pro pana Jana Beníška bude hrát směs třeboňských písní, ve kterých také zazní píseň Okolo Třeboně.

0: a dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost teď budeme přát do Kasejovic, protože klub kasejovických žen nám píše, abychom zahráli pro paní Zdenu Jadrnou k 70. narozeninám s přáním hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Do Kasejovic k 70. narozeninám pro paní Zdenu Jadrnou bude hrát Lipkovanka píseň Dva roky a den.

písničkách pro radost teď budeme hrát a také přát do záblatí paní Bohumile Hodinové. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše, že právě dnes, 21. května, slaví své 75. narozeniny paní Bohumila Hodinová ze Záblatí. A tak všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí z obecního úřadu v Záblatí, píše paní místostarostka. Do Záblatí k 75. narozeninám paní Bohumile Hodinové bude hrát Veselka Ladislava Kubeše píseň Mé milé Záblatí.

písničkách pro radost je připravena zahrát Netolička do místa zvaného Kámen u Pacova, kde 83. narozeniny má paní Miloslava Brichtová. Milá maminko, z celého srdíčka ti přejeme všechno nejlepší k tvým 83. narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky, energie a vitality do dalších let. Maminko, máme tě rádi a za všechno moc děkujeme. Píše manžel Ota, Milan, Radka, Péťa a Míra s Romanou. Do Kamena u Pácova k 83. narozeninám pro paní Miloslavu Brichtovou má hrát píseň Jděte báby, jděte domů. Tady je.

písničkách pro radost dnes zazní ještě jedno přání, a to je do Dačic k 86. narozeninám pro paní Alenku Přívětivou. Milá Alenko, přejeme ti ze srdce vše nejlepší. Ať máš stále spousty energie do dalších let a provází tě jen zdraví a radost. Vnuk Honzík, který je tvou největší láskou, ti posílá velkou pusu. A přání posílá manžel Sláva, dcera Lenka s manželem Alešem a vnoučata Honzík a Kačka. Do Dačic k 86. narozeninám pro paní Alenku Přívětivou bude hrát veselá muzika, píseň Ta naše muzika.

Písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru a tak ještě připomínka obsazenosti našeho pořadu. Květen už je plno a červen už se hodně plní, už je pouze 29. a 30. června. Pouze tyto dva volné dny v červnu. No a v červenci už se to také plní. Červenec je skoro celý volný, kromě 1., 2. a 3. července. Tyto dny jsou tedy pro změnu obsazeny. Ale když tak se podívejte na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz, v sekci písničky pro radost najdete ten formulář, přes který najdete jednak obsazenost, ale také můžete přímo rovnou udělat někomu radost a objednat a poslat přání. A teď ještě pozvánka za písničkou. 23. května, to znamená, že tuto sobotu budou v Pištině pištinské slavnosti. Pečeme, vaříme, smažíme. Budou od 10 do 13 hodin ve spolupráci a také s Budvarkou. Prostě bude tam hrát Budvarka v sobotu v Pištíně na těch pištinských slavnostech. Tak nejenom pro mluvníky Budvarky, ale pro všechny, kteří máte rádi pěknou dechovku naší jihočeskou, tak do Pištína pozvánka na sobotu. A to je vše. Dnešním oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Česko jako jediná země Evropské unie nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. Komentovaná procházka Českým Krumlovem dnes ukáže výrobu piva a pivovarnickou tradici. Během odpoledne se bude na jihu Čech vyjasňovat. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci, řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Česká republika, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořila rezoluci valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
2: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Návštěvníci festivalu piva v Českém Krumlově se dnes vydají po stopách pivovarnictví. Komentovaná procházka historickým centrem začíná v 17 hodin. Podrobnosti má mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
3: Ve čtvrtky 21. a 28. května se návštěvníci mohou vydat za příběhy piva do ulic. S průvodcem objeví místa spojená s pivovarnickou tradicí. Během procházky se návštěvníci dozví víc o výrobě piva. Chybět nebudou ani pivní zastávky s ochutnávkou místních a regionálních piv.
0: Odborník na jihočeské památky, historik umění Roman Lavička dnes představí třeboňský klášterní kostel svatého Jilí. Přednáška v domě Štěpánka Netolického nabídne pohled na tuto památku od středověku až po současnost a připomene taky objevy, které odhalila nedávná obnova. Začínat bude v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Slabé přehánky budou odpoledne ustávat, večer se místy vyjasní, nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách jsou kolem 15. Noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni, zítřek bude polojasný až jasný, teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní, biozátěž ukazuje i pro zítřek jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Mezi Olešnicí a Bukvicí u Trhových Svinů havarovalo osobní auto a kvůli rybářským dnům počítejte s uzavírkou části náměstí Svobody ve Vodňanech a objížďkou přes parkoviště. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: host.
1: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuju za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Vím, proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Tak, ty konfety. Tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá, myslím, na té houpačce?
1: Na té houpačce, no, ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej, jako se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stanice Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže to musí být
1: tak.
0: A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže byste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do
1: Stardance. No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty
1: je
0: tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím... Ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou. Tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech, rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako, co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo. Jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to. Řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách. Takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju. Takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Tak myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako stotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne, já nevím, ty brďo, ne, doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela, jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný,
1: rozumím ale... vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě, fajn. To určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké nebo bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teď rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak jako pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozej a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako, což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40

0: ti na Everest.
1: Jako tak myslíte, že už je to moc, jo? 40.
0: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
1: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
0: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
1: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
0: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
1: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba možná příští rok.
0: Těch 10 let ještě počkám.
1: To navýšíte potom.
0: Ano, ano.
1: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
0: Ano.
1: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
0: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
1: No vidíte, i text umíte a ten váš vám občas vypadne.
0: To nevymyslíte prostě, to je život.
1: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Areny.
0: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ženy s rakovinou prsu mají v Českých Budějovicích nové zázemí a podporu. Belis Centrum najdou na poliklinice Jih. Ústřední vojenská nemocnice bude mít nového ředitele. Václav Masopust požádal o převelení. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na kemp před mistrovstvím světa. Je v ní i nováček Sochůrek. V pátek očekávejte slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Na českobudějovické poliklinice Jih je nové Belis Centrum pro ženy s rakovinou prsu. Pacientská organizace Belis tam bezplatně nabízí psychickou podporu, praktickou pomoc i prostor pro sdílení zkušeností ženám během léčby i po jejím skončení. Centrum otevírá v prostorách EUC kliniky České Budějovice ve všední dny, doplnila ředitelka Belis Centra Nikol Pazderová.
2: V pondělí a v úterý máme vždy otevřené dveře. Žena, která by nás chtěla navštívit, může si to najít na webu www.belisky.cz. Případně nám může napsat a domluvit si individuální setkání, kdyby se tam nechtěla třeba potkat s jinou ženou. Někdo to prožívá víc niterně, potřebuje prostě opravdu soukromí, tak i to je možné.
0: Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet své expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. V nemocnici minulý týden zasahovala policie, a to kvůli kauze falšování lékařských posudků, ve které už je obviněných 10 lidí. Městská knihovna v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku přichystala na dnešní večer přednášku z cyklu Naživo 2026. Vystoupí historik Pavel Koblasa s tématem, jak se Lomnice rozrůstala. Jak na webových stránkách města píše Marcela Božovská, začátek bude v 18 hodin ve studovně na Staré radnici.
1: Sport.
0: Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slavie po nesportovním chování v derby se Spartou. Do seniorské reprezentace premiérově nahlédne taky teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Koubek říká, co ho vedlo k nominaci teprve 17-letého obránce Sparty.
3: Hovoří jeho typologie, je to takový hráč, který se trošku vymyká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám znovu ještě jednou, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17 letých hráčů, že v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
0: Mezi nováčky jsou podle Sochůrka ještě Alexandr Sojka a Christopher Kabongo. Finální nominaci na mistrovství světa trenér Koubek oznámí po přípravném utkání na Letné s Kosovem 31. května.
1: Počasí.
0: Slabé přehánky na jihu Čech budou odpoledne ustávat, večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách jsou kolem 15. Mírný severozápadní vítr bude odpoledne slábnout. Noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní. Biozátěž ukazuje i pro zítřek jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie informuje o pohybu lidí na dálnici D3 ve směru z Kaplice do Českých Budějovic před exitem Pohůrka. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Písničky, které nestárnou, a čtvrtek před víkendem, který slibuje báječné počasí. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Začíná jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i další penzum zajímavých informací. Jaro a bylinky k sobě prostě patří. Jsou zdravé a v případě samozběru nás nic nestojí. Zakomponovat se dají do většiny pokrmů, třeba i do salátu. Jeden takový si připravíme, počkejte si na něj. Národní park Šumava letos slaví 35 let od svého založení a bohatý program připravil i pro veřejnost, konkrétně tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Nejen o sobotním dni Šumavy jsme si v našem dnešním dopoledním vysílání povídali s mluvčím správy Národního parku Šumava Janem Dvořákem. Část rozhovoru uslyšíte už za chvíli. A těšit se samozřejmě můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou skupina Enigma, Petr Rezek a právě teď přichází zaspívat hitmaker Michal David.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Největší český národní park, tedy Šumava, slaví letos 35 let od svého založení, ale o tom až za chvíli, protože právě teď si budeme povídat o tom, že archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Tak chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
1: Tuto studňu sme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s najväčšou pravdepodobnosťou z kultúry nálevkovitých pohárov.
2: Takhle Matúš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
3: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
2: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
4: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodou lze tuto dobu prodloužit.
2: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komoroci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
2: Změnit se má i financování výzkumů. Ministerstvo tvrdí, že změny zrychlí a zlevní stavby. Archeologové ale varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Píseň plná optimismu v podání skupiny Jelen. Klidná jako voda. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Největší český národní park, tedy Šumava, slaví letos 35 let od svého založení. Významné jubileum samozřejmě slaví a připomíná celý rok, ale speciální akci chystá na tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Detaily k programu v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně popsal mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák, který byl hostem moderátora Matěje Vodičky.
1: Je to vlastně celý den, kde si lidé vlastně seznámí se, potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Samozřejmě děti tam budou mít celodenní možnost prostě si hrát, dozvídat se hrou nějaké novinky. Tady, a to je přesně ten den Šumavy, je krásná ukázka toho, jak už dneska fungujeme s těma obcema, protože my jsme to dělali dohromady, my jsme loni se domluvili s obcí Kvilda, že bychom chtěli ten den Šumavy udělat společně s nimi. A vlastně zastupitelstvo nadšeně řeklo ano, pojďme do toho. Zapojili jsme právě do toho místní podnikatele, kteří, my jsme řekli, lidi, co mají rádi? Mají rádi zábavu a mají rádi dobré jídlo a pití. A my jsme říkali, tak pojďme udělat vlastně něco jako food, street food festival, něco na ten způsob, protože jsou tam skvělé podniky, které umí nabídnout velmi dobré jídlo. Takže jsme do toho šli, takže budou tam lidé, budou se moci nabažit jak vědomostma, hrou, tak i samozřejmě dobrým jídlem a pitím. Mimo jiné, co se týče ještě těch her, tak... Fotoateliér Seidl z Českého Krumlova, který je naším dlouhodobým partnerem, přispívá do časopisu Šumava už opravdu přes 10 let, tak tam přiveze svůj pojízdný fotoateliér, budou se tam moci lidé vyfotit v dobových kostýmech, bude tam vlastně tematická výstava Kvildy v jejich sále obecním, která vlastně bude připomínat filmovou Kvildu, a mimo jiné, my tam budeme mít i v určitých hodinových intervalech, tak se lidé z průvodu budou moci podívat po Kvildě po filmových místech. My tam vlastně máme promítat úspěšný dokumentární film Voda ztracená a voda vrácená, který získal různá ocenění po světě. Takže já si myslím, že samozřejmě budou tam řemeslné stánky, takže se lidé mají opravdu na co těšit a celý den od 10 do těch 16 hodin, kdy začne vlastně ten odpolední koncert zpěvačky Emai, místní zpěvačky. Doporučuji, podívejte se na YouTube, velmi skvělá holka, tak celý den budou mít co dělat. A kdo by chtěl ještě přijet v pátek, tak od 18 hodin bude probíhat benefiční koncert na podporu opravy kostela svatého Štěpána na Kvildě. Bude tam smyčcový kvintet, který zahraje mimo jiné symfonickou báseň Vltava.
2: Je toho opravdu hodně. Co mě osobně zaujalo, a už jste to taky zmínil, že součástí dne Šumavy bude i food festival, při kterém budou moct lidé doslova ochutnat Šumavu jako takovou, tedy místní tradiční dobroty, suroviny a pokrmy. Když se zeptám, jaké to konkrétně budou, tak zároveň se nabízí otázka, co vlastně patří mezi ty nejznámější tradiční šumavské pokrmy. Já jako milovník gastronomie bych hádal, že to bude něco se zelím, něco s bramborem a něco s houbami. Taková svatá šumavská trojice.
1: Dobrá otázka, na kterou ale neznám odpověď. Docela se na to těším, protože určitě tam budou nějaké tradiční věci. Já si myslím, že tam ještě budou nějaké ty borůvkové knedlíky. Tak jsem jako odhadnul. Určitě něco s houbama. To je prostě jasný. Zelí, asi to jdete dobrou cestou, dobrou myšlenkou. No, bude to určitě pestré, protože vlastně my tam máme pět subjektů, které se do toho zapojili, takže já si myslím, že asi každý si vybere, a to včetně jak jídla, tak pití. No, nezbývá, než jako já sám se na to těším, a opravdu nevím, já jsem to menu ještě neviděl a nechávám se sám překvapit a budu i sám ochutnávat a moc se nás je těším.
0: Celý rozhovor s Janem Dvořákem najdete na našem webovém portálu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude řeč o festivalu ZUŠ Open. Do studia přijde koordinátorka této celorepublikové přehlídky mladých umělců Martina Svobodová. Rozhovor začne, jako vždy, po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte.
3: O čem se mluví?
2: Bezmála 400 případů kyberkriminality od začátku letošního roku až do konce dubna evidovali policisté na jihu Čech. Z toho bylo zhruba 226 podvodů. Co konkrétně podvodníci zkouší? Jsou to pořád falešní bankéři či policisté? Nebo se objevují i nové triky? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme jihočeské policejní mluvčí Lenky Krauzové. Nalaďte si nás ve čtvrtek 21. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. Naše díky patří vám, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice. Za to jste s námi. Jaro je ideální čas na to pustit do naší kuchyně čerstvou energii v podobě prvních bylinek. Jsou plné chuti, vitaminů a dokážou i z jednoduchého jídla vykouzlit malý gurmánský zážitek. Jedním z nejlepších způsobů, jak si je vychutnat, je svěží jarní salát. A právě ten si společně připravíme v rozhovoru Hanky Šoberové s nutriční specialistkou Štěpánkou Kutišovou.
1: Bylinek na jaře není nikdy dost. Jarní salát připravíme velmi jednoduše. Abychom se zbavili všech výmluv, proč ho nemůžeme mít, tak si třeba v supermarketu koupíme pytlík směsi listových salátů a stačí ten pytlík jemně nacítkem propláchnout vodou a nebo jednoduše, pokud opravdu ta lenost s námi cloumá, tak ho vysypeme do salátové mísy. Jako povinnou výbavu na jaře bych určitě počítala s chřestem. Proč chřest? Chřest je velmi důležitá rostlina. Chřest nás nabíjí takovým tím mládím, protože jako každá rostlina chřest měl původně v úmyslu vyrůst ve velký strom, ale my mu nedáváme šanci, trháme ho hned za mladá a v takovém tom lidovém léčitelství se traduje, že díky tomu si získáváme tu mladou sílu té rostliny, když ji skonzumujeme v této fázi vlastně růstu. A nicméně z vědeckého hlediska počítáme s tím, že chřest obsahuje fytochemické sloučeniny, jako je chlorofil a lutein, tyto čistí orgány. A to zasahují velmi hluboko do jater, sleziny, slinivky, ledvin a odstraňují usazené toxiny. Chlorofil je navázaný na aminokyseliny, jako je glutamin, serin, ale také threonin a pomáhá zbavovat tělo těžkých kovů. No a chřestu jsou určité sloučeniny, kterým můžeme říkat toxinové inhibitory. Jsou to takové speciální fytochemikálie, které zabraňují tomu, aby se v orgánech znovu usidlovaly další toxiny. Takže je to skvělá rostlina na detoxikaci a také na doplnění zásob vitamínu B, když jsme ve velkém stresu, protože opravdu je nabitý B vitamíny.
2: Chřest určitě použijeme jako přísadu do našeho jarního salátku. Existuje zelený, existuje takový ten bílý. Je jedno, který použijeme, jsou zdravé oba dva.
1: Oba dva jsou velmi zdravé. V tom zeleném máme ten chlorofil, ten nemáme v tom bílém, ale řídíme se sezonu. V brzkém jaru je spíše k dostání ten zelený, na ten bílý si většinou chvíli počkáme, ale používám obojí. Bílý se vaří a je velmi lahodný, zase bude nám velmi chutná.
2: Co dalšího přidáme do toho jarního salátu?
1: Já v současné době mám další takovou povinnou složku, která je nicméně velmi, velmi chutná, a to jsou jahody. Jahody ve srovnání s posledními roky, řekla bych, že velmi zvedly svou kvalitu, mají chuť a pokud si koupíme nějakou sadu jahod, ve kterých zjistíme, že nejsou úplně všechny stoprocentně zralé a nemáme na ně chuť, nebo bychom si je museli více přisladit, tak to jsou právě ty jahody, které se skvěle hodí do zeleninového salátu. Takže když koupíme nějaký ten balíček jahod, který není stoprocentně sladký a dozrálý, abychom ho s chutí konzumovali jen tak, je to vynikající příležitost, jak je pokrájet a dát do zeleninového salátu a budou chutnat opravdu božsky v tom salátu.
2: Máme chřest, máme jahody. Co přidáme dál?
1: Abychom chytili nějaké zdravé tuky do toho salátu, kromě takového obligátního olivového oleje, bychom mohli přihodit třeba menší hrst nějakých semínek, anebo ořechů, což jsou také zdroje kvalitních tuků do našeho salátu. A myslím, že už nám zbývá pouze hrstka těch zbylých bylinek, kterými bychom ho okořenili, ať už je to medvědí česnek nebo nějaké ty bylinky, jako je vopenec, opět aromatický zmiňuji, nebo jarní cibulka, pažitka, trocha libečku a podobně. A řekla bych, že pak už nám zbývá jenom taková velmi lehká jarní zálivka.
2: Co do takové jarní lehké zálivky přidáme?
1: Já používám citron nebo limetku, citronovou nebo limetkovou šťávu. Připravím si trochu medu, pokud nemám tekutý med, tak ho nechám ve vodní lázni mírně povolit, aby ho mohla dobře s tou citronovou šťávou rozmíchat. A pak už stačí jenom trocha toho olivového oleje nebo sezamového, trocha soli a bohatě postačující zálivka je na světě.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: zásadních hitů 90. let na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, Enigma a Return to Innocence. Nanoplasty narušují ochranou vrstvu plic, zjistili vědci z Akademie věd. To, že ultrajemné částečky umělé hmoty škodí zdraví, už nějakou dobu víme. Teď se ale podařilo pomocí speciálního mikroskopu odhalit, jak přesně pronikají do plicních sklípků.
1: Nádobka je tady.
2: To je taková plastová kostka, je tam takový důlek.
1: Do toho dáme vodu a na povrch té vody ten surfaktant.
3: Katarína Vazdarová v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje pokusný model plicního sklípku. Surfaktant je jakýsi hraniční přechod mezi vzduchem v plicích a plicní tkání, popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
4: Cestou vzduchu do našeho těla ten vzduch proniká surfaktantem a naopak ty látky, které chceme vyloučovat, pronikají zpátky a pak je vydýcháme.
3: Společně se vzduchem ale vdechujeme i nečistoty, včetně těch nanorozměrových.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích, v uzavřených místnostech a ani si to neuvědomujeme. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Vědce zajímalo, jak si plicní strážce hranic, surfaktant, poradí s částicemi umělé hmoty asi tisíckrát tenčími než vlas.
4: Z Jagiellonské univerzity v Krakově jsou schopni vytvořit nějakým mlýnkem nanočastice o různých velikostích.
1: My jsme měli roztok nanočastic v chloroformu.
2: Velice tenká injekční stříkačka.
1: Několik kapek dáváme do povrchu surfaktantu.
3: Experimenty ukázaly, že plastové nanočástice se můžou zabudovat do tukových neboli lipidových útvarů v surfaktantu. A proto mohou projít přes hraniční kontrolu plic až do vnitrozemí organismu.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, která má ráda lipidy, je schopna se taky dostat dále.
3: Nanočástice plastů ovšem nejsou jen tak vidět v mikroskopu. Vědci je pozorují nepřímo. Když proniknou do surfaktantu, změní se povrchové napětí a vzorek potom jinak láme světlo, ukazuje Agněška Olzinská.
5: Laser tady máme.
2: Z jedné strany nasvěcuje ten vzorek.
5: Zprava nasvěcuje, to světlo se může absorbovat nebo se může odrazit.
3: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Ze vzduchu je totiž neodstraníme a z věcí kolem nás se obrušují další a další. Kromě plic se nám dostávají také do očí a právě to by chtěli odborníci z Hejrovského ústavu v budoucnu prozkoumat. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Sešli se už na obědě, pak cestovali lodí na Střelecký ostrov, kde ve finále Samson Cupu porazili Třeboň 1-0. Vítězem Českého poháru mužů Jihočeského krajského fotbalového svazu je Slavia České Budějovice.
1: No jo, no to byl skvělý nápad, přišel s tím trenér Procházka.
2: Popisuje cestu lodí na Střelecký ostrov předseda Českobudějovické Slávie Karel Kladenský.
1: Původně to mělo být úplně tak, že bychom jeli ze hřiště na hřiště, ale protože je zavřený ten most Mánesová.
2: Tam jsou mosty uzavřené, nebo jeden.
1: Náhrada je, že zase stylově od domu Slávie až na Dynamonu a bylo to skvělý, jako fanoušci.

0: šance, které jsme měli asi zakončit lepší, a v druhém poločase už Slavia jako zkušeně si to uhrála. Dostali jsme gola ze standardní situace, zbytečně jsme faulovali, upozorňovali jsme na to kluky, aby vlastně nefaulovali kolem vápna, že to mají dobře jako nakopaný, no a bohužel.
1: Vyhrála Českobudějovická Slavia nad Třeboní ve finále jeho českého poháru. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží vztahy s Čínou zhoršovat. Společnosti Air France a Airbus jsou vinné z neumyslného zabití pasažérů z roku 2009. Komentovaná procházka Českým Krumlovem dnes lidem ukáže výrobu piva a pivovarnickou tradici. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 8 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahů s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdřív vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Pavel dodal, že Česku jako suverénní zemi by nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
6: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem, nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
5: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu. Ten Peking považuje za svou provincii. Policie evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích kvůli napadení, oznámila to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Jeden člověk je v nemocnici, druhého zadrželi policisti. Ti budovu taky preventivně prohledávají. Nejbližší okolí školy je uzavřené. Ředitel školy Jiří Krauf z události bližší informace poskytnout nechtěl. Pařížský odvolací soud shledal společnosti Air France a Airbus vinnými z neumyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Do Paříže spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli lidé víc než 30 národností. Prvoinstanční soud obě společnosti zprostil trestní odpovědnosti, uznal ale jejich občanskoprávní odpovědnost. Navštěvníci festivalu piva v Českém Krumlově se dnes vydají po stopách pivovarnictví. Komentovaná procházka historickým centrem začíná v 17 hodin. Podrobnosti přidává mluvčí Česko-krumlovské radnice Petra Nestávalová.
7: Ve čtvrtky 21. a 28. května se návštěvníci mohou vydat za příběhy piva do ulic. S průvodcem objeví místa spojená s pivovarnickou tradicí. Během procházky se návštěvníci dozví víc o výrobě piva. Chybět nebudou ani pivní zastávky s ochutnávkou místních a regionálních piv.
5: Smyčcový orchestr Českobudějovické konzervatoře dnes vystoupí na svém jarním koncertu. Pod vedením Tomáše Vejvody rozezní Husův sbor na Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Začátek bude v 19 hodin a vstupné je dobrovolné.
4: Počasí.
5: Slabé přehánky na jihu Čech budou odpoledne ustávat, večer se místy vyjasní. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách jsou kolem 15. Mírný severozápadní vítr bude odpoledne slábnout. Noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni Celsia. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní. Biozátěž ukazuje i pro zítřek jedničku, tedy mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Uzavřený je ale průtah česticemi na Strakonicku. Osobní auta objíždí přes místní komunikace, nákladní musí jezdit přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hodin a téměř 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje jihočeské odpoledne. A od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Čtvrtek se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i s písničkami, které nestárnou. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo je už za chvíli spočítá Martin Písařík. Diagnoza rakoviny prsu často přináší nejistotu, strach i pocit osamění. Nové Belis Centrum na Českobudějovické poliklinice Jih chce ženám nabídnout odbornou i komunitní podporu v průběhu léčby i po ní. Reportáž natáčela naše reportérka přímo při otevření centra, uslyšíte ji za pár minut. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na švédskou skupinu Europe, Marii Rotrovou a právě teď na něžné dotyky Petra Muka.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Rakovina prsu na jihu Čech, to je problém stovky žen a mnohým převrátí život na ruby. Nové Belis centrum na českobudějovické EUC klinice, dříve poliklinice Jih, jim chce nabídnout místo, kde nezůstanou na nemoc sami. Vedle psychologické pomoci a odborných informací tam najdou taky podporu dalších žen se stejnou zkušeností.
1: Ten balíček naděje je vlastně všechno to, co když já jsem byla nemocná, tak jsem potřebovala a nenašla.
2: Nikol Pazderová vede organizaci Belis a teď mi tady ukazuje takový balíček, který dávají klientkám, které k něm přijdou pro pomoc.
1: Je tam spoustu informací, zkušeností od pacientek. Stojí to na knižním průvodci, nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu. Zároveň jsou tam ale takové hezké věci pro štěstí, je tam osobní vzkaz, který mína píšeme. Je tam jednorožec, aby i když ta léčba třeba nepůjde úplně jednoduše, aby věřila, ale má tam i destičky naděje na lékařské zprávy, protože když žena onemocní, najednou máte strašně žádanek, teď mít všechno, zapamatovat si, tak jsme dali dohromady i tyhle destičky.
2: Všechny ty věci jsou samozřejmě v té pro vás typické růžové barvě.
1: Všechno jsme to pomyslně zabalili do té růžové mašle, do takové hezké tašky. Ženy to často nosí jako talisman na onkologii a vlastně jsou tam ty naše mota, naděje, odvaha, síla a láska a já věřím, že to jsme právě dali do toho balíčku naděje.
2: Po celém Česku už funguje 6 Belis center. Na jihu Čech je to Českobudějovické úplně první.
1: Ta žena, když přijde nově diagnostikovaná, tak ona potřebuje hlavně oporu, potřebuje vědět, co se bude dít a potřebuje sklidnit, uzemnit. A tím, že to centrum je opravdu takové příjemné, jako pokojíček, tak jí v té první fázi nabídneme ten prostor, vyplakat se, zeptat se na cokoliv, utříbit si myšlenky. Člověk, když dostane tu diagnózu, tak v té ordinaci úplně vypne a nepamatuje si. A my jí můžeme říct, co všechno jí teďka čeká.
2: Božena Košnerová je koordinátorkou Belis centra pro Jižní Čechy a zároveň je i onkologická pacientka.
3: Mě třeba osobně pomáhá, že když si povídáme, já jsem unavená, tak vlastně víme, o čem mluví. Protože je únava a únava. Sdílíme si vlastně svoje zkušenosti. Mně pomohlo tam to, když si spolu povídáme, tak si nemusíme plno věcí vysvětlovat, protože jsme je vlastně všechny zažili na vlastní kůži.
2: Halka Bitmanová je hlavní lékařka Českobudějovického mamocentra. Stála jste hodně o to, aby tady takovéhle centrum bylo?
4: Neboť prostě vím, že podpůrná péče pro ty ženy, které my diagnostikujeme s nádory prsu, je velice důležitá a hraje velkou roli jednak během léčebného procesu, ale zejména pak po návratu do běžného života.
2: Zhruba 80% žen z Jihočeského kraje dochází na preventivní i diagnostická vyšetření právě do Českobudějovického mamocentra.
4: My ročně vyšetříme téměř 40 tisíc žen screeningových mamografií a dalších 4-5 tisíc diagnostických a z toho máme ročně asi 550 nádorů prsu.
2: Belis centrum je otevřené vždy v pondělí a v úterý. Individuální setkání si ale pacientky můžou domluvit i v jiné dny. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hodin 28 minut posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Fotbalový turnaj McDonald's Cup směřuje k finále v Ostravě. V Jihočeském kraji týmy bojovali o postup minulý pátek v Sezimově Ústí. Zlaté medaile a postup do celorepublikového finále se z Jihočeského kraje odvezli Základní škola Protivín v kategorii A a Základní škola Jana Amose Komenského Dačice v kategorii B. Nejdál ze všech to ovšem na hřiště v Sezimově Ústí měli hráči Vimperka.
1: Já jsem v půl pátý.
2: Trenér a učitel Vimperské základní školy David Peck slyšel, co hráči říkají.
3: Stále na poslední chvíli všichni.
2: Ale těšili se.
3: Těšili se všichni, no, byli nadšený. Byli všichni tam byli dřív než já.
2: Zaměřujete se na McDonald's Cup, vyjde čas třeba i na trénink.
3: Máme jednak při škole a pak ještě vždycky před mekáčem, před tím okresním kolem vlastně dáváme dohromady výběr a máme přibližně 4 tréninky, na kterých dáváme dohromady sestavu, nějakou taktiku. A teď před tím postupovým vlastně byly asi další 2 nebo 3 tréninky s tou už přímo s tou postupovou jakoby sestavou. Takže i mimo tělák přibližně 4 tréninky před okresním kolem a teď mezi tím jakoby další jakoby 3 ještě mimo tělocvik. No.
2: Ve školních týmech hrají i dívky, pokračuje ředitel krajského kola turnaje McDonald's Cup na Jihočech Otakar Kinč, který připomněl, že před 20 roky byla dívka na fotbalovém hřišti spíš výjimkou.
4: To byla vzácnost, když tam byla nějaká dívka, ale teď ten trend je, takže v kategorii mladší tam je povinnost mít neustále jednu dívku na hřišti, čili některé týmy mají i 2 nebo i 3.
2: Kdyby třeba došlo ke zranění, tak prostě na hřišti musí být dívka.
4: Musí být dívka, ano. A v té kategorii B záleží na tom, jak je dobrá a víme, že jich je dost dobrých. Některý hrajou i nějaké vyšší soutěže, dojíždějí do Prahy, tam, kde se kope i ženská liga třeba.
2: Děvčata jsou v určitých věcech třeba svědomitější?
4: Ježiš, po té fotbalové stránce nevím. To bych nedokázal říct. Když už to hrajou, tak jsou takový cílevědomější a šikovnější a hlavně můžou ty kluky, ty soupeře rozptylovat. A...
2: No a chuť mají obrovskou do hry.
4: Chuť mají. Kluci teda jen šetří, to je fakt, takže jsou k ním jako soupeři.
5: Která se nám vyje pod kůži, holky, kluci.
2: Konkrétně ve finálovém turnaji v Jihočeském kraji bylo přímo na hřišti 27 fotbalistek. Ze Sezimova Ústí, Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: A do ostravského finále míří školy z Protivína, Dačic, Turnova a Roztok u Jilemnice. Na Českém rozhlase České Budějovice skupina Europe. The Final Countdown z roku 1986. Příjemný poslech.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Půlnoc udělala definitivní tečku za nedávným požárem v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž doba, po kterou musela správa parku s pomocí 6 jednotek dobrovolných hasičů držet nad požářištěm neustálý dohled. Oheň se rozhořel zhruba na 100 hektarech v sobotu 2. května a víc než 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo 6 dní. Od té doby kromě dobrovolných hasičů vyráželi pravidelně do terénu na protipožární hlídky i strážci parku.
1: To je jedna z posledních požárních hlídek, strážce Miroslava Rohlíka. Vy jdete s dronem, tak jdeme na to.
2: Tak jo.
1: Na co se budete dívat?
2: Termovizi, jestli někdy nemáme nějaké zahoření, nějaké doutnání.
1: A vy teda půjdete na hlídku ještě před půlnocí.
2: Jo, ještě před půlnocí bude poslední hlídka, pak máme vlastně ukončený ten náš dohled tady nad požářištěm.
1: Vysvětluje strážce parku, zatímco si prohlíží obrázky terénu, kterému posílá dron z výšky.
2: Takže nic, vypadá to dobře.
1: Na displeji se dívá taky mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov. My jsme teď projížděli tím územím, které zasáhl požár a jako žilky se tady vinou hasičské hadice. Ty tu zůstávají?
3: Hasičské hadice by tu měly zůstat do pátku. Potom hasiči prakticky z více jednotek v Ústeckém kraji přijdou ta vodní vedení demontovat.
1: Mluvčí upozorňuje, že dostat kilometry hadic z náročného terénu nebude žádná legrace.
3: Bude to docela velká akce, na to je zapotřebí poměrně velkého množství hasičů, přijedou s nějakou technikou, často to jsou čtyřkolky a nejspíše se ke slovu dostanou také kargodrony.
1: Deštivé počasí napomohlo celkově klidné situaci na požářišti.
3: Poslední skryté ohnisko bylo objeveno prakticky před minulou sobotu.
1: Správa parku už upřesnila škody po požáru. Jenom na poškozených cestách se jedná o zhruba 10 milionů korun.
3: Pak na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun a ještě se ta škoda bude zvyšovat. O škody na těch lesních porostech, které tady shořely.
1: Dodává Salov. Příčina požáru zatím stále není jasná. Správa parku už ale vyloučila, že by oheň vzniknul přirozenou cestou, tedy úderem blesku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: O čem se mluví?
1: Bezmála 400 případů kyberkriminality od začátku letošního roku až do konce dubna evidovali policisté na jihu Čech. Z toho bylo zhruba 226 podvodů. Co konkrétně podvodníci zkouší? Jsou to pořád falešní bankéři či policisté? Nebo se objevují i nové triky? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme jihočeské policejní mluvčí Lenky Krauzové. Nalaďte si nás ve čtvrtek 21. května zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: a velice příjemná vzpomínka na slavnou Whitney Houston v té nejlepší fazóně. Teploty jsou aktuálně příjemné, i když pozor, na víkend by to mělo být ještě lepší. Dorazí o víkendu avizované téměř letní teploty?
1: Počasí.
0: Jak tomu skutečně bude, to už je ale otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše. V noci a zítra bude polojasno až jasno. K ránu se potom výjimečně mohou tvořit mlhy, které se budou ale rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni Celsia a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 19. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. Zítra odpoledne se pak vítr bude měnit na severovýchodní až severní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice. Mírná zátěž.
0: Na jaké počasí se máme připravit v sobotu a v neděli?
2: O víkendu budeme mít ty teploty poměrně vysoké. V sobotu se budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia, tedy ty maxima, a v neděli potom kolem 28 stupňů Celsia. Ty minima se oba dva dny budou pohybovat kolem 10 stupňů. Bude nás i nadále ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše, která se bude nacházet téměř nad celou Evropou. Oba dva dny bude tedy jasno až polojasno a beze srážek. A vítr bude v noci a ráno slabý, proměnlivý nebo bude bez větří a během dne se pak oba dva dny bude měnit na severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: Za víkend máte tedy obrovskou pochvalu. A čím nás přivítá nový pracovní týden?
2: Pondělí to bude podobné, stále bude polojasno až jasno a beze srážek. Pořád

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: které si zaspíváte.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ženy s rakovinou prsu mají v Českých Budějovicích nové zázemí a podporu. Belis Centrum najdou na poliklinice jich. Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči natankují levněji než dnes. Národní park Šumava spustil registrace na vycházky divočinou s průvodci. Poslední den pracovního týdne nabídne slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobré odpoledne přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Na Českobudějovické poliklinice jich je nové Belis Centrum pro ženy s rakovinou prsu. Pacientská organizace Belis tam bezplatně nabízí psychickou podporu, praktickou pomoc i prostor pro sdílení zkušeností ženám během léčby i po jejím skončení. Centrum otvírá v prostorách EUC kliniky České Budějovice ve všední dny, doplnila ředitelka Belis Centra Nikol Pazderová.
3: V pondělí a v úterý máme vždy otevřené dveře. Žena, která by nás chtěla navštívit, může si to najít na webu www.belisky.cz, případně nám může napsat a domluvit si individuální setkání, kdyby se tam nechtěla třeba potkat s jinou ženou. Někdo to prožívá víc niterně, potřebuje prostě opravdu soukromí, tak i to je možné.
2: Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Na výpravy do šumavské divočiny s průvodcem se můžou ode dneška registrovat zájemci na webu Národního parku. Vybírat můžou i z tras v chráněné krajinné oblasti. Do programu se každoročně hlásí kolem 1100 účastníků, dodává mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
4: Každý člověk, když jde jeden rok nějakou trasu, tak další rok si může vybrat úplně jinou, protože máme v nabídce 35 různých tras, což je obrovské množství. A navíc máme tam už tradičně dvoudenní takzvané XL trasy s přespáním třeba na německé straně, tam se chodí na Luzný, chodí se na Falkenstein.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se vyjasňuje, noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni Celsia. Zítřek bude polojasný až jasný. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dálniční tunel Pohůrka ve směru z Tábora do Kaplice je aktuálně uzavřený, a to kvůli odstraňování dopravního značení. A se zdržením počítejte taky na hlavním tahu u Strakonic, ve směru na Vodňany se jezdí kyvadlově. Opravují tam povrch a provoz řídí semafory. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Budešová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, moc se na vás těším.
2: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
1: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik. Úplně správně
1: Ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrip. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někde, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večera, vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Budešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Bolešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle,
1: Karla
4: Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali, byla som tam s pořadem Pepička Zimy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete ano. si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teď jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky
1: děkujeme.
3: Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme
7: super,
1: to tam zapsáno. Děkujeme
7: super.
1: Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme.
7: Tak
1: pozdravujte
7: jo,
1: pejska.
3: Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, senor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek ne partí. Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, Sava. Je fais fi. Bonjour, très bien, la fille. De la carifio, même bien, bien, partio. Lumière, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli, pardon, a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální. Ano, je globální. Říct, skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo říká. Vlastu Buriana, to je známý výrok, jak slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi, on se pasí, on je říkají, on papá, on se kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: Vtipně nevím, ale v každém případě, jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená? Pan,
3: dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásně,
3: doufám,
1: krásně.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor, mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy si háka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří. Ne, to je shoda jmén.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne. Kdo je s námi? V naší rodince je Humory Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Blotavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se
1: váš.
4: Říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno.
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Borešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchů a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saské, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bedovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
2: No,
1: teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapi, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život o kolik? O 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiérně.
3: Ano, ano.
2: Měla jste ráda Silvestry?
3: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
2: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
3: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelka.
2: Aha.
3: Jo. Ale moderátorka už. Moderátorka, ano.
2: Konferenciérka.
3: Co říkalo, správně. Ano.
2: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
3: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
2: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie, pokračuje.
3: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
2: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
3: Určitě.
2: Jestli bude vědět odpověď, já myslím,
4: Burešová,
2: že ano.
4: Paní Burešová, já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
3: Ano.
4: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
3: Aha.
4: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
2: Prostě legenda.
3: A měla radost.
4: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
3: No a měl radost tatínek? Měl radost?
4: No obří,
3: jo?
4: No, on byl ročník 1905, jo, on
3: Ježiš,
4: byl takový písma,
3: no,
4: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
3: Jejda.
4: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
3: To jste hodná. To jste
4: no,
3: hodná.
4: Ale je to strašně dávno.
3: No, no. Jo, bohužel.
4: Dobře. No, nevadí, nevadí.
3: Čas utíká, no.
4: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
2: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
4: Takže?
2: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Ano. Děkujeme,
4: jo,
2: naslyšenou.
4: Děkuju.
2: Mějte taky. Se krásně.
4: A mějte se hezky, paní Burešová.
3: My taky, děkujeme, naschledanou.
2: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
5: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
3: Děkujem.
5: Moc se mi to, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
3: To mě těší.
5: Je to. A ráda bych dala hlas za A.
2: Uh-huh.
5: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a
2: děkujeme.
3: Užijem si to na zahrádce.
5: Ať se vám stále daří.
2: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
3: Ano,
2: víkend
3: děkujeme,
2: má
3: ať se vám taky daří.
2: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
3: Ajajaj.
2: Máte ráda teplo? Asi ne.
3: Ano,
2: ne?
3: Jak ale jste? Jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
2: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
6: Ano, ano, slyšíme se.
2: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
6: Ano, ano, dobrý den, přeji mu tam pěkný den, a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešové i vám.
3: Děkuji,
2: děkujeme a mějte se hezky.
6: Taky děkuji.
2: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
7: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
3: Ano, dobrý den, paní Burešová.
7: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Naschledanou.
3: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
2: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
8: Pane Boru,
9: dobrý večer.
8: Oni jsou moc hodní.
9: Ano, koukám.
8: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
9: Já se nezlobím.
8: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku, novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
9: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupni to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
8: Petře, jsme sami?
9: Kláro, kde máte vánočku?
8: Prosím.
9: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
8: Ani krok. Nepřibližujte se.
9: Takže mám kráčet.
8: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
9: Kde je Oskar?
8: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
9: Samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
8: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
9: Co pak?
8: Dejte mi cigaretu.
9: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
8: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
9: Ježišmarja, jo.
8: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
9: Ne, tak to není.
8: Nemáte si s kým promluvit.
9: Vy přeháníte.
8: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
9: Ano, jsem jako trosečník.
8: Co to bylo?
9: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
8: Ano,
9: já mám zastydlou úplně bíbu.
8: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
9: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
8: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
9: Adolf s Dominem, já
8: ne,
9: to tušil.
8: Ne, no to já. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
9: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
8: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
2: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomína Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto
2: dvou? Ne, já jsem
1: jenom
2: chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. Jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli. Už máme sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že? Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin. 17 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Agrární komora chce vyzvat vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. Jeden člověk je kvůli napadení v Pardubicích v nemocnici. Pachatele policie zadržela. Při společném sázení stromů na Šumavě letos lidé vysadili několik tisíc jedlí. V noci budou teploty kolem 7 stupňů, zítra naměříme až 25. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. České zemědělství je podle staronového prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci, řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto plánuje vyzvat vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že vláda bude zemědělcům na a společně hledat řešení. Záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka po napadení v Pardubicích. Pachatele, který útočil nožem, policie na místě zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská s tím, že kvůli napadení policisti museli evakuovat nedalekou střední průmyslovou školu chemickou.
2: Krátce před 14. hodinou odpolední zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Vzhledem k tomu, že zadržená osoba měla vztahy nebo má vztah ke zdejší střední škole, rozhodli jsme o evakuaci školy a o preventivní bezpečnostní prohlídce, která aktuálně probíhá.
1: Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu. Benzín v Česku za uplynulý týden podražil. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 se aktuálně u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 42,50. Před týdnem byl o 19 haléřů levnější. Skoro o 50 haléřů naopak zlevnil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 40 korun. 50 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Prachaticku, nejmíň za naftu zaplatí motoristi na Strakonicku. Paliva jsou v kraji nejdražší stále na Českokrumlovsku. Už zhruba 55 tisíc stromů na Železnorudsku vysázeli lidé při společném sázení se spolkem Výlav Šumava. Poprvé se akce konala před 10 lety. Skladbu výsadby vždy určují pracovníci Lesů České republiky. Letos to byly pouze jedle, pokračuje organizátor sázení Richard Broš.
3: Většinou jsme sázeli právě buky, já si myslím, že to bude tak 45 tisíc buků spíš a těch 10 tisíc jedliček. Letos to vyšlo takhle, lidi byli nadšený, on ten stromeček, ta jedlička vypadá víc jako stromeček, on když sázíme na jaře ty buky, tak to jsou takový klacíky holí, takže lidi byli nadšený, že to vypadlo, že sází opravdu stromeček.
1: Letos lidé při akci vysázeli 7 tisíc jedlí v okolí Debrníku, v minulosti se sázelo třeba pod Pancířem, Belvederem nebo u Panferovy huti. Francouzský aukční dům Arc Real vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za víc než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro slavné památky. Při světové výstavě v Paříži se po něm prošly stovky lidí. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovy věže odstranili kvůli instalaci výtahů a odlehčení památky. Větší kus schodiště následně rozdělili na 24 menších částí. Některé z nich získala francouzská muzea, další skončila v zahraničí.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech se postupně vyjasňuje, noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni Celsia. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní. Biozátěž ukazuje i pro zítřek jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě nákladní auta se srazila v písku na třídě Národní svobody. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po 5 hodině je připraven nový den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině pokračujeme vydatnou porcí zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. O vaši dobrou náladu se postarají skupina The Beatles, Lucie Bílá a právě teď si můžete zanotovat s Leonou Machálkovou. Příjemný poslech vám. Mikrofonu přeje Radek Dibiš.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a ve studiu už je připraven kolega Lukáš Pelikán, který má pro vás dnešní zpravodajský souhrn.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Na Českobudějovické poliklinice již funguje nové centrum pro ženy s rakovinou prsu. Propojuje zdravotní péči s komplexní pomocí pro ženy během léčby i po ní, říká ředitelka Belis centra Nikol Pazderová.
3: My jí můžeme nabídnout psychologickou pomoc, máme psychoterapeutické skupiny, psychologi, máme i psychologi na zavolání, máme i linku pomoci.
2: Belis centrum bude otevřené vždy v pondělí a v úterý. Informace o něm zjišťovala naše reportérka, víc připomeneme už za chvíli. V Jindřichově Hradci vznikne zařízení pro ohrožené děti. Město vybuduje půdní vestavbu v jednom z bytových domů ve Sládkově ulici za víc než 5,5 milionu korun bez daně. Jak dnes informoval starosta Michal Kozár z Hnutí ANO, zařízení pro maximálně 8 dětí bude provozovat Jihočeský kraj a městu náklady na stavbu uhradí. Zařízení by mohlo být v provozu od podzimu. Jde o případy, kdy soud rozhodne o okamžitém odebrání dítěte. Podobná zařízení fungují na jihu Čech, zatím ve Volyni a ve Strakonicích. Rekreační areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku nabídne od léta nová parkovací místa pro obytné vozy. ČTK o tom dnes informoval ředitel lipenského areálu Matěj Kratochvíl. Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší hladina lipenské přehrady. Rybářské dny dnes začaly ve Vodňanech na Strakonicku. Organizátoři připravili vzdělávací akce, hry pro rodiny nebo koncerty na několika místech ve městě. Zájemci si například prohlíží zázemí fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, zmiňuje Štěpánka Matušková z městského kulturního střediska.
4: Laboratoře, experimentální rybochovné pracoviště a genetické rybářské centrum nabídne mimo jiné pohled na první okamžiky rybího života v líhni jeseterovitých ryb.
2: Rybářské dny ve Vodňanech potrvají do soboty.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 15 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rakovina prsou na jihu Čech každoročně zasáhne stovky žen a mnohým převrátí život na ruby. Nové Beles Centrum na českobudějovické EUC klinice, dříve Poliklinice Jih, jim chce nabídnout místo, kde nezůstanou na nemoc sami. Vedle psychologické pomoci a odborných informací tam najdou také podporu dalších žen se stejnou zkušeností.
1: Ten balíček naděje je vlastně všechno to, co když já jsem byla nemocná, tak jsem potřebovala a nenašla.
2: Nicole Pazderová vede organizaci Belis a teď mi tady ukazuje takový balíček, který dávají klientkám, které k ním přijdou pro pomoc.
1: Je tam spoustu informací, zkušeností od pacientek. Stojí to na knižním průvodci, nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu. Zároveň jsou tam ale takové hezké věci pro štěstí, je tam osobní vzkaz, který mi napíšeme. Je tam jednorožec, aby i když ta léčba třeba nepůjde úplně jednoduše, aby věřila, ale má tam i destičky naděje na lékařské zprávy, protože když žena onemocní, najednou máte strašně žádanek teď mít všechno, zapamatovat si, tak jsme dali dohromady i tyhle destičky.
2: Všechny ty věci jsou samozřejmě v té pro vás typické růžové barvě.
1: Všechno jsme to pomyslně zabalili do té růžové mašle, do takové hezké tašky. Ženy to často nosí jako talisman na onkologii a vlastně jsou tam ty naše mota, naděje, odvaha, síla a láska a já věřím, že to jsme právě dali do toho balíčku naděje.
2: Po celém Česku už funguje 6 Belis center. Na jihu Čech je to Českobudějovické úplně první.
1: Ta žena, když přijde nově diagnostikovaná, tak ona potřebuje hlavně oporu, potřebuje vědět, co se bude dít a potřebuje sklidnit, uzemnit. A tím, že to centrum je opravdu takové příjemné, jako pokojíček, tak jí v té první fázi nabídneme ten prostor. Plakat se, zeptat se na cokoliv, utříbit si myšlenky. Člověk, když dostane tu diagnózu, tak v té ordinaci úplně vypne a nepamatuje si. A my můžeme říct, co všechno jí teďka čeká.
2: Božena Košnerová je koordinátorkou Belis centra pro Jižní Čechy a zároveň je i onkologická pacientka.
3: Mě třeba osobně pomáhá, že když si povídáme, já jsem unavená, tak vlastně víme, o čem mluví. Protože je únava a únava. Sdílíme si vlastně svoje zkušenosti. Mně pomohlo tam to, když si spolu povídáme, tak si nemusíme plno věcí vysvětlovat, protože jsme je vlastně všechny zažili na vlastní kůži.
2: Halka Bitmanová je hlavní lékařka Českobudějovického mamocentra. Stála jste hodně o to, aby tady takovéhle centrum bylo?
4: Neboť prostě vím, že podpůrná péče pro ty ženy, které my diagnostikujeme s nádory prsu, je velice důležitá a hraje velkou roli jednak během léčebného procesu, ale zejména pak po návratu do běžného života.
2: Zhruba 80% žen z jeho českého kraje dochází na preventivní i diagnostická vyšetření právě do Českobudějovického mamocentra.
4: My ročně vyšetříme téměř 40 tisíc žen screeningových mamografií a dalších 4-5 tisíc diagnostických a z toho máme ročně asi 550 nádorů prsu.
2: Belis centrum je otevřené vždy v pondělí a v úterý. Individuální setkání si ale pacientky můžou domluvit i v jiné dny. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Klasika s velkým B na začátku. The Beatles, From Me to You. Bezmála 400 případů kyberkriminality od začátku letošního roku až do konce letošního dubna evidovali policisté na jihu Čech. Z toho bylo zhruba 226 podvodů. Co konkrétně podvodníci zkoušejí? Jsou to pořád falešní bankéři nebo policisté, nebo se objevují i nové triky? Povíme už za chvíli v dnešním dílu pořadu, o čem se mluví s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ti. O čem se mluví?
1: Kyberkriminalita policisty zaměstnává stále více a týká se to samozřejmě i Jihočeského kraje. Na jeho území zaznamenali vyšetřovatelé od začátku roku do konce dubna bezmála 400 případů této trestné činnosti. Jak složité je takové pachatele dopadnout, jak podvod rozpoznat a na co si dát největší pozor, tomuto tématu věnujeme dnešní díl našeho pravidelného pořadu O čem se mluví. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Kyberkriminalita, to je hlavní téma dnešního dílu O čem se mluví. Tentokrát s jeho českou policejní mluvčí Lenkou Krauzovou, kterou zdravím a rovnou přidávám první dotaz. O kyberkriminalitě se v poslední době mluví samozřejmě stále častěji. Podvodníci využívají čím dál častěji různé mobilní aplikace, e-maily, telefony nebo internetové stránky. Kolik případů eviduje policie České republiky v jižních Čechách od začátku letošního roku?
2: My jsme za první 4 měsíce letošního roku zaevidovali 380 případů a z toho tu většinu, těch 226, tvoří podvodné jednání. Úplně dramatický nárůst to není, protože za stejné období v loňském roce jsme celkový počet kyberkriminality měli 362 případů a z toho 204 podvodů, což je nějaký nárůst zhruba o 20 případů, není to úplně dramatické. Za ten poslední měsíc jich bylo 54 a jestli to je tou aktivitou podvodníků, anebo jestli lidé víc ty případy oznamují, úplně si netroufneme říct, protože v porovnání s tím loňským rokem se opravdu zdá, že se držíme tak nějak zhruba na stejném počtu. Za ty případy lidi oznamují vždycky si úplně nemyslíme, protože samozřejmě někteří lidé jsou takoví, že se za to stydí, že se stali vůbec jako obětí podvodu, že se nechali nachytat. A jsou i lidé, kteří řeknou, že přišli v uvozovkách o malé částky, kdy se jedná o pár tisíc korun a sami si třeba řeknou, že nemá smysl už nikam chodit. Když to jsou ty větší částky, tak je pravda, že my ty případy dost medializujeme a je pravda, že ta společnost, pokud se ty články objeví na sociálních sítích, tak poměrně těm lidem se tam vysmívají. Ty případy nezveřejňujeme proto, aby se další vysmívali tomu, kdo naletěl, ale zejména proto, aby věděli, že se to stále děje, že napálit se může naprosto každý a věděli, jak se tomu bránit, znali rady a typy, jak se obětí podvodu nestat. Když se budeme bavit o typech podvodů, které my řešíme tady v jižních Čechách nejčastěji, tak je to falešný bankéř, falešný zástupce investiční společnosti, falešný policista. Ještě se objevují legendy, my ji nazýváme legenda o rozbitém telefonu, nebo mami, tati, potřebuji pomoc, taky se sem tam objeví. Samozřejmě pak jsou případy podvodů, které se odehrávají na inzertních internetových portálech, to je další oblast, tam docela bojujeme s tím, že lidé často zaplatí za zboží dopředu. Následně zjistí, že telefonický kontakt prodejce je nekontaktní nebo se smluví, že si na daném místě věc předají, ale zaplatí dopředu a už nedojde ani na to setkání a telefon je hluchý.
1: Jedna z posledních zpráv tohoto typu byla o podvodníkovi, který se díky textové zprávě na WhatsAppu vydával za dceru poškozeného a tato v uvozovkách dcera požádala zprávu otce o zaslání peněz pro sebe na uvedené konto. Otec je poslal a až teprve poté dceři zavolal a zjistil, že ona po něm vlastně žádné peníze nechtěla. Bývají takové, řekněme, rodinné legendy časté? Děje se to často?
2: Ta legenda je, dá se říci, jako pořád stejná. Když se budeme bavit o té WhatsAppové, kdy přijdou ženy nebo muži o desítky tisíc korun a hraje tam roli právě rodinná legenda, kdy se ozve z cizího čísla syn, dcera a požádají maminku, tatínka o peníze, protože se dostali do nějakého problému, rozbil se jim telefon, nemůžou kontaktovat. Ta se docela opakuje a v tomhle případě se hrává velkou roli strach toho rodiče, protože každý to vnímáme, máme děti, já je mám taky, takže v momentě, kdy mi přijde zpráva, že se něco stalo mému dítěti a je v průšvihu, potřebuje peníze, tak ten první moment samozřejmě ti lidé kolikrát jednají daleko rychleji, než přemýšlí, takže peníze pošlou na cizí účet a teprve potom se zamyslí, zavolají tomu dotyčnému synovi či dceři, no a zjistí, že se vlastně jedná o podvod, že žádné peníze nikdo nepotřeboval, nepožadoval. Vyšetřování těch případů podvodných jednání v rámci kyberprostoru je samozřejmě velice náročné, protože ti pachatelé se snaží být neustále o krok před námi. A další věc je ta, že povětšinou se jedná o organizovanou skupinu, která působí v zahraničí. A v momentu, kdy ti lidé ty peníze odešlou, tak prakticky jsou v Turánu pryč. Ta transakce se úplně nedá jako samozřejmě zastavit. A samozřejmě tam se hrává roli i to, jak ta oběť se zachová. Tam se hrává je kombinace času. Je důležité samozřejmě informovat jako první banku, ne obvolávat rodinné příslušníky policii, ale okamžitě informovat banku a celou věc rychle oznámit. Bance, policii. Je to společná jakoby souhra. Co je důležité, nepanikařit. To je první věc, nenechat se vyděsit a rozhodit někým cizím na telefonu, který po nás chce osobní údaje, citlivé údaje, zaslat peníze a tak dále. Nepanikařit, nikam nikomu nic neposílat, telefon zavěsit, číslo zablokovat.
1: Českobudějovičtí kriminalisté zaznamenali nedávno velký úspěch, když v případu falešného bankéře odhalili skupinu podezřelých. Jak složité je dnes takové pachatele dopadnout?
2: U těch falešných bankéřů a policistů vystupují ti podvodníci poměrně dost přesvědčivě. Je to tak, že oni dnes už se to změnilo, dříve nás kontaktovali lidé, kteří hovořili špatně česky, neměli ty myšlenky úplně poskládané, kolikrát nevěděli, jak to úplně funguje, takže na první dobrou se mohlo jako poznat, že se jedná o podvod. Dneska je to trošku ta situace jiná. Zrovna včera mi vyprávěla známá případ, kdy kontaktoval právě falešný policista a ona ty legendy zná, nejenom z médií, protože v nich pracuje, ale říkala, jaký to strašně psychicky rozhodilo, že zaprvé vystupoval naprosto profesionálně, tlačil na ní, působil důvěryhodně, byl přesvědčivý a zároveň celou dobu tvrdil, že celá tato akce je tajná a nesmí o ní nikomu říct. Oni kolikrát ti pachatelé mají tu oběť na telefonu mnoho a mnoho hodin a ta oběť v tu chvilku je zmatená, vyděšená, ty lidi jednají jako zkratkovitě tak, jak by to běžně prostě neudělali. A jak se dá poznat, že se o podvod jedná? Asi úplně nebudeme mluvit o tom, z jakého čísla vám volají, ale policista nikdy nebude volat s tím, že se dozvěděli o tom, že váš účet byl napaden, máte poslat peníze na účet, který on vám nadiktuje. Policista vám nikdy nepošle do WhatsAppu na e-mail svůj služební průkaz, aby potvrdil to, že pracuje u policie. Nikdy vám nepošle výzvu k podání vysvětlení cestou e-mailu nebo WhatsAppu. A když se podíváte potom do těch adres odesílatelů, tak tam už je na první pohled opravdu jako zřejmé, že se o podvod jedná. Byť tedy oni ty adresy naše zneužívají, takže mění písmenka, takže člověk, který by se na to nezaměřil, tak by opravdu si třeba mohl podívat na webové stránky naše oficiální policejní a říct si, jo, to vypadá podobně. Je třeba opravdu se na to zaměřit, podívat se na ty písmenka, aby to bylo na první pohled zřejmé. Ale opravdu tam hraje velkou roli to, že my opravdu nebudeme posílat nikomu služební průkazy a ani diktovat nikomu, kam má poslat peníze. To se prostě jako neděje.
1: Říká jihočeská policejní mluvčí Lenka Krauzová, která byla dnes hostem našeho pořadu O čem se mluví. Aktuální téma z regionu, v něm podrobně rozebereme opět za týden v pravidelném čase, tedy kolem 17:30 podvečer. Díky za vaši přízeň a pozornost, milí posluchači. Hezký zbytek dne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí. Jak tomu skutečně bude, to už je ale otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: Počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše. V noci a zítra bude polojasno až jasno. K ránu se potom výjimečně mohou tvořit mlhy, které se budou ale rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni Celsia a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 19. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bez větří. Zítra odpoledne se pak vítr bude měnit na severovýchodní až severní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice. Mírná zátěž.
0: Na jaké počasí se máme připravit v sobotu a v neděli?
1: O víkendu budeme mít ty teploty poměrně vysoké. V sobotu se budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia, tedy ty maxima, a v neděli potom kolem 28 stupňů Celsia. Ty minima se oba dva dny budou pohybovat kolem 10 stupňů. Bude nás i nadále ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše, která se bude nacházet téměř nad celou Evropou. Oba dva dny bude tedy jasno až polojasno a beze srážek. A vítr bude v noci a ráno slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří a během dne se pak oba dva dny bude měnit na severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: Za víkend máte tedy obrovskou pochvalu. A čím nás přivítá nový pracovní týden?
1: Pondělí to bude podobné. Stále bude polojasno až jasno a beze srážek. Pořád nás bude ovlivňovat tlaková výše. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia a ty maximální stále porostou a budou dosahovat až ke 30 stupňům Celsia, takže nás čekají letní teploty. Vítr bude stále slabý, proměnlivý a během neseverných směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme a přejeme pěkné odpoledne i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Klasický hit 80. let na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Kim Carnes a Bette Davis Eyes. Největší český národní park, tedy Šumava, slaví letos 35 let od svého založení. Významné jubileum samozřejmě slaví a připomíná celý rok, ale speciální akci chystá na tento víkend v Kvildě na Prachaticku. Detaily k programu v našem dnešním dopoledním vysílání podrobně popsal mluvčí správy Národního parku Šumava Jan Dvořák, který byl hostem Matěje Vodičky.
1: Je to vlastně celý den, kde si lidé vlastně seznámí se, potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Samozřejmě děti tam budou mít celodenní možnost prostě si hrát, dozvídat se hrou nějaké novinky. To je přesně ten den Šumavy, je krásná ukázka toho, jak už dneska fungujeme s těma obcema, protože my jsme to dělali dohromady, my jsme loni se domluvili s obcí Kvilda, že bychom chtěli ten den Šumavy udělat společně s nimi. A vlastně zastupitelstvo nadšeně řeklo ano, pojďme do toho. Zapojili jsme právě do toho místní podnikatele, kteří, my jsme řekli, lidi, co mají rádi? Mají rádi zábavu a mají rádi dobré jídlo a pití. A my jsme říkali, tak pojďme udělat vlastně něco jako street food festival, něco na ten způsob, protože jsou tam skvělé podniky, které umí nabídnout velmi dobré jídlo. Takže jsme do toho šli. Takže budou tam lidé, budou se moci nabažit jak vědomostma, hrou, tak i samozřejmě dobrým jídlem a pitím. Mimo jiné, co se týče ještě těch her, tak... Fotoateliér Seidl z Českého Krumlova, který je naším dlouhodobým partnerem, přispívá do časopisu Šumava už opravdu přes 10 let, tak tam přiveze svůj pojízdný fotoateliér, budou se tam moci lidé vyfotit v dobových kostýmech, bude tam vlastně tematická výstava Kvildy v jejich sále obecním, která vlastně bude připomínat filmovou Kvildu, a mimo jiné, my tam budeme mít i v určitých hodinových intervalech, tak se lidé z průvod sem budou moci podívat po Kvildě po filmových místech. My tam vlastně máme promítat úspěšný dokumentární film Voda ztracená a voda vrácená, který získal různá ocenění po světě. Takže já si myslím, že samozřejmě budou tam řemeslné stánky, takže se lidé mají opravdu na co těšit a celý den od 10 do těch 16 hodin, kdy začne vlastně ten odpolední koncert zpěvačky Emaj, místní zpěvačky. Doporučuji, podívejte se na YouTube, velmi skvělá holka, tak celý den budou mít co dělat. A kdo by chtěl ještě přijet v pátek, tak od 18 hodin bude probíhat benefiční koncert na podporu opravy kostela svatého Štěpána na Kvildě. Bude tam smyčcový kvintet, který zahraje mimo jiné symfonickou báseň Vltava.
2: Je toho opravdu hodně. Co mě osobně zaujalo, a už jste to taky zmínil, že součástí dne Šumavy bude i food festival, při kterém budou moct lidé doslova ochutnat Šumavu jako takovou, tedy místní tradiční dobroty, suroviny a pokrmy. Když se zeptám, jaké to konkrétně budou, tak zároveň se nabízí otázka, co vlastně patří mezi ty nejznámější tradiční šumavské pokrmy. Já jako milovník gastronomie bych hádal, že to bude něco se zelím, něco s bramborem a něco s houbami. Taková svatá šumavská trojice.
1: Dobrá otázka, na kterou ale neznám odpověď. Docela se na to těším, protože určitě tam budou nějaké tradiční věci. Já si myslím, že tam ještě budou nějaké ty borůvkové knedlíky. Tak jako odhadnul. Určitě něco s houbama. To je prostě jasný. Zelí, asi to jdete dobrou cestou, dobrou myšlenkou. No, bude to určitě pestré, protože vlastně my tam máme pět subjektů, které se do toho zapojili, takže já si myslím, že asi každý si vybere, a to včetně jak jídla, tak pití. No, nezbývá, než jako já sám se na to těším, a opravdu nevím, já jsem to menu ještě neviděl a nechávám se sám překvapit a budu i sám ochutnávat a moc se nás je těším.
0: Celý rozhovor s Janem Dvořákem najdete na našem webovém portálu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude řeč o festivalu ZUŠ Open. Do studia přijde koordinátorka této celorepublikové přehlídky mladých umělců Martina Svobodová. Rozhovor začne jako vždy po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte.
3: Dny oslav a sdílení radosti s uměním po celé České republice. Tak vypadá festival ZUŠ Open, který letos slaví jubilejní 10. ročník. Nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy nebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500 z více než 250 tisíc žáky. O festivalu i o jeho smyslu si v našem vysílání popovídáme s koordinátorkou ZUŠ Open Martinou Svobodovou. Naleďte si nás v pátek 22. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Iva Frýlingová a Meky Žbirka ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tolik dnešní den v kraji a já pro vás mám ještě dvě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Jaká je situace v základní a mateřské škole Záhoří na Písecku po odvolání ředitelky? 19 z 21 učitelů před jejím odvoláním podalo výpověď. O případu, kterým se zabývá Česká školní inspekce, natáčí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Reportáž odvysíláme zítra po 8 hodině v Jihočeském ránu. Před nadcházejícím víkendem se vám třeba bude hodit výletní tip. Kolega Filip Černý natáčel na Kozím hrádku u Sezimova Ústí, který se stal kdysi dávno dočasným azylem mistra Jana Husa. Reportáž nabídneme po zprávách v 9. Do Jindřichova Hradce míří od nadcházející soboty Mezinárodní festival filmové komedie. Na týden plný smíchu, který slibují vybrané snímky v programu, pozve ředitel festivalu Zdeněk Blk. V rozhovoru zítra krátce před 10:30.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Národní park Šumava spustil registrace na vycházky divočinou s průvodci. V nominaci fotbalové reprezentace na přípravný kemp před mistrovstvím světa jsou tři nováčci Kabongo, Sojka a Sochůrek. Zítřek nabídne na jihu Čech slunečné počasí a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
4: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
2: Vodohospodáři odčerpali přes 500 kubíků kalu a nečistot při údržbě vyhnívací nádrže v Českobudějovické čistírně odpadních vod. V nádrži se nahromadily od poslední revize v roce 2016. Jak uvedla mluvčí společnosti ČEVAK Lenka Cimlová, vodohospodáři potřebovali zkontrolovat stav vnitřních prostor nádrže, která pochází z 90. let minulého století. Součástí prohlídky bylo také měření míry koroze stěn nádrže a potrubí. Práce, při kterých pomáhali profesionální lezecké skupiny českých hasičů, probíhaly za zvýšených bezpečnostních opatření. Při rozkladu čistírenského kalu totiž vzniká plyn, který obsahuje výbušný metan. Na výpravy do šumavské divočiny s průvodcem se můžou ode dneška registrovat zájemci na webu Národního parku. Vybírat můžou i z tras v chráněné krajinné oblasti. Do programu se každoročně hlásí kolem 1100 účastníků, dodává mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
5: Každý člověk, když jde jeden rok nějakou trasu, tak další rok si může vybrat úplně jinou, protože máme v nabídce 35 různých tras, což je obrovské množství. A navíc máme tam už tradičně dvoudenní takzvané XL trasy s přespáním třeba na německé straně, tam se chodí na Luzný, chodí se na Falkenstein. Sport.
2: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 hráčů. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christoph Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezóny debutoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty, mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
2: V nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru.
3: Počasí.
2: Noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni Celsia. Zítřek bude polojasný až jasný. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní. Biozátěž ukazuje pro zítřek jedničku, tedy mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se srazila v Českých Budějovicích ve Strakonické ulici u nákupní zóny. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete začít plnit hudební přání vašeho gusta nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, Melodie podvečera a já teď zdravím paní Marcelu. Pěkný podvečer.
1: Pěkný podvečer, já zdravím vás, vaší redakci a hlavně bych chtěla pozdravit paní Evičku Vášovou Majerovou do Prachatic, protože slavila včera narozeniny, tak všechno nejlepší, hodně zdravíčka, jak se teď zpívalo v té písničce Střapatá holka, tak ona je super holka a bude ještě hodně dlouho, protože ji známe jako hyperaktivní a strašně společenskou dámu, takže jí přeju hodně zdravíčka, štěstíčka a taky nějaký rok obětovala v obchodě, tak si myslím, že si to i zaslouží, že udělá radost jí a nejenom jí a má písničku Překvapení. No a vlastně vy jste jí to tak hezky namoderoval, takže je to krásný podvečer a přeju všem hodně zdravíčka, štěstíčka, kdo vás poslouchají.
0: Děkujeme. Ať mají hezký večer. My také přejeme všechno nej a posíláme písničku od Valdemara Matušky. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
2: Při našem putování po jihočeských rodech dnes zavítáme do Maršova na Táborsku.
3: U Maršova v lese směrem na Malšice byla nalezená mohyla asi z 5. století před Kristem. Byly v ní mimo jiné bronzové náramky. V Maršově bývala tvrz. Schaller ve své topografii uvádí, že na zdejší tvrzi či dvoře sídlil v roku 1351 Jan z Podolí. Tvrz stála pravděpodobně na místě statku číslo 1. Při rozkopání staré chalupy u Křivánku číslo 6 se zase nalezla kamenná dveřní kružba, která bývala jen na panských staveních, prý tam býval pivovar. Podle urbáře rožmberských panství z roku 1374 zde bylo 9 lánů, které náležely k rožmberským příběnicím. Jeden lán z Maršova i z Platy daroval Petr z Rožmberka 1347 klášteru v Sezimově Ústí. Mělo to prý být za duši zemřelého Tůmy z Maršova. Oldřich z Rožmberka rozprodal roku 1388 podaným v Maršově půl lánu lesa. Roku 1420 dobyly příběnice Táborité a 17 let dostávali všechny platy od lidí oni. Byli mezi nimi mimo jiné Maršov, Lom a Obora. V roku 1500 vlastnila bývalý klášterní lán v Maršově táborská obec. Táborité totiž zrušili 1420 kostely a fary a přisvojili si jejich statky. V roku 1570 odevzdával do Tábora plat z tohoto lánu maršovský sedlák Jan Šedivý a u toho příjmení Šedivý bych se rád zastavil.
2: Co je na příjmení Šedivý mimořádného?
3: Je to zajímavé příjmení, nevzniklo jen z toho, že předek rodiny byl šedivý, to je skoro každý muž, ale protože předek měl něco společného s mnichy dle barvy roucha. Předek jistě nemusel být mnich, ale stačilo, že třeba u kláštera sloužil, s něčím pomáhal, zkrátka říkalo se, že chodil k šedivým nebo že patří šedivým. A je jistě zajímavé, že právě podanému hospodařícímu na bývalém klášterním lánu se v Maršově říkalo právě šedivý.
2: Komu patřil zbytek vsi?
3: Zbytek Maršova patřil pod hrad Choustník, když roku 1458 prodal Jan z Rožmberka Janu Zlobkovic panství Helfenburg, prodal s ním i platy z Malšic, z Maršova a z Lomu.
2: Co to znamená prodat platy z vesnic?
3: Znamenalo to, že platy náležející pánovi, tedy daně, placené jednou za rok nebo dvakrát za rok, dostával již ten druhý pán. Tak to například prodal Jan z Rožmberka po roce 1462 plat z Maršova Arklebovi z Kostníku a roku 1472 zastavil platy z Maršova a oves Jakubovi z Červeného domu Richtáři v Jindřichově Hradci. Když Jakub zemřel, byl dluhopis obnoven na jeho manželku, vdovu Barboru. Bylo to proto, že tito lidé kdysi půjčili Rožmberkům peníze, kteří byli vysáti válkami z husity a za to jim načas patřili platy z vesnic. Pak se vesnice a platy zase vrátili zpátky Rožmberkům.
2: Odkud čerpáte o těchto zastavených a prodaných platech informace?
3: Tak jednak jsou v Třeboňském archivu, ale doktor Josef Pelikán vydal roku 1953 edici rožmberských dluhopisů z let 1457 až 81, kde se dá najít velké množství informací o vsích našich předků. V některých starých zápisech jsou vyjmenováváni i všichni osedlí v té vsi a protože Rožmberkové tehdy vlastnili skoro celé jižní Čechy, tak nemusím zdůrazňovat, že ten rozsah informací je v dluhopisech velký. Ale abychom dokončili ještě stručný přehled Maršova, roku 1537 koupil ves Jan Petřek z Polkovic, ale pak ves patřila opět Rožmberkům a Petr Vok prodal Maršov 1596 Adamovi ze Šternberka, který ho připojil k Želči a po 1849 se Maršov stal samostatnou politickou obcí.
2: Maršov mýval i svoji školu, lze najít nějaká informace třeba v archivu školy?
3: Mnoho informací je v takzvané školní monografii, byla založena roku 1928 učitelem Karlem Kratochvílem, to je nový zdroj, o kterém jsme ještě nehovořili, a ta podává informace o obcích, které vždy náležely do daného školského obvodu, v tomto případě tedy o Maršově, Lomu a Oboře. Maršovská školní monografie je psaná nádherným písmem starého učitele, obsahuje velké množství nádherných kreseb tuží, jak barevných, tak černobílých, notové zápisy se svadebními písněmi z toho kraje, a tak se čtenáři druhého dílu Kořeny mají nač těšit, protože v ní tyto kresby a záznamy budou přetištěny.
2: Prozraďte nám nějaké informace z Maršovské školní monografie.
3: Těch informací je tam opravdu mnoho, jsou tam mapy, seznamy občanů, dějiny školy, soupis maršovských učitelů, informace o lidovém kroji, o lidových písních, zvicích a tak dále. Zajímavé jsou například informace o tom, že v některých rodech se uchovávaly staré památky. Monografie píše o tom, že v Maršově bývali staří písmáci, dokazuje fakt, že u Třeboňáků mývali Bibli ze 17. století, v níž byly zajímavé poznámky. Bible se bohužel ztratila. Dále školní monografie píše: historických památek zde není. V Lomu našli u Jarošů za komínem staré papíry a hodili je do ohně. Jen tu a tam zachovalo se něco spíše tradicí. U Kalců v Maršově 5 mají zachované staré gruntovní zápisy a kšafty z 18. století. Ještě u Bártů v Maršově 16 mají zachovány zápisy zásluhou Josefa Boháče, rodáka z tohoto čísla, který je toho času, to znamená roku 1928, profesorem v Nitře. Obecní úřad v Oboře má starou gruntovní knihu z roku 1828. Všechno ostatní se zničilo. Bylo to papírový, jak se zde říká, tedy s nimi do ohně. Dnes, kdy je větší povědomí mezi lidem, se těch věcí lituje, ovšem už je pozdě.
2: Co sděluje školní monografie o historii školy v Maršově?
3: Píše, že do roku 1860 byly maršovské děti přiškoleny do Malšic, nechodilo jich tam málo, třeba 1820 navštěvovalo malšickou školu 12 dětí z Maršova, 14 z Lomu a 11 Obory. V létě se do školy nechodilo kvůli pastvě a v zimě zase kvůli špatné cestě do školy. V obecní pastoušce v Maršově býval obecní pastýř, který uměl číst a psát a prý trochu počítat, a ten v zimě děti vyučoval. V Lomu zase učil starý kadlec, zvaný Smrš, ty, kterým se nechtělo do malšické školy. Roku 1856 byla povolena v Maršově filiální škola, učilo se v čísle popisné 24 u kárníků v přední světnici. Monografie je i staré foto tohoto stavení. V místnosti byla kamna s velikou pecí, na které žáci sedávali. Roku 1859 byla dostavěna z kamene jednotřídní škola a byl zde i byt pro učitele. Maršovský učitel si ale v knize stěžuje, že škola je vystavěna nedobře a že zedníci i nádeníci při stavbě hodně odpočívali místo, aby pracovali, čili to je pořád. V letech 1856 až 9 zde učil Jan Duchek, po něm do roku 1864 František Hrabačka, následovali učitelé Pícha, Mrázek, Dolejší, Straka, Svoboda, František Jošt a tak dále. Monografie popisuje i to, jak se vesnice náležející do stejné školy různě popichují.
2: To jsou opravdu současné historky, jak se například popichovali.
3: tak je zde napsáno, je zde i jakési závodění mezi vesnicemi, elektrizace, meliorace, někdy i v malichernosti lidé závodí, aby mohli říct si, my to máme a vy ne. Přitom škádlí se navzájem vesnice mezi sebou a přezdívají si rakaři, tak se říkalo maršovákům, žabaři, to byli lomští, a jeleni, to byli oboráci. Veselé příběhy jeden o druhém si dobře pamatují a dlouho se jimi škádlí.
2: Říkal jste, že monografie obsahuje i staré kroje a písně.
3: Učitel Kratochvíl vše zaznamenal, byla prý zde móda blaťácko-kozácká, ke krojům si zdejší lidé volili barvy veselější, blaťácké i tlumenější kozácké, přispívali k tomu prý časté styky s blaty na poutích, obchodech s koňmi a zdobytkem, zdejší muži nosili dlouhé šosaté kabáty z knoflíky, koženky ze střapci až po kolena, zavazované u pasu, na nohou měli vysoké boty, hlavu měli ozdobenou tchořovou. Košile byly na ramenou a límci vyšívané, ženy zase ve svátek nosily na hlavě bílou vyšívanou plenu, soukené kabáty se vzdutými rukávy na ramenech, stejně tak i košile. Sukně měly ze sukna, široké, na nohou červené nebo bílé punčochy a střevíce s nízkými podpatky. Krky si zdejší ženy zdobily šátkem nebo krejzlíkem, tedy okružím, taky červenými skleněnými korály a bohatší ženy prý si na sebe věšely stříbrné tolary.
2: A co staré maršovské rody, jaké máte o nich informace?
3: Pan učitel Kratochvíl neměl k ruce tolik archivních pramenů jako já, ale jistě zajímavé si přečíst, co k tomuto tématu napsal. Píše, z původních rodových jmen v Gruntovnici z roku 1657 se zachovala v Maršově jména Drhovský číslo 10, Čížek číslo 9 a Novák číslo 15 v Lomu. Jsou to stará jména, která již před válkou 30letou a snad i husitskou u nás byla, což měl pravdu. Statky již své původní majitele nemají, ale jednotlivá stavení se nazývají, jak byly zapsány kdysi ve staré gruntovní knize. Například u Lengrů dnes majitel Jan Smažík, u Kapšů dnes František Janoušek, u Kosů dnes František Píša.
2: A co jste vypátral o maršovských rodech z archivů vy?
3: Já mám první zmínky o maršovských v úročním rejstříku z roku 1433, tehdy patřila ves pod Přívěnice. Na sklonku husitských válek zde hospodařili Martin Bidař, Jan Žáků, Václav Novák, Jan Milků, Pešat, Jan Milotův, Vacek Milotův, Blažek, Mareš Štěch a Jakub. Berní Rula z roku 1653 uvádí v Maršově sedláky Matěje Kabeše, Jana Bidaře, Pavla Drhovskýho, Pavla Hrušku, Jana Roubíka, Jiříka Šedivýho, Bartoně Bednáře, Jiříka Starého, Jana Kašpárka a Ondřeje Kováře. Největšími sedláky z 50 strychy byli Drhovský a Šedivý. Všichni náleželi Šternberkům na Bechyni. Podrobné soupisy maršovských a lomských od 15. do 20. století pak budou v knize Kořeny. Já bych dnes zakončil citátem z té školní monografie, kde se píše: během doby vyskytla se ve vsi příjmení stejná a lidová vtipnost je hned rozeznávala. Například Šimák u Ševců, u Lojzů, u Vašků nebo Staněk u Jouzů, Staněk u Krejčího. Přezdívkami na vesnici přijde se snadno. Stačí nepatrný poklesek nebo špatná mluva, šaty a podobně a lid přišije k tomu přezdívku, již se postižený a jeho potomci už nezbaví. Ta zachovává se v rodech jako evangelium. Děti pak na sebe pokřikují chlup, kocour, veverák a tak dále. A učitel Kratochvíl končí: rozumný člověk si toho nevšímá, pokud se bráníte, je to ještě horší.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. České zemědělství je podle agrární komory v krizi, plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Ve Strakonicích dají 12 milionů korun na podporu sportu a volnočasové zábavy. Počasí zítra bude slunečno, naměříme až 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisti kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
3: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
2: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Strakonice rozdělí 12,5 milionu korun mezi sportovní kluby a volnočasové spolky. Největší část peněz pokryje nájemné a služby na sportovištích spravovaných městem. Příjemce dotací vyjmenovává strakonická mluvčí Markéta Bučuková.
4: Mezi největší příjemce schválených dotací patří HC Strakonice, kterému byla přidělena částka zhruba 3 miliony 400 korun. Dalším příjemcem je tělovýchovná jednota FESCO Strakonice 2 miliony 400 tisíc korun a TJČZ Strakonice získá 1 146 tisíc.
2: Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida ze Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě. Jak informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany a přírody, zvíře bude vypuštěné během následujících týdnů. Osiřelé rysí mládě našli ochránci loni na podzim v západní části Šumavského národního parku. Nejdřív pobývalo v záchranné stanici v Klášterci u Vimperka a pak ve specializovaném zařízení v Národním parku Bavorský les. Hlavním cílem bylo, aby si mládě nezvyklo na přítomnost člověka. Podle Šulové jde o první případ v Česku, kdy se podařilo zachránit osiřelé rysí kotě a připravit ho na samostatný život v divoké přírodě.
1: Počasí.
2: Noční teploty budou mezi 9 a 6 stupni. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní. Biozátěž ukazuje pro zítřek jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dopravní nehody se vyšetřují na pražské třídě v Českých Budějovicích u Perly, taky v Rudolfovské u Sirkárny a na Prachaticku mezi Lhenicemi a Horními Chrášťany u odbočky na Třešňový újezdec. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali. Tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba. Najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oromava Keren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno Tým Zapsaný spolek tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno Týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky, na Bratislavské 69. Máme dveře otevřeny pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno Tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno Týmu, který tady je a který bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme i takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno Týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno Týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno Tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat. To říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na armádu spásy, dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akci, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky, ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno Tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školy.

0: Školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to, tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější, jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit. A zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaký organizace. Takže my to chceme úplně jakoby změnit.
1: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stipeň. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
3: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
2: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
4: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
2: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
2: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a...
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, co tam?
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá se
0: to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety. Tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí, nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, kdy jsme se potkali. Myslím, v Tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi
1: hezké. Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže bys to měla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No, jako uměla tančit, víte, co by bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, a Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila
1: ve Stardance. On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, to vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam si budu, jednou tam si nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak. Je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou. Tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako, co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teďkon právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct, takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukažuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako stotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to, to, to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. Já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám.
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. No, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka, blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit.

0: já.
1: Gratuluju.
0: Děkuju.
1: Zmínila jste Vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
0: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje, a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, co jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, co jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí, a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný jako celý, a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40, a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
1: Jako
0: tak
1: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
0: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
1: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se
0: jako,
1: chystají.
0: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
1: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
0: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
1: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
0: Těch 10 let ještě počkám.
1: To navýšíte potom.
0: Ano, ano.
1: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
0: Ano.
1: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
0: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala, a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
1: No vidíte, i text umíte a ten váš vám někdy občas vypadne.
0: To nevymyslíte prostě, to je život.
1: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou, a já moc děkuju, že jste tu byla, a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
0: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu.
1: Sedíme na

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalmana spol a jedna z nejznámějších písniček Chrise Christophersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Dejmiton, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984 a o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

vadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve,

někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rize Trimská Falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku?

Pavlem Lohonkou, Michailou Hálkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prajna, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Hálkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
6: Vánek zlaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, kaste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen loňským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedně snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou, škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každý pořádný šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Těch je ještě méně. To znamená, že jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným
1: to
0: příjemcem
1: škoda,
0: toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou, Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne. Ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Wallstein necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Wallstein se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně. V případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte ta jména,

0: mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
1: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
2: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
3: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
2: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
3: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
1: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
2: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
3: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálo pevně přesvědčen.
1: Proč si to myslíš?
3: Protože tě znám.
0: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
1: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
2: Vy jste jel také?
1: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
3: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
2: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
1: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale Tim mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
2: Byla to tedy sebevražda?
3: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
1: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
2: Kdo toho nebohého Bormana našel?
1: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
3: Zavřené nebo zamčené?
1: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
3: Vy jste tedy dveře otevřeli?
1: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
3: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
1: Hovořili jsme si.

0: jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
1: Bylo to tedy klidné manželství?
0: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
1: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
0: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
2: To je jistě zajímavá informace.
1: Vyslechl někdo toho Pitkina?
0: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
1: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Bormer do kanceláře přišel.
2: Byl tam celou dobu sám?
1: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
0: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
2: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
1: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
0: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
2: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
1: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
0: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
1: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
2: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
0: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
1: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
2: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormerem mluvil?
1: To je, myslím, dobrá otázka.
0: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Bormer. Pan Bormer přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
2: Oni se pohádali kvůli účtu?
0: Ano, pan Bormer podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Bormer na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
1: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormer prokoukne jeho machinace z účty.
2: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
1: Věděl pan Pitkin, že pan Bormer vlastní pistoli?
0: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marco. A o tom, že pan Bormer vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
2: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
0: Ano, pan Bormer ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistoli chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
2: Uměl vůbec střílet?
0: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
2: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormer procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormer náladu?
0: Pan Glenn vypověděl, že pan Borman přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glenna, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
2: Je tam vůbec nějaký bife?
0: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormanovi do kanceláře.
1: Pan Borman byl v té době v pořádku?
0: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
2: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
0: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
2: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
0: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
1: Tedy i pan Pitkin.
0: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
1: Byla ta skříňka nepoškozená?
0: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
1: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
0: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
1: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
0: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
2: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
1: Zjistilo se něco při pitvě?
0: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Borman měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
0: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
2: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase po čase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem vjela, jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené. Taky se může stát. Spala jste někdy?
2: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kámoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzni do toho, měl favorita, říkám, pouzni do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera, no, a přitom 25. No,
2: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam zdáli, pozorovala vždycky jako a...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někdy v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Octavii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan, potom madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Ježišmarja, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ty ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: No jo, ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letně.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní, tak, pardon, já jsem chtěl. Zahradní slavnost, tak já jsem na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se tam potřebuji nechat nějaký den luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, ale na to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: Co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc a to zcela zásadně a bylo to vlastně pokaždé a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: koza mlada. Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější, když auto supluje ložnici. Tak Pavel napsal, dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlim, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem? Případně, případně je jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec, to nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak tenkrát se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, ta vlastně to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli jsme se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem, energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přejeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25, nebo no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák. Ano. Celých 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas a Střední Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: tak láká na ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, věc si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čuká mi ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky, čuk, čuká mi ten čudný zvuk. Čuky, čuky, zvláštní zvuk, krásný zvuk. Čuky, čuk, a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Čuky, čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer, já Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych povídat taky něco
1: no
2: o nocnému autě.
1: Jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta. Byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt. Ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, dost v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě. Jo.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam je ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já ona mi ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přespala. No ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak už dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídlišti nebo tam, kde lidi bydlí. A tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s tom mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně přede dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.

čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma Když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.

0: kola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
1: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potkaná. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
0: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěřitelný.
1: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
0: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
1: A já děkuju. Dobrou noc a zdravím do Olomouce.
0: Mějte se krásně, nasledanou.
1: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
1: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
1: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
1: No ale palandy teda, to vám řeknu, při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
1: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila

0: Už jsem řekla, teď mě letos zvolu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
1: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc, ale zase... Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, Krysí, pozdrav.
0: No, to jsem poslouchala. To jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
1: A mě jo.
0: Myš a taková žába a takovýhle věci. To prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
1: Děkuju. Taky
0: naschledanou.
1: Dobrou noc, těšilo mě. To byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda. I za ty palandy.
2: Noční linka.

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také vítána. Ládě z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, když jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensku se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využijím. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto. Doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou, a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: S vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy, 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je stavě přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v vozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajedeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana. Ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no tak kluci naštvaní byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Fritkem vyhodili. Ani nám nevzali do města. A my jsme takový kus museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to, já to nechápu tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne,
0: mám se ne. Ne, ne.
1: Mám se ne.
0: To by byla asi sekec.
1: Možná, že s tím časem potom, že jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Oni nás mohli klidně znásilnit,
0: no jasně,
1: to co se... Takže nakonec byli ti kluci ještě fakt šestka.
0: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
1: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky, my jsme od 5. třídy, jsme pořád spolu jako kamarádili. A jsme už chodili do práce potom, no.
0: Mm.
1: Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
0: Jo, to jako to.
1: No tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
0: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
1: No, já jsem se smívat nohavice a říkám, tak musím jít a dovolám se. Já jsem volala asi 10 dneska už. No.
0: No vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
1: No, ještě, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
0: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě, o rodině.
1: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
0: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Jim se vůbec
1: taky
0: nezlobím.
1: Taky mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
0: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
1: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem já takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
0: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál. Kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje
1: to,
0: takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujede. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit. Ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo. Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu se ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezký.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjazdě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit.
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Vando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
9: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
10: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník. Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Marušku.
2: Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt. A soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to taxikář, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma a se tam to nějak zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda. Protože mi potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli předem nastavili nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ty ulice, co to udělal, jo?
0: Opravdu
2: v tom
0: autě. Haló, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli. Navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne? Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano, vám i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vářit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarský, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někde odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Z toho nebyl sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v Trogiru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistběra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska a takže dojedeme na Mljet a to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu a tam bylo parkoviště takový lesní a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a no, tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne. Ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemoc na
1: toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: No děkuju,
1: netankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
0: S domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si tak, představte, takovýmhle. Že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v Noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraj Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžama. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a Noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, no. Jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory. To bylo pole ohromný. No my jsme měli strach s tím naším Moskvičem. Jsme tam stáli na kraji. No bylo to strašný. Teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, protože my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme.
0: Takže během oni, žní dostat se takhle do Německa, no, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnu tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. My jsme tam jezdili třeba
0: jen tak.
1: Na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak, byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli jaký hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili. Teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak.
0: No, tak pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme dost daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, no. Tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě, no, to jsme taky jedno

0: dojeli do nějaký, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No spali jsme a měli jsme tam ještě děti, to byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tak bylo spoustu těch kombajnů. To...
1: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
0: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta, ty tam viděli tyhle se 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho, úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
1: No tak.
0: Tak byli hodní.
1: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
0: Jo.
1: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
1: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90. Takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žigulíku a 2 až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, a pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do 1 hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládl a ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí druhou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéž by. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jak i nová majitelka neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako by vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některými z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají? Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněm hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy... Ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse 3x. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou, a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím. Než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si sednatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl podruhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Tjo, já se držím Rosenaua. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a po

Mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v slunečný den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci.

Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli účely jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíje. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Stříčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jakoby rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

kde hrát, kde se říčka kroutí, kde jsem.